0: zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby, není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi, nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
2: Moderátorský maraton Rádia.

životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Racing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Rádio.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hit.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Majerpneu.cz a jedeš dál.
2: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majerpneu.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: věcí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: life. Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
1: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas. Moderátorský maraton Rádia Čas.
1: Zima! Nossa!

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.

0: Na cestách na Moravě a ve Slezsku aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů, v noci ale pršelo, místy taky silně foukalo, na vozovkách proto můžou být spadané větve a s komplikacemi musíme počítat na Hodonínsku. Na trase Veselí nad Moravou Strážnice tady osobní auto srazilo srnu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. České e-shopy už se připravují na Vánoce a tržby by podle nich letos mohly meziročně vzrůst o 5 až 10%. Celý letošní rok má pro ně patřit k nejsilnějším v historii. Vyplývá to z průzkumu, který zjišťoval náladu mezi provozovateli e-shopů.
1: Morava aktuálně.
0: Spojení Opavy s polskými Držkovicemi bude opět jednodušší. Most přes řeku Opavu je od předloňských povodní neprůjezdný. Stavba bude stát zhruba 80 milionů korun. Česká strana zaplatí polovinu. Most by měl být hotový do roku 2032. V centru Brna odstartovala obnova parku Danuše Muzikářové za 50 milionů korun. Jde o jedno z posledních zanedbaných prostranství v historickém jádru města, které dosud neprošlo celkovou rekonstrukcí a lidé se mu spíš vyhýbali. Podrobnosti má mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
2: Po povedených revitalizacích parku na Moravském a Janáčkově náměstí chceme také toto místo proměnit v příjemný prostor pro odpočinek a trávení volného času. Po obnově vznikla například nová piaceta s vodním prvkem nebo galerijní stezka, jež propojí důležitá místa parku. Začátek druhé etapy se bude odvíjet od projektu podzemní garáží a rekonstrukce budovy Typos, které plánuje realizovat soukromý investor.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Vsetína čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají Piráty Chomutov. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin na Vsetínském stadionu na Lapači. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být jasná až polojasná a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 11 do 16 stupňů. Na horách namíříme maximálně 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 6. hodině začíná páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem.

0: Že náš posluchač Martin, který tu byl na dni otevřených dveří, tak to vyjmenoval až do soboty.
1: Ne, on tu sobotu nevěděl. Pátek možná řekl, já jsem řekl včera, věděl jsem Věrku. Aha. Mm-hmm. Takže takhle začínáš ty, milé, jo?
0: Ano, ano. Mm-hmm.
1: Dobře, fajn.
0: Vypneš mi mikrofon.
1: Ne, nevypnu. Ale trošku se mi vybavila věta, kterou si říkala vlastně v rámci moderátorského maratonu nejčastěji.
0: Ano, jaká?
1: A takové to tady děcka já s tím Radimem mám.
0: Ano, to je pravda, ano, to přesně, je pravda. No. Ta padla hodněkrát za těch 12 hodin za den. Ne, tak pojďme se podívat do kalendáře, jsou tam dvě jména, tedy alespoň podle mého kalendáře. A to jedno je ženské, jedno mužské.
1: Jenom na dálku vidím, že jsou kratší. Ne?
0: Jsou kratší a jsou to jako velmi známá jména a osobnosti show businessu a uměleckého světa.
1: Obě.
0: Ano.
1: Obě. Mimochodem jako stejný základ, akorát muž a žena, jo?
0: No, stejný základ moc ne.
1: Ne, prostě každý je jiné. Dobře, tak no. Povídej přehání.
0: Současná přítelkyně, a teď nevím, jestli už se vzali, Jakuba Prachaře.
1: Sara.
0: Takže Sara.
1: Sara Sandeva, přesně tak, ano.
0: A naprosto úžasný, geniální, nejúžasnější operní zpěvák. Český. To je jasný, když je to české jméno, že?
1: Takže není slovenského původu.
0: Je.
1: Takže Štefan.
0: Ano.
1: Mimochodem, teď jsem si všiml jenom v nějakém záběru, přiznám se, tak jako už jsme se připravili na maraton, myslím, že má taky teď čerstvě nějak cenu Thálie, jenom jsem nepochopil, jestli je to za celoživotní dílo, to se omlouvám, pokud by to tak nebylo, anebo za konkrétní roli, ale myslím, že Štefan taky minulou sobotu pojď, hoď to tam. Napiš Margita.
0: Zenit Thálie
1: 2026, přesně tak.
0: My jsme teda, jo. Ale absolutně.
1: Protože počkat, ne, ale viděl jsem jeho reakci, jo.
0: Abychom neřekli, abychom jako řekli, kdo jí má a u koho to stoprocentně víme,
1: no.
0: Tak to je kdo?
1: Ty jsi zdívala, ty jsi zapomněla křestní jméno, že jo?
0: Natálie.
1: Natálie Tichánková, no. Samozřejmě. Mimochodem, ta byla součástí moderátorského maratonu Rádia Čas, jinak ta alfa omega, to její doma je v Moravském divadle Olomouc, má to za muzikál Evita a když tady byla, povídat si s námi, tak ještě ten večer hrála Evitu. Tak co, kecám nebo ne? Jak to
0: ne, nekecáš a musím říct, že se klaním až k zemi. Je to naprosto úžasné a geniální. Já vždycky, když jsem Štefana i Hanku viděla, tak jsem si říkala, až budu takto mladá, já bych chtěla vlastně pořád dělat to, co miluju a být takhle akční. A představ si, že Štefan Margita má opravdu Thálii z letošního roku za operu za hlavní mužský herecký výkon.
1: Já jsem měl pocit, no, že to nebylo jako celoživotní dílo. Mimochodem, ne. Oni byli o 10 let, takže Štefan letos 70 let.
0: No.
1: A zpívat operu v 70, co si budem, že jo?
0: Jako úžasné, úžasné. Tak takže tleskáme jinak dnes v kalendáři Štefan a Sára.
1: A jinak tohle byl ukázkový seniorský odskok ranní dvojky Rádia Čas. 6.04, o čem je moderátorský maraton, který rozhodně ještě nekončí, tak o tom už za chvíli.

0: Krásné ráno, ranní rodinko, Rádia Čas. Přiznám se jako s tím pocitem, když člověk ví, že dneska vyvrcholí někdy v dopoledních hodinách moderátorský maraton s našimi kolegáčky, i z Rádia Čas rok a podobně. Tak trošku, protože zatím ještě nedorazil nikdo z kolegů a bude tady dneska plný barák, trošku mi to připomíná běžné ráno, jestli mi rozumíš.
1: Ano, ano.
0: Máš podobné jako vibe, že člověk ví, že to nebude do 18 hodin, tak ale to naskočí zvlášť u mě. Je to zvláštní, ale od jisté hodiny včera v podvečer já o to víc sleduju transparentní účet pro malého Páťu Kašpara, pro kterého vysíláme de facto od úterý ráno, protože už je taky moje osobní záležitost.
1: Aha, už jsi tam?
0: No, jasně, už jsem tady. Nebo já to mám jakoby zaktualizované, bože můj.
1: No ano, já vám to prosím vás řeknu takhle. I musím teda dát rádiovi za pravdu, že jak jsem sem šla a bylo zhasnuté rádio, tak já zase od rána mám takové velmi smíšené pocity. Protože i když někdy to je trošku náročnější, tak já takovéhle akce totálně zbožňuju a miluju. A mě to vlastně mrzí, že dneska jako půjdeme dřív domů.
0: No. Nemusíme.
1: Že bychom poslali domů naše kolegy a ještě jeli. Každopádně blížíme se částce, která Ráďovi příliš radost neudělá. Protože jsme si včera řekli takovou výzvu, že jakmile ta částka na transparentním účtu překročí 333 333 korun, samozřejmě za ty 3 nebo 3,5 dny maratonu, jo, je to opravdu jenom ta částka, kterou my tady vybereme na Rádiu Čas a Čas rok, tak Ráďa se půjde učit na kolečkových bruslích.
0: Přišel s tím včera úžasný Marek Švajník, který vlastně s celým svým týmem kolem kolečko spojuje, vlastně už přispěl ještě před námi právě i pro účet Páťův a celé jeho rodiny, protože ta péče o něj je opravdu nákladná. Marek má krásné modré oči a já si myslím, že je hodný člověk a včera mu tak zářili a zářili a pak to řekl, takhle, ale jestli jste všimla, on řekl, já mám takový nápad, já mám challenge, já jsem hned věděl.
1: Ale on to vymyslel.
0: Já jsem hned věděl, co mě čeká.
1: Jenomže víš co, on ušel bič i na sebe, protože za prvé ti musíme sehnat bruslíky, jo, a za druhé on tě to bude učit, takže taky to bude chtít dávku trpělivosti a přívětivosti.
0: Počkej, zas mi trošku věř, ale... Takhle, jednou jsem si dal na nohy a postavil jsem se a dal jsem je dolů, jo, protože já nechápu, ale zas na druhou stranu, já jsem se naučil hodně pozdě na kole, jo, a nechápal jsem, jak se někdo na něm udrží, teď na něm jezdím strašně rád, teda tam, kde nejsou auta, jo, kde by byla třeba jakoby polní stezka a podobně, takže mě zajímá, jestli existuje nějaký fígl, že najdu vlastně stejný princip a když ne, tak jako Markovi neuděláme velkou reklamu třeba i na jakoby inline, buď inline i Ostrava a podobně.
1: Já si myslím, že to bude dobré, já ti věřím, Ráďo.
0: Nemluvila jsi tak.
1: Trošku lžu, ale to nevadí, já tě podpořím 100%.
0: Takhle, hrdí, my se máme... Lenča mě má ráda, jo, a podobně, ale čím dál tím víc mě, ty máš s každým dnem moderátorského maratonu otravnější smích, taky unavenější, jo, protože v pondělí, úterý, a teď...
1: Jenomže víte
0: něco,
1: co?
0: Jako už se mění v pláč chvílemi.
1: Asi možná jo. Každopádně to je tím, že jsem dojatá a že mě mrzí, že to končí, ale jo, Ráďa si stěžuje na můj smích. Ovšem, když jsem se únavou nezasmála jeho vtipu, tak to jste měli vidět.
0: Tak jako únavou, no tak to je spíš jako, že nedáváš pozor, co říká kolega, že jo, to únavou, to je podobně. Nicméně alfa omega, ať říkáme, co říkáme, je právě Páťa Kašpar. Ještě jednou připomínáme, protože chceme to vyhypovat, jo, mimochodem, my jsme neřekli tu částku, kdybych měl bruslit, nebo pokud jsme ji řekli, tak to zopakujeme.
1: Říkala jsem, 333 333 korun potřebujeme překonat.
0: Přesně tak, mrkněte na Facebook Rádia Čas, na casradio.cz, příběh, QR kódy, transparentní kód a posílejte, rozhodně nekončíme. A i kdybychom skončili, tak nějak jako tady slovně ve vysílání, sbírka jede dál.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: jeden za druhým hity, které milujete na Rádiu Čas. 6 hodin 19 minut. Pořád platí moderátorský maraton Rádia Čas. Pořád jdeme dál. Mimochodem, my tady budeme mít takové jako menší session setkáníčko mezi 9 a 10 hodinou dopolední, ale není to tak, že se potom jako stříhne nůžkama a transparentní účet pro Páťu Kašpara nebude fungovat. Naopak, jede dál. Lení, připomeň ještě jako ty zásadní věci. Mimochodem, teď jsou toho opravdu plné sociální sítě, jde to vidět i na novém čísle, tedy na nové částce od našeho posledního povídání.
1: Ano, mimochodem, a tedy všechny informace najdete na čas.radio.cz nebo taky na našem Facebooku, na sociálních sítích QR kódy, všude prostě nemůžete to minout. Mimochodem, já mám pocit, že někteří z vás čekali na ten poslední den, kdy chtějí tu částku totálně vyhypovat, anebo chtějí vidět Rádio na kolečkových bruslích. Jedním z těch lidí je taky tvoje kolegyně Peťa Češková, která poslala teď příspěvek a myslím si, že tam trošku jako bude ten náznak toho, že by to chtělo ty kolečkové brusle.
0: Já jsem dával ještě kolem půlnoci příspěvek. Jako no. Pro ty, víš, jak lidi nespí nebo scrollují, tak ano. Jako jsem tam dal nějaké odkazy a všiml jsem si, to udělal jakoby víc lidí a podobně. Takže jo, takže takhle krátce přes 312 tisíc korun. Hele, bez legrace, a to věřím i v lidi a nějak to tuším, já myslím, že rozhodně bruslit budu, jo?
1: Ano.
0: Ne, pardon. Já myslím, že rozhodně na tom trávníku a ty brusle v ruce mít budu. Takhle, jo? Ano, přesně.
1: Takže Rádia na bruslích za 333 333 korun. Co ale vlastně, na co jsme zapomněli? My jsme to tak jako avizovali, sice jsme prozradili příběh o Papouškovi, ale na co jsme zapomněli, tak to bylo barvení vlasů.
0: No, asi je dobře, že tak dopadlo.
1: No.
0: Já teď už to můžu prozradit, protože takhle, já si říkám, že teď bych šel do levelu, kdyby byla nějaká jiná částka. Pokud to ještě se nějak vyhypuje, kdyby se náhodou stalo 400 tisíc korun, tak my tady máme takové památeční plátno, na které se malovalo, jo? A na tom památečním plátnu jedna postavička, která se nám hodně líbí. Já ji pracovně říkám, a trošku to souvisí s Páťou, já ji říkám trošku, už zase skáču přes skalu, že?
1: Ano.
0: Víš? Takže jako kdyby to bylo náhodou 400 tisíc nějakým zázrakem, dejme tomu do té doby, kdy se tady sejdem kolem té 9. a 10., tak ještě to si tam teda nechám. Možná ještě s logem kolečko spoje, které to má na svědomí jako asi zvětšnit. Co se týče vlasů, tak já vám to prozradím za chvíli, ten příběh kolem toho.
1: Dobře, tak jo, tak to
0: dokud se někteří ještě spí tedy, jo. 6.21, nejvyšší čas na čerstvé horoskopy. Milané, co ten pátek, jaké jsou tam vibrace?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude energeticky vyrovnaný. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladně vítané, tak i ty opačné. Dít se tedy toho bude hodně, a to na obou stranách spektra. Nudit se tedy jistě nebudeme. Co se týká notybí znamení, tak váhy budou pod větším tlakem. Blíženci mohou být profesně velmi úspěšní a vodnáři mají naději na příjemné erotické zážitky. Kozorozy si mohou škodit sami sobě. Pany budou mít možnost se posunout ve svém vývoji zase o kousek dále a býci se mohou nadít úspěchů na poli vzdělávání. Berani budou inklinovat k výbušnosti. Lvi dnes pusu nezavřou a střelci budou přátelští a ochotní ke spolupráci. Štírům by dnes mělo vše vycházet. Radci mají naději na profesní úspěchy a ryby mohou mnohdy dopředu vědět, co se bude dít. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Moderátorský maraton s Lenčou Radimem na Rádio Čas. Mimochodem připomínám i s našimi kolegy z Rádia Čas. Rok pro malého Páťu. Přes WhatsApp Rádia Čas dorazila otázka, která včera taky dorazila několikrát, tak tomu ještě pomůžeme i touto cestou. Krásné ráno vám oběma přeju i krásný den. Chtěla jsem se zeptat, zda mi poradíte, jak můžu přispět, když nemám žádný přístup na Instagram, Facebook a podobně. Áda. Ádo, jestli teď jste schopni vnímat všichni, kteří nás posloucháte, máte papíry a tušky, nebo si otevřte mobily na poznámky, tak my vám řekneme ještě číslo transparentního účtu pro malého Páťu. Tak chvilku počkáme. Tak, my to už umíme na spaměť a dokonce i na střídačku. Jdeme na to, Lení?
1: Jdeme na to.
0: Jdeme na to.
1: Takže číslo účtu pro Páťu je 21
0: 00
1: 83
0: 92
1: 91
0: / 2010. A ještě jednou
1: 21
0: 00
1: 83
0: 92
1: 91
0: / 2010. Transparentní je opravdu transparentní, to znamená, že tam vidíte všechno, kdo přispěl, jak přispěl, ale hlavně třeba i když rodiče už potřebují vzít nějakou konkrétní částku na ten či onen úkon pro Páťu. Jak říkám, cazradio.cz nebo Facebook, vy internetový, přečtěte si a předpokládáme, že vás to chytne stejně jako nás. Na co jste to chtěla zeptat?
1: Na vlasy. Ano, je to čtvrtý den maratonu, přátelé, takže u mě již nejde očekávat zrychlené reakce.
0: Lenča Líšková před 15 minutami během líčení. Myslím, že to ona mimochodem mluví za nás, jo? Ale dneska už jsem to nekomentoval, dneska už to řekla asi třikrát.
1: Fakt.
0: Myslím, že posledně jsme to zvládali hůř, teď je to mnohem lepší. O 10 minut později. Musíte mě chápat, čtvrtý den moderátorského maratonu a podobně.
1: Jo, ale slibuju tady na holý pupík, že si na to budu dávat pozor, protože jsem si to neuvědomovala. Opravdu.
0: Co jsi to chtěla zeptat, Lení?
1: Chtěla jsem se tě rádi zeptat na tvoje vlásky, na tu epizodu s barvením, protože my jsme říkali, že při dosažení nějaké hranice se Ráďa obarví na blond, ale vlastně jsme to tak nějak jako zatím ta hranice žádná nepadla.
0: Ano, my jsme tu částku neřekli a byl tam takový jako příběh, takový hořko-sladký, ale zase jako někteří to pochopí, protože my ten první den, kdy jsme to zmiňovali, jsem volal mámě vlastně na konci toho dne a slyšel jsem podle hlasu, jako, že není moc veselá.
1: Aha.
0: Byla velmi, velmi rozpačitá, no a na konci, teď to můžu říct, protože ještě spí.
1: A na konci ti to zakázala.
0: Já uvažuji, jakoby, kdo nespí, kdo by jí to řekl dneska, třeba na kosmetice, ale tak o čertovém. No byla z toho hodně, hodně smutná a jako byla to máma a já byl malý pětiletý kluk, jo. Mimochodem máma je kadeřnice, jo, celoživotní, ale ona nějak zapomněla, nebo tak takhle. Jako Ali, promiň, ale Ali neví, že mám 7 let knír, jo?
1: Takže
0: ona možná zapomněla, že v nějakých svých fázech svého života jsem jako fázích jsem zkoušel, jo? Mít odbarvené vlasy. No prostě jako si myslela, jako, že budu vypadat šíleně a hrozně a podobně. Tak mimochodem s každým dalším dnem jihla, když jsme si volali a volali a slyšela ty částky, tak jako teď je úplně na měko. To prostě byla reakce mámy, jo? Jakože její syn nebude vypadat dobře. A my jsme ani tu částku neřekli. A potom vlastně přišly další zlomy, takže znamená ten první je 333 333 korun, ke kterému asi dosáhnem, budeme trénovat
1: bruslení.
0: A dokonce tady máme jako čistě teoreticky 500 000. To navrhl Martin Fabík.
1: A to bychom šli do studené vody se otužovat.
0: Martin totiž se rád otužuje a teď začal znova ožívat, protože už do té vody leze. Říkal, byl hodný, to bychom zvládli ještě v říjnu, to je kolem 15 stupňů ta voda.
1: Velmi hodný.
0: A máme dovolené tričko a šortky, jo, a dokazujeme bimbásky a cicinky a takové věci. A co je? Já nevím, vždycky jako jestli ti to rozněžní nebo tak trpíš. Mimochodem, ty vypadáš, jak vypadáš nebo působíš jako po fyzioterapii.
1: Ano.
0: Takhle se člověk cítí 2 hodiny poté, co se vrátí z fyzioterapie, že jo?
1: Je to pravda. Je člověk takový vláčný a tak na jakému všechno jedno je takový jako hodně zpomalený, bych řekla.
0: No a teď jsem říkal, to bych čistě symbolicky už mohl odbavit sám sobě a potom vám to jenom ukázat, kdybychom náhodou nějakým zázrakem dosáhli částky 400 tisíc korun, ještě dneska, v průběhu dneška jakýmkoliv způsobem, tak si nechám něco zvětšit z toho našeho památečního plátna ve studiu Rádia Č. čas.
1: Takže znovu tetování po dvou letech v podstatě.
0: Ano, ano, přesně tak. Bylo to vlastně, tehdy to bylo od kluku se Saves Help, oni mají takové, takové ty čárky, protože jsou to golmani. A jo, vždycky na to kouknu a říkám si, jo, stálo to za to, že?
1: Skvěle, skvěle. Mimochodem, naše plátno, já si myslím, že ho ještě uvidíte na našich sociálních sítích, určitě v nějakém videu nebo i na fotografii, tak se zaplnilo opravdu všemi našimi hosty, kteří přišli podpořit malého Páťu a jsou to opravdu krásné podpisy, krásné obrázky, takže rozhodně na Ráďově plátně kůže se to bude vyjímat.
0: A propos, za hodinu ho přizdobí ještě jeden host, velmi inspirativní, na toho se taky těšíme.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Rádio Čas, moderátorský maraton Rádia Čas, úterý, středa, čtvrtek s ranní dvojkou od rána do večera, to znamená mezi 6. a 18. hodinou. Dneska ještě dojezd a velké takové shrnutí s těmi úžasnými lidmi kolem příběhu malého Páti Kašpara. Mimochodem i ty otázky jsme volili tak, jakože šly trošku do hloubky, tak bychom jenom rádi připomněli i otázku pro dnešní den, která má teda ohlasy na Facebooku Rádia Čas. Zeptám se rovnou třeba i Lenči. Kdo byl pro tebe v životě tou největší oporou?
1: Jo, já jsem tu otázku četla už včera večer, tak jsem přemýšlela, protože těch lidí je samozřejmě víc a v každé životní situaci je to jako někdo jiný v podstatě, tak samozřejmě rodina a já mám takový specifický vztah s mojí babičkou. Babička Milatka, ona si ještě spinka, ale moje babička Milatka, tak to je babička, u které já jsem strávila vlastně celé dětství a prostě to je jako, ta je nejlepší.
0: To je ta paní kuchařka úžasná.
1: Ona vaří, vlastně vaří.
0: Nemyslím povoláním, ale říkala si právě, že vaří božsky.
1: Je to ono, ano. Teďka její, to je 95, myslím.
0: Já mám pocit, že ano. Ne-li víc, protože já mám, nějak mi cinkala 94, když jsme si o ní poprvé dva roky začali povídat,
1: že? Doufám, že jsem to nepomotala, ale po té 90 jsem si to blbě počítala.
0: Hele, teď to řeknu za tebe. Je to čtvrtý den moderátorského maratonu,
1: tak,
0: jo?
1: Tak.
0: Víš, že má někde mezi 90 a 100. Ano, je to tak.
1: Já myslím, že to je půjce. Takže babička a tam to bylo jako moc dobré. No a co ty máš?
0: Naši, ale jako bez debat.
1: Tak jako moji rodiče taky, prosím
0: Ali
1: vás.
0: A Venca. Pozor, poslední roky samozřejmě i kamarád Marťa, protože ten mi zase jako dal trošku jiný pohled na věc, nebo takhle na věc, na svět, ale ne tak ani o něm a jeho životě, ale spíš taky o sobě. Jakože jsem se poznal trošku i z jiných úhlů a podobně a zjistil, že jsem schopný pomoci třeba i tam, kde bych si myslel, že budu zbabělý a tak, jo. Takže tak, ale jako Ali Venca za hodinu budou stávat na kave u Jarky a podobně, ale tak jako to je základna a to je fakt jako díky za každé nové ráno s nimi, že jo? To ceníme. Takže prosím vás, Facebookový tam jukneme, Leni, klidně si zatím něco načtě, já jenom připomenu, že můžete přispívat i přes WhatsApp, naše číslo je 776612800, napište nebo namluvte audio, dneska se vás ptáme, kdo byl pro vás nebo je pro vás v životě tou největší oporou a třeba vás dostal i tam, kde jste teď.
1: No, tak já brečím, že už.
0: No, už to začíná, no.
1: No, Peťa píše na Facebooku Rádia Čas. A tak to se hodí tady i k našemu tématu o moderátorskému maratonu. Můj milovaný manžel už skoro 40 let. Ve všech těžkých situacích, co mě potkali, jeden příklad za všechny. Když se nám předčasně narodila první dcera, dodnes je na vozíčku v závorce. Jsme zářným příkladem, že i s postiženým dítětem může člověk prožít šťastný život, cestovat a tak dále. Jen musí mít k sobě tu správnou polovičku. Dnes máme 4 úžasné dospělé děti, protože jsme to nevzdali, a 2 zatím vnoučátka. Šťastný vztah opravdu nemusí být sci-fi.
0: Apropo, nás průběžně poslouchají právě rodiče malého Páti. Andrejka a Péťa dokonce nám píšou na WhatsApp Rádia Čas. Já vím, že to takhle vypadá, jakože palec nahoru, ale co si budeme povídat v případě takového velkého životního úkolu a údělu. Ty rodiny občas nedrží a jeden z rodičů, a nemusí to být vždycky jenom táta, uteče. Tihle dva drží jako cement a taky to ceníme, takže pokud nás poslouchají, klobouček i za to. Takže prosím vás, pište, nahrávejte, inspirujte nás a kdybyste se přitom mrkli třeba i na naše sociální sítě nebo web se z radio.cz a poslali nějakou korunku Páťovi, my se zlobit nebudeme. Hey,

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Pohodové dobré ráno, třetí, ne čtvrtý den moderátorského maratonu. Já jsem pořád ještě mimo. Tak ještě, dneska... počkej, já se dám ještě jednou, ne, já už se proberu. Takže krásné ráno, posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete, a máme tady čtvrtý den moderátorského maratonu.
2: Mimochodem pro Páťu Kašpara, jeho životní příběh, kdo o něm ještě neslyšel, jenom ve zkratce, miminko v bříšku, vypadalo to všechno OK, tip-top, při porodu vlastně takové drama s velkým D, které pokračuje dodnes. Rodina je neuvěřitelně silná, všechno se to točí kolem dětské mozkové obrny i dalších komplikací s tím spojení. Ti bojují jako lvi, tam jde hlavně o to udržet rodinu pohromadě a hlavně taky jako trošku zainvestovat do těch nákladů, jako jsou cvičení různé, jak se jmenuje ta věc na R?
1: Rehabilitace,
2: ano, občas mi vypadne slovíčko a podobně. Nicméně transparentní účet si teď vyzkoušíme i my s Lenčou. Bylo to velmi, velmi vlastně jakoby prosté, člověk si načte v dnešní době v 21. století QR kód, může nechat i vzkaz, přidá nějakou symbolickou částku. Mimochodem, já ještě jednou připomínám, já si tímto vlastně platím lekci bruslení na kolečkových bruslích. Jo. Zazněla výzva, že když to bude přes
1: 333 333 korun,
2: tak dostaneme speciálně od Marka z kolečko spoje a taky z Buď Inline Ostrava lekci, přesně řečeno Lenča, připomenutí toho, jak se jezdí, ano. A Ráďa, já myslím, že Marek zkrachuje, ale jako jeho boj, jo? Takže posíláme symbolicky i za nás dva.
1: Takže posíláme právě teď.
2: Odeslat.
1: Poslední den maratonu.
2: Odeslat a zaplatit a ještě se musí hodit tohleto. Já jsem se neschoval.
1: Tak.
2: Už se mi to protáčí.
1: Je to opravdu jednoduché, stačí naskenovat jenom QR kód a je to tam. A můžete přispět i vy na malého Páťu. No a za chvilku se tam uvidíme a myslím si, vzhledem k tomu, že aktuálně na transparentním účtu pro Páťu je 318 562 korun, tak si myslím,
2: už to vidíme.
1: Už to vidíme, jo.
2: 320 562, i za Lenču a Ráďu.
1: Tak já si myslím, že ty kolečkové brusle tě asi opravdu neminou.
2: Hezký nový den.

0: to máš spečetěný. Ráďa bude na bruslích, Ráďa bude na bruslích, pro Ráďu koupíme nové brusle.
1: Tak, a bylo ticho. A bylo ticho, zdáli se ozýval smích, mimochodem velmi unavený smích, který mi opravdu leze na nervy. To je zvláštní, že může mít někdo unavený i smích čtvrtý den moratorského maratonu.
0: To je zajímavé, že? To je zajímavé.
1: No přesně tak. Ne, jenom připomínáme, teď opravdu budeme hodně často koukat na transparentní účet pro Páťu Kašpara, kde jako symbolicky za ranní tým jsme taky přihodili nějakou korunku a hned poté žuch, jedna velmi jako pozitivní zpráva, ne pro mě, protože opravdu díky částce, kterou jsme právě překročili, mi bude dopřána lekce tedy jízdy na kolečkových bruslích, ale...
0: Máme tam právě 339 228 korun a to díky Ondřejovi Firdovi, který napsal i krásný příspěvek, že je to příspěvek pro Paťulu od spoluhráčů ze ZFK a poslali, podle mě se skládali a poslali 18 000 korun. A tím jsme tady přehoupli úplně všecko.
1: Já bych dodal díky všem, protože už tady zaznělo a možná, že to zopakujeme, protože opakování matka moudrosti, krásně to řekl i Petr Rychlík. Len jenom připomeň, jakoby tu, pamatuješ si vůbec všechny, kteří nás navštívili v rámci hostu a přišli podpořit? Nemusíš vyjmenovávat, jenom jako jestli ta esence si ti dělá takový ten pomyslný balíček.
0: 100%, já myslím, že bych dala většinu dohromady. Na některé se dokonce nedalo ani zapomenout.
1: Někteří překvapili. Úžasné a podobně. Jo. Takže suma sumárum pro tuto chvíli i k tomu, co teď říkáme, slova Petra Rychlého, my se s dovolením půjdeme napojit, nakrmit, ať jsme silní, protože mezi 9. a 10. hodinou to bude hodně emotivní. A díky, že to žijete s námi, Petře.
2: Mimochodem, milí posluchači a posluchačky, vy se tam vlastně hned uvidíte. Jo? To znamená, když vy to pošlete tu částku, tak je tam vidět. Někdy to stojí za ten pocit, a já se řeknu jinak možná. Helejte se, nestejte se poslat 10 korun. Víte, nestejte se za to. A nebo nestejte se poslat korunu. Jako, rozumíte, ono z těch maličkostí potom vznikne obrovská věc a obrovská pomoc. Takže i vy, kteří jako váháte, jo, že nemáte na to, pošlete klidně fakt jenom tu korunu a uvidíte se, budete tam jí mít. Není to ostuda, naopak, tady všichni vlastně o tom budou hrozně hezky mluvit a hlavně potom ta máma, jo, víte, ta máma potom to všechno uvidí. Přece nepřejeme nikomu nic zlýho a jí to jenom pomůže, jo.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90, Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Na Moravě a ve Slezsku v noci místy pršelo a taky silně foukalo. Na některých silnicích, zvláště nižších tříd, můžou být na vozovce větve, dávejte si pozor. S komplikacemi musíme počítat na Břeclavsku u obce Klobouky u Brna na výjezdu na Borkovany. Tady osobní auto srazilo srnu a pozor taky na Znojemsku u obce Břežany na výjezdu na Litobratřice. Tady osobní auto narazilo do sloupu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza.

0: nejčastěji pracovníky na pozice montážních dělníků, uklízečů, seřizovačů, pomocných pracovníků ve výrobě, kuchařů, skladníků, nástrojářů, svářečů, obsluhy zařízení na zpracování kovu, ale i řidičů nákladních automobilů.
1: V Olomouckém kraji přibývá kyberpodvodů. Obyvatelé už letos kvůli nim přišli o bezmála 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců evidují už více než 1000 skutků. Dosavadní škoda je teď vyšší než za celý loňský rok.
2: Rádio Čas, sport.
1: Fotbalisty Třince čeká další domácí zápas. Už zítra hostí celek SK Kladno. Zítřejší utkání má výkop v 18 hodin na třineckém stadionu Rudolfa Labaje. A zítra pokračuje taky hokejová Maxaliga. Přerovští Zubři přivítají zítra v 17 hodin v přerovské Meo aréně pražskou Slavii. Odpoledne se sem tam dočkáme i sluníčka, nebe bude polojasné, namíříme 13 až 16 stupňů. Na horách se teploty mají pohybovat maximálně kolem šestky. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
3: Rádiu Čas, hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Největší oporou jednoznačně sestřenka, píše nám Hanka, a taky nejlepší kamarádka a hlavně vy dva velkými písmeny. Škoda, že se vás neobjevila o něco dřív. Tak tolik pozdrav do Českých Budějovic. Na dnešní otázku ptáme se vás, kdo je právě tou oporou, takovým tím opěrným štítem pro vás a kdo vás třeba v tom životě zavedl i na tu správnou cestu. A spousta příspěvků nejenom na WhatsAppu Rádia Čas.
5: Ale taky na Facebooku Rádia Čas, kde teda už jsem se rozplakala. Pavlínka píše, a to já si myslím taky, že je to těžká otázka a že na ní nemá jednoznačnou odpověď, protože opravdu těch lidí je kolem ní více, tak to souhlasím, to mám taky tak. No a Pavla píše, můj milovaný tatínek, který nás bohužel opustil moc brzy, díky němu a jeho podpoře jsem dokázala v klidu vystudovat svůj vysněný obor, moc mi chybí, dnes je to přesně 16 let.
4: Vy jste nám tou oporou v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas, jasně, že vysíláme plus minus až na pár spacích pauz 40 hodin, ale je to pro dobrou věc a protože tou oporou malému Páťovi Kašparovi jsou jeho rodiče Péťa a Andrejka a právě pro ně vybíráme, aby zabojovali s nemocí, přesně řečeno s jejími následky, aby měl na rehabilitaci a různá cvičení velmi, už teď velmi sympatickou částkou. Transparentní účetlení, jak to vypadá?
5: 340 678 korun. Zatím, jo. Jsme tady až do půl desáté, kdy budeme tak nějak trošku sumarizovat, samozřejmě účet transparentní otevřený i potom,
4: ano.
5: Ale ta částka jakoby za ty 3,5 dne, tak zatím 340 678 korun.
4: Takže prosím vás, až někde uvidíte třeba, že proběhl nějaký moderátorský maraton na Rádio Čas, Čas rok na sociálních sítích, určitě tam budou nějaké podrobnosti, dohledejte si, protože ten účet běží dál, konec konců i život téhleté sympatické Kašparovic rodinky. Dobré ráno, Moravo.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Někdy ve dvou a někdy i ve více se to lépe táhne a naší podporou v rámci moderátorského maratonu, který přišel ale vždy v průběhu týdne s úsměvem na tváři, je i kolega Honza Gavelčík. Honzi, ahoj.
2: Hezké dobré ráno, přátelé.
3: Ahoj, krásné ráno.
1: De facto podpora i pro naše mozkovny, protože zvládneme ledacos, ale ještě připravit víš, nevíš s aktuálním datem. Teď už by to bylo před víkendem těžší. Mm-hmm. Je 9. října mimochodem, takže zdravíme všechny, vítejte do nového dne. Honzi, jak ty jsi to vlastně tak jako prožíval zblízka i z dálky ty skoro už 4 dny?
2: No bylo to neskutečné, vzpomínám si na spoustu těch úžasných hostů, kteří sem přicházeli, všichni byli tak nějak dobře nalazeni a měl jsem pocit, že když odcházeli od vás, tak měli ještě lepší náladu, byli takový, řekl bych, více nabuzení, takový... Odcházeli s takovou větší pokorou. Mi to připadá, jako kdyby odcházeli, no já se omlouvám za to přirovnání, ale skoro jako kdyby odcházeli z nějakého kostela, z nějaké náboženské seance, jo, že byli úplně takhle natěšení o to víc, jak to dopadne.
3: Já si spíš říkám, jestli oni, když nás viděli tady po těch třech, třeba čtyřech dnech, jo.
1: Vaš slova.
3: tak jestli si neříkali, že jsou na tom vlastně dobře, víš? Že ne, to jsem nezvážila
1: slova. Už se mi?
3: Já, promiň, když mě viděli, no ale tak...
2: No jakože byli na tom dobře, protože vás mohli vidět, ne, to je pravda.
1: Nám se objevil takový nešvar, ale já mám pocit, že ten bude pokračovat dál i mimo maraton.
3: Ne, to vymlátíme. Rádi, vymlátíme.
1: 7:10, pojďme se mrknout do kalendáře. Jdeme na to a schválně vyzkoušíme si, jak nám to funguje nebo ne, no.
4: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Takže přátelé, dneska máme Světový den pošty. Je to připomínka založení Světové poštovní unie z roku 1874. A to budete vědět, protože zeptám se, která slavná česká osobnost je spojena s vůbec první sérií poštovních známek v Československu s motivem Hradčan.
3: Aha.
1: Hradčany ne. Já bych typoval jako Muchu, ten taky něco dělal, ale Mucha nedělala si Hradčany.
2: Hele, mám možnosti.
3: No.
2: Mikuláš Aleš.
1: A.
2: Alfons Mucha. Josef Lada. A Max Švabinský.
3: Já bych řekla toho Muchu.
1: Je možné, že udělali tohle?
3: No, protože jako Mikuláš takhle, Aleš...
1: Jako intuitivně mi přiletěl Mucha, ale teď mě zmátli ty Hradčana, no.
3: No, tak Mikuláš Aleš to, ne? To je opona, ne?
1: Hinajs, jo.
3: Hinajs je opona. No, dobře.
2: Hele, přemýšlíte, to mě těší, protože předevčírem jste věděli všechno úplně na 100%.
1: Dobře, zeptám se takhle, z našich úst, ještě jsme to neřekli, zazněla správná odpověď?
2: No, jakože, já nevím, co všechno jste řekli. Vy jste řekli...
1: Víš co, nebudu...
2: Jo, no tak jo, je to on, Alfons Mucha. Jste to uhodli. A co je zajímavé, tak vlastně tu první sérii známek s motivem Hradčan navrhl bez nároku na honorář. Takový frajer to byl.
3: Aha.
1: 9. Asi října... probíhal megakoncert, pardon, moderátorský maraton Rádia Čas.
2: Asi možná, no, už v té době. Hele, 9. října 1965 se narodil... Fakt jakože hodně známý český hokejista, člen prestižního naganského týmu z roku 1998, dvojnásobný mistr světa, jako kapitán dovedl pražskou Spartu k titulu.
1: Hašek?
2: František Kučera, tak.
1: Jo, aha.
2: A mě zajímá, v jaké pozici působil na tom ledě.
1: Útočník, obránce.
2: Hele, mám možnosti.
1: Golman. Zadák.
2: Ještě ti tam něco zbylo.
1: Předák, bočák.
2: No ne, tak já vám to řeknu. Takže já nevím, tak třeba za A brankář, za B obránce, za C center, za D křídlo.
3: Tak já chci křídlo.
2: Křídlo, pravé nebo levé?
3: Tak dáme pravé křídlo.
2: Pravé křídlo, říká Lenka Ráďo.
1: Obránce.
2: Ano, byl to obránce neboli back.
1: Wow, to bylo jasný.
2: No jo. 9. října 1888 se veřejnosti vůbec poprvé otevřel slavný Washingtonův památník v hlavním městě Ameriky. A já se zeptám, v čem byl na svou dobu unikátní?
1: V tom tvaru? To asi ne, že?
2: Byl to obelisk, celkem vysoký.
1: No.
2: Materiál? V čem mohl být unikátní na svou dobu? Měřil 169 metrů. Uh-huh.
1: Materiál to není, jo?
2: Materiál
3: takže
2: to
3: byl,
2: není.
3: Že byl přivezen od někud.
2: Že byl přivezen od někud. Odkud?
3: Tak já bych řekla, že třeba z Velikonočních ostrovů.
2: Z Velikonočních ostrovů.
1: Já to tak nemám rád, prostě nevíme.
2: Tak já vám to řeknu. Byl na svou dobu největší na světě, největší budovou. A až o rok později, v roce 1889, ho překonala Eiffelovka, která měřila 300 metrů a vlastně 330 metrů s anténou.
1: A to se přiznám, že jsem nikdy nevěděl, takže vím zase něco nového. No,
2: tak to mě těší. Jdeme dál, 9. říjen, rok 2001, takže jsme celkem nedávno, byl do českých kin uveden Shrek, měl tehdy premiéru. A já se zeptám, to budete vědět, jak se jmenovala největší spřátelená osoba tohoto zeleného zlobra, jeho největší kamarád.
1: Oslík.
2: To byl oslík, dobře. Ale mě zajímají aspoň dvě postavy, se kterými bojoval.
3: Lord Farquaad.
1: No a potom tam byla zlá teta vlastně, ta, zlá teta. Kmotřička, no. Nebo jak no, se jí říkalo. No, no. Jo, jo. Kmotřička, ne?
3: Jo, jo.
1: Bíla.
3: A nebo potom tam byl taky ještě kocour v botách,
1: a konec konců ten princ Krasoň taky nebyl jako...
3: Jo,
1: jako
3: to je pravda.
1: Jako
2: princ Krasoň, tak, dobře.
1: Jo, to nám uznáváš.
2: Kmotřičku, jak se jmenoval takový ten skřítek?
1: To je...
3: Skřítek? Hmm.
1: Hele, my známe jenom jedničku a možná trošku dvojku.
2: Jo.
1: No jasně.
3: No, my dál, jako dál už jsem se
2: no
3: taky
2: tak
3: dostala.
2: Dobře, tak si to uznejte. Dobrá Bíla, Dračice, Rampelník... Princ Krasoň to zaznělo.
3: Ale dračice potom byla hodná a vzala si oslíka.
2: No tak no, nakonec ano, nakonec spali, ano, ale zpočátku jakože spolu trošku jakože bojovali.
1: Řekni,
2: no.
1: Že ne.
3: Vždycky mě to napadne, jak to dělali, protože oni potom měli miminka, která lítala.
1: No víte, v mém světě, ano. Lení, počkej, to jenom Honzi vydrž, Lení. A tak já to vnímám u každého, koho potkám. Teď, jo, takže
3: i takhle. I u mě.
1: To. Co? Tak, jako tebe si zrovna nepředstavuju v té dvojici.
3: Marta dneska přijde, já mu to řeknu.
1: Honzi?
2: Já myslím, že Martin Čapek, ten náš posluchač.
3: Ne.
2: Jiný Marťa. Tvoj Marťa, no tak to je hezké.
1: Děcka, můžeme jít na další
2: tak,
1: otázku.
2: Přátelé, rádio, teď si najdi v systému zase kód, jo. Dnešní datum 09 na 026. Ponučka najdi.
1: Pardon, jednu nulu tam mám navíc.
2: Máme?
1: Ne, vydrž, jenom jsem špatně klikal. Tak, heslo najdi, mám.
2: Super. Píše se rok 1940. To znamená, že dneska by 680. narozeniny oslavil tento muž.
5: Well, they'll probably be playing Grouch Blobs and Zach Dungas, right? You know, they'll have new instruments.
1: To říjnový, no. Není to John Lennon?
2: Je to John Lennon. No jasně, mírový aktivista, legenda, ikona. Vlastně 20. století hudební, dalo by se
3: ano.
2: říct. A poslední otázka na odlehčenou. Rok 1929, taky 9. říjen, další legenda, další ikona se narodila a já možná řeknu pár indicí, podle kterých byste tuto osobnost mohli poznat.
1: A je to muž nebo žena?
2: Je to muž.
1: 1929, jo?
2: Ano.
1: No, tak jeď.
2: Alkoholik Lexa, zřízenec Hrdlička, řidič Kalina, Jožin,
3: to
2: pan
3: jako
2: Majer.
1: Ježíši Kriste,
2: ano.
1: Pan
2: Vladimír Menšík, je to tak, přátelé. Jo, jo.
1: No,
2: za tři
1: no.
2: roky by oslavil stovku, je to neuvěřitelné. A vy si zatleskejte, protože jste fantastičtí.
1: No.
3: No.
1: No. Takhle, řekl bych, že bylo to lépe připraveno, než bylo odpovídáno.
3: Tak,
1: jo?
3: Ale dneska je to hodně diskutabilní.
1: Pár zářezů jsme tam měli, Honzi, díky moc.
2: Já děkuju, bylo mi ctí a držím palce, už to jde do finále a jsme s vámi.
4: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Jeden z čerstvých vzkazů na transparentním účtu pro Páťu Kašpara, protože právě pro něj a pro jeho rodinku vybíráme penízky. Transparentní účet je geniální v tom, že vidíte i ty vzkazy jednotlivých dárců a od Andreje přišla částka a je tam hlavně drž se kluku. Tak málo někdy stačí. Mimochodem máma s tátou, tedy Andrejka s Péťou si to průběžně čtou. Takže jedeme dál, všechno vám řekneme v pravý čas a možná vás bude za chvíli inspirovat i povídání se vzácným hostem, který bude takovou vlastně poslední perličkou maratonu za ty 4 dny, protože tady se nám dveře netrhly, Lani, že jo?
1: Ano, ano, my jsme měli spoustu úžasných hostů a jsme rádi, že někteří vlastně se nebáli si i přivstat. Tedy spisovatel Marek Herman bude už za chvilku, za malý okamžik hostem našeho moderátorského maratonu na rádiu Čas, takže na to se velmi těšíme, že i ten závěrečný 4. den takhle hezky, jako nebudeme sami v podstatě.
0: Co by to bylo za ráno, kdyby s námi nebyl Milan Gelnár, takže pojďme vstoupit do víkendu pro nás hodně významného, aktuálně tedy 9. října, Milane, jak to vidíš?
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude energeticky vyrovnaný. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladně vítané, tak i ty opačné. Dít se tedy toho bude hodně, a to na obou stranách spektra. Nudit se tedy jistě nebudeme. Co se týká notybí znamení, tak váhy budou pod větším tlakem. Blíženci mohou být profesně velmi úspěšní a vodnáři mají naději na příjemné erotické zážitky. Kozorozy si mohou škodit sami sobě. Pany budou mít možnost se posunout ve svém vývoji zase o kousek dále a býci se mohou nadít úspěchů na poli vzdělávání. Berani budou inklinovat k výbušnosti. Lvi dnes pusu nezavřou a střelci budou přátelští a ochotní ke spolupráci. Štírům by dnes mělo vše vycházet. Radci mají naději na profesní úspěchy a ryby mohou mnohdy dopředu vědět, co se bude dít. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
4: Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
8: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt. Skonto nábytek.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
11: Hity, které milujete.

0: Tak poslední vzkaz, který mě budete ještě chápat, jako doma, jo, to je tak jenom mezi námi. Ve dvou a více se to lépe táhne a ve studiu Rádia Čas aktuálně už víme dopředu, protože jsme se teď povídali pět minut mimo záznam, další srdcař a pěkně nohama na zemi, pedagog, spisovatel, lektor osobního rozvoje Marek Herman, ale jak říkám, to srdcař hlavně vypíchnem, protože co řekne, to jde z něho, na nic si nehraje. Aha. A tak to má, tak já to tak cítím.
1: Děkuju. To nás tak baví hlavně tady.
2: No, tak to je, tak jo.
1: Dobré ráno.
0: To je zvláštní, že jsem teď jako zavnímal jako takovou skromnost nebo překvapení, protože když jsme si vás čekovali na sociálních sítích, tak já jsem Lenči říkal mimo záznam, on působí jako trenér tělocviku, nebo spíš jako nějakého týmu, jako baseballového, který jako vede ty svoje muže rozvážně, on nezvedne ten hlas, ale jako by mají respekt, jo. Tak, a teď já to řeknu a dobře, tak jo, tak to mě těší, no.
2: Tak přijete do neznámého prostředí a nechcete hrát hry a zároveň prostě chci to říkám, aby dávalo nějaký smysl. A není to jednoduché, že jo, to prostě to vás neznám vůbec a vkotil jsem tady, předtím jsem se vyspal, takže jako čemu jim na to, co jste si na mě ze mě vyčetli.
1: Musím říct, že nebývá úplně zvykem, že vlastně když taky člověk přijde do neznámého prostředí, nebo když vůbec někam přijdete, že ten člověk přijde opravdu sám za sebe, nebo tak, jak je, prostě, že je úplně přiznaně všechno.
0: Je oblečený, přišel oblečený, pozor.
1: Jo, vy jste přišel úplně prostě naprosto přirozeně.
2: No,
1: a
2: to
1: by mě zajímalo, jestli byla nějaká cesta k tomu, jak jste se dostal vlastně k tomu tak být sám za sebe kdekoliv, jakkoliv, že je to jedno, anebo to byla vaše přirozenost od začátku?
2: Ne. Já jsem žil jak kde byl. Já jsem měl vlastně v to vnější identita, kterou jsem měl, tak byla skvělá, ten obrázek byl výborný, jezdil jsem ve velkém autě, lítal jsem po Evropě, pracoval jsem pro korporaci, vydělal jsem velké peníze a bylo mi uvnitř prostě úplně na hovno. Bylo to hrozný. A bylo mi pořád hůř a hůř a vlastně skončil jsem fakt úplně jako na kraji propasti, kdy ten život vlastně jako nedává smysl, ale mně všechno je v pořádku, všechno by vlastně bylo fajn a ti říkají, ty jsi úplně v pohodě a vy uvnitř víte, že prostě ne. No, takže jsem to chtěl změnit, přeměnit a já jsem vlastně, mě to naučila dcera prostě, když se narodila. No.
0: De facto rodina zachránila rodinu, dá se říct.
2: No, je to, ano, protože tak já jsem chlap, že jo, takže jsem měl na výkon. Jako jedem se, jako masokombinát Martinov, jedem výkony, prachy a emoce si jste ještě někam, já prostě to chci řídit a hotovo. No ale to na malá slova zeptá, tati, budeš doma nebo nebudeš a budeš se mnou a budeš mi číst? Já nebudu číst, já potřebuji tam a tam. A můžete si vybrat, jestli bude, malou uřídíte. Já jsem 30letý chlap, ona je malička, já jí můžu namluvit, co chci. A to je ten bod zlomu, když řeknete pravda, no.
0: Mimochodem Marek Herman, pojďme si to opakovat, to nejpodstatnější. Marek Herman, mimo jiné taky autor, úspěšný autor. My samozřejmě probereme taky vaše knížky, tituly, ale logická věc toho, co teď říkáte, jedna z těch věcí, které jste zastáncem, přiznat chybu?
2: Víte, vlastně tam je to, je... Tomu se říká vlastně, nevím, jestli znáte, jako ruletu, tam se říká, že vsadíte všechno all in. Mm-hmm. A česky říkáme all in. A prostě v nějaké fázi musíte dát all in. A vlastně je jedno, co si kdo myslí, jak si myslí. A řeknete, já jsem chodil se svojí stávající ženou a ona je z Aše. A já pořád hledám samotu a pozemek. A našel jsem pozemek tady v Dolní Lomné. A ona má strašně silnou vazbu jako k rodičům. A rodiče mají už 80 let. A my jsme jeli jako vlastně, až jsme jeli do té Dolní Lomné, tady do jako Jablunkova. Já jsem říkal, kamuško, co si řekla jako babi s dědou, kam jedeš? Protože to je to rozdíl, že se tam jako přestěhujeme. A ona se tak mě podívá a říká, pravdu. A já úplně, víte, tak my se jedeme tam, Marek tam ještě nějaký pozemek, hledal nějaké, to tam je to u lesa, je tam prostě ticho, možná, že tam budeme jako žít, jo, a mě to úplně odzbrojilo, prostě to je nejlepší, pravda. Nevím, jestli znáte film Zaříkávač koní, to mám moc rád, a tam vlastně ona, Robert Redford, Catherine Scott Thomas a oni vědou na výšku a oni se baví o vztazích, které měli. A oni popisuje, jak se zamiloval do své ženy, že viděl hrát na čelo a říkal, a to najednou to bylo. No ale prostě nešlo jim to. A pak oni se rozešli a ona říká, to muselo jako být těžké jako to poznat. A on říká, ne, všichni to víme, jak to je, těžké je to jenom říct. Jo, a to je tohle. To jsou ty věci, že aha, takhle to je. Takže já budu mít pravdu, jo. A vlastně já dělám semináře pro lidi a to je jeden z klíčových bodů, je, to se vždycky stane třeba v pátek večer, kde ti lidi prostě přestanou hrát ty hry a začnou prostě mluvit, kde jsou, a mají strašlivou úlevu z toho. To jsem já, tohle se mi zbydařilo, tohle jsem podělal, tohle mi do prdele furt nejde, ale furt jsem to já. Je to obrovská úleva a učí nás to děcka, jako má, no. To je ten svět.
1: To já nevím, jestli něco vyplodím teď během toho
0: řekni
1: rozhovoru,
0: pravdu,
1: protože
0: Lením.
1: Mě běhá mráz po zádech a myslím, že ty věci, které tady říkáte, nebo které zazní teď v té půl hodince na rádiu Čas, tak určitě budou rezonovat hodně.
0: Včetně jedné výzvy, kterou pro vás Marek
1: přesně
0: připravil.
1: Tak.
0: Takže na začátku dalšího vstupu, nebo hned po dalším songu, dobře poslouchejte, zvlášť pokud nám stále ještě chcete pomoci v rámci moderátorského maratonu Rádia Čas pro malého Páťu Kašpara.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas.

0: Pohodové dobré ráno, čtvrtý den našeho moderátorského maratonu na rádiu Čas pro malého Páťu Kašpara a jsme velmi rádi, že dnes s námi na to velké finále, vlastně opravdu na grande finále, je i spisovatel Marek Herman. Krásné ráno ještě jednou.
1: Dobré ráno, dobré ráno.
2: Marek, mimo jiné, začneme tím, co jsme slíbili, protože to se musí. Marek přišel s tím, že to není výzva, to není challenge, on prostě to, nám to oznámil a my jsme to přijali, protože jinak to nejde. A Marek mluví pravdu, tak jestli můžeme poprosit toto poselství, které se mimochodem týká právě příběhu Páti Kašpara a transparentního účtu právě s pomocí od vás.
1: No, my jsme to vymysleli tak, že jako je tady jako snadné přijet, zamachrovat a odjet a nechat tady knížku. Takže my jsme se domluvili, že během tohoto vstupu, co pošlete, tak já zdvojnásobím. To znamená, za každou korunu, kterou pošlete, já dám taky korunu. Trošku se samozřejmě třepu, protože mám nějaký bolestivý bod, za který bych úplně jako nechtěl jít, ale vyzkoušejte mě, kde je a co pošlete, tak já zdvojnásobím.
2: My vidíme posluchače nebo posluchačku, která přispěla do tohoto vstupu jako poslední, takže od té dál v průběhu tohoto vstupu máme si o čem povídat, takže startujeme právě teď, jinak najdete na cazradio.cz, na našem Facebooku, sociálních sítích, ať už účet nebo QR kód, který jenom načtete a pošlete libovolnou částku peněz. A to byla pohádka o bludičkách, kterou jsem poslouchal já v dětství. Aha. Že jim to hodíte do blat a oni vám to ráno vrátí právě dvojnásob. Takže Marek, bludička, teď je...
1: V blatech.
2: Ano, přesně.
1: Což je dobrý, do? Já chodím na boso, tak často jsem v bahně, tak to možná je dobrý.
2: Marek, bludička, Herman, ať je to úplně celé.
1: Ano, děkuji za nové jméno.
0: Tak a pojďme se podívat ještě na to, co děláte, protože přece jenom to, co dneska řešíme, nebo to, co proč vlastně tady jsme ohledně moderátorského maratonu, tak je velmi rodinná záležitost, protože my sice pořád říkáme, že je to na malého Páťu, ale v podstatě je to na celou rodinu, pro všechny, kdo jsou v kontaktu a kdo jsou vlastně tady tímhle tématem nějak ovlivnění. Tak jak vy to vnímáte, nebo co vlastně je vaše motivace, že právě se věnujete rodinám a malým dětem?
1: Tak máme v hlavě časový spínač. A ten vám udělá hlavě cvak v okamžiku, kdy vás začne čekat méně roku, než to, co jste prožili. A od té doby, aniž byste si to uvědomili, začnete chtít dělat věci, které mají smysl a význam. A ty, které nemají smysl a význam, tak vás stojí koňské dávky energie, chcípli byste u toho a prostě to nedáte. A já mám dvě, mě už to udělalo hlavě cvak, a já mám dvě témata. První je najít svoje doma, to znamená rozumět sám sobě, a druhá je výchova dětí. A podle mě výchova dětí je to vlastně jako nejkrásnější a zároveň nejtěžší jako věc na světě. To je fakt strašně těžké. A já si vůbec neumím představit, co bych dělal, kdybych byl v situaci prostě, jak je ten malý Páťa, nebo tě vlastně táta s mámou. Mm-hmm. Pro chlapa je to strašně těžké, protože máte pocit, že jste jako selhali, že jo, že něco je blbě. A hodně chlapů to nedá a uteče. Nevím, jestli znáte, je to povídka o tom, že letadlo neletí do Anglie. Holčička, která sní o tom, že jednou poletí do Anglie. Anglie, učí se anglicky, povídají se o tom s maminkou, učí se vařit anglická jídla, pak našetří peníze a letí do Anglie. A pak se něco stane během letu a oni musí nouzově přistát v Holandsku. A ona nechce do Holandska, ale je ráda, že to přežila a ptá se, kdy poletí letadlo jako do Anglie. Nikdy nepoletí, už tady budete. No, já nechci být jako v Holandsku, já neumím, oni nemluví, to není jazyk, oni mají nemocný krk, já to tady nemám ráda, chci do Anglie, kdy poletí, nikdy. A to je právě příběh o tom, když se vám narodí prostě nemocné dítě, postižené dítě, vy to prdela s tím nemůžete nic dělat, jenom to prostě musíte zvládnout, takže jenom, vlastně my jsme měli na semináři maminku, která byla v podobné situaci, je vlastně umírala dcera. A já mám kamaráda Jirku Haldu, terapeuta, a já jsem byl, jako víte, najednou vám to někdo řekne a jako co s tím mám dělat. Tak jsem volal Jirkovi, Jirka je terapeut a Jirka řekl, řekni jenom jednu větu, buď statečná. A to je všechno, jo. A tomu manželovi, buď s ní. To jsou dvě věty a ona potom, jak my jsme to jako povídali, já jsem potom samozřejmě pohodlně z toho semináře odjel a i ta dcera za půl roku opravdu zemřela. A ona mi potom napsala mail, asi potom, to bylo 7-8 měsíců, a říkala, ta věta mě pořád držela nad vodou, buď statečná, protože ženy, vy vlastně máte jako nekonečné zdroje energie a jenom buď statečná a projdi si tím. A když máš za sebou chlapa, který tě podrží, tak to je ten, to je ta věc, která je tam důležitá, že pomáhat. Já se vlastně jako stydím, jo, tak co tady já? Jo, já tady pojedu, my si povídáme, já odjedu a co? oni tam jsou, znova. Já to prostě, já se jako děsím toho, že by se mi něco podobného stalo. Fakt mám strach. Takže to je ten motiv.
2: Přesně o tom, že to není vid dokonavý, to prostě jede dál, příběh pokračuje a nekončí to nějakých 9.30 nějakým jako koncem moderátorského maratonu Rádia Čas. Mm-hmm. Je to příběh jedné rodiny.
1: Oni tam pořád jsou. Mm-hmm. Jo, ale vy to nechcete, já to prdele se probudím, snad to bude nějak. Nebude to jinak, bude to takhle, už to bude do konce života, projdi si tím, jo. To je, já fakt ty lidi obdivuju, já se toho bojím, jako jsem posraný strachy a zároveň ty lidi obdivuju. Mm-hmm.
0: A mimochodem moc krásná věta, nebo to, co vlastně na co se zaměřujete taky, tak to je to, co my jsme tady otevírali, ale vlastně to nebylo úplně běžné, protože jak jsem říkala, ten příběh toho malého Páti, ale i to, co je okolo něho, a to je i ta maminka, nebo celá ta rodina, jo. A vy se vlastně zaměřujete, nebo máte i knížku pro ženy, nebo se zaměřujete na ženy, tak máma není služka, je dáma. Ano. Můžete nám třeba tuhle knížku přiblížit, nebo tak nějak já mi uvést tady do tohohle kontextu. Textu, protože i to jsme otevírali s Ráďou, že i to je důležité vlastně podporovat tu rodinu, aby ona byla v pohodě.
1: Já mám vlastně jako chlap tři velké úkoly v životě. První je, já chci být dobrý v tom, co dělám. Já chci být prostě borec a když budou potřebovat hledat někoho do rádia, tak jdou za mnou a ty chci, tebe chceme. Druhý úkol je, já se musím oddat s důvěrou své ženě. A to je, víte, já chci mít věci pod kontrolou, já to chci jako řídit a já chci prostě být silný chlap, ale ta žena, protože vychovává děti a rodí děti, tak má lepší přístup k algoritmům života. Ona ví, ona vždycky o fázi napřed, takže pro mě, jakoby velkého, alfa něco, že ty to víš líp, jo, a ještě to víš o chvilku dřív, než jo, takže já na tebe počkám a pojďme běžet jako spolu a to je strašně důležité, aby ona byla vnitřně poctivá, protože když není, tak ona ze mě udělá kus hadru, jo, že říkají se o mě, že jsem pod pantoflák, ale moje žena říká, že tak je to v pořádku, jako, jo, že, takže ona musí být fajn, pak když my se spojíme, tak jsme pevný pár. My jsme právě s Jirkou Valdou vždycky jako říkali jsme takovou větu, že každý zdravý vztah řídí žena. Jo, to ženy vždycky jako zamrkají očkama, chlapi jako neví, co se to děje. A dneska říkáme, že každý vztah řídí žena a když to umí, tak je zdravý. A ta žena je vlastně středobod, ona je dřeň té rodiny a ona fakt jenom potřebuje oporu. Já vlastně v dobrém slova smyslu ty ženě jsem mám být k ruce a pomoci a to jako v podstatě stačí. Ona se o mě opře a pak jedeme spolu. Tam je, dojde k synergickému efektu, já jsem to nechápal, dokud jsem to sám nezažil. Vy si myslíte, že jedna a jedna jsou dvě? Ne, jedna a jedna jsou milion. Když vy prostě pochopíte, že ta vaše žena je dobrý člověk a vy jste ji potkal a že vlastně mým cílem je být dobrý člověk, i když se nikdo nedívá. Jo, takže já nejprve chci být dobrý v tom, co dělám, pak potkám tu svoji ženu, uděláme pevný pár a pak mám třetí velký úkol a to je být vlídný děda. Já nechci být osina v zadnici prostě, která je, protože mi jako chlapovi ubývají síly a teď vy všichni máte, všichni jsou mladší, rychlejší a já jsem nasraný, co to je, že už nemůžu být tak jako dobrý, jak jsem byl a musím, mám velký úkol projít životní bránu, které se říká sklízení do stodoly. Znamená, že tam spousta chlapů dojde a nic tam není, oni nemají co sklízet. Ale abych měl co sklízet, tak to je ten společný život jako se ženou. Ona má zdroje, když já to pochopím a přestanu machrovat a fakt se potkáme, tak ten život začne dávat smysl. Já jsem první 10 let, vlastně když jsem lektoroval, tak jsem, moje místa byla chránit malé děti. Tohle nedějte dětem, protože to, co se vám stane do 6 let, tak z 90% vlastně vás ovlivňuje jako potom dál v životě. No jo, ale tam jsou dva architekti, máma a táta. A hotovo, jo. Takže já jsem 10 let chránil děti, pak mi došlo, že to všechno stojí na mamince, takže 10 let, jako další, že máma není služka, žena je královna. Ale královna se nehraje, tu vám hrají ostatní. Takže vy vyjdete do místnosti, tu dělají Francouzi a já se postavím, protože jste přišla, přivítám vás. Já si jdu dát kafe a říkám si, dej si taky kafe. A nebo vás to vypne o 6:30 večer, protože já vás přikluju dekou a děcka to vidí. To znamená, já vám hraju královnu. A pak se potkáme, protože jsem taky král, máme pevný pár a pak zvládneme úplně všechno. Ta síla je v tom, že jsme dva na to. Ale to je strašně těžké. Kdyby se mě někoho zeptal, co je největší jako problém dnešního světa, řekni, máš na tu minutu, řekni, tak já řeknu blízkost. Intimita. já dostanu přesně tolik něhy, přesně takovým způsobem, jakým jako, jaký potřebuju. A ta máma, ona může být něžná, ta maminka může být něžná toho Páťu, jenom když je odpočata. Jinak prostě je zrvaný jak cedník, tak to nezvládne. Ale proto já musím mít toho silného chlapa, který je za ní a řekne, já ti pomůžu. Pojď to zvládneme spolu, protože já jsem tady pro tebe, že jo. A to je tak propletené a tak strašně těžké, že spousta lidí o toho odpadne a nedá to.
2: Naštěstí Andrejka Péťu má. Aha. Mimochodem zrovna tyhle ty dny, kdy žijeme maratonem, tak padla takzvaně za vlast. Aha. Ještě měli moribundus, ale už se na nás těší, když hlasivky jako ještě prý neslouží, ale myslím, že když si poslechne tohle, tak jako ještě se pozvedne o krok výš. My tady máme Marka Hermana, naštěstí. Aha. Mimochodem asi by bylo dobré zasondovat, a to už bude v dalším stupu, kdy se ho taky můžete takzvaně odchytit, protože ono je dobré to nejenom číst, ono je dobré v uvozovkách to i potkat, protože to je taky zážitek s velkým Z. Takže zůstaňte s námi a za chvíli máme pro rodinu Páti jednu velmi dobrou zprávu, která se týká transparentního účtu Rádia Čas a právě Markovy výzvy. Moderátorský maraton pokračuje.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu.

0: I mimo záznam velký srdcař Marek Herman ve studiu Rádia Čas, mimo jiné taky lektor a spisovatel. Marku, zpětná vazba, doufám, že potěší, protože WhatsApp Rádia Čas s námi žije, konec konců celý moderátorský maraton. Zdeňka píše, teda ten pán ve studiu má úplně super příjemný hlas. Toho bych mohla poslouchat hodiny a krásně poutavě vypráví. Jedna trošku víc na vážno, která dorazila, tak to, co bylo teď řečeno od Marka Hermana, máme doma stejně. A je nám dobře s tím, co jsme si prošli, fakt klobou dolů, musím mít na manžela i na sebe moc hrdá. Děkuji a jen tak dál, to napsala Lenka, jo, jen tak na okraji. Já jenom připomínám, Lenča připomíná, Marek připomíná aktuální výzvu, která pokračuje dál, protože od jedné chvíle, kdy Marek začal mluvit, kdy jsme si řekli tak teď, vy přispíváte na transparentní účet pro malého Páťu Kašpara a každou tu částku, kterou pošlete, tak tady náš borec zdvojnásobí a my díky za to, Marku.
1: Není zač.
2: Takže posílejte, jinak já jenom připomínám, kde najdete QR kódy, abyste opravdu věděli, kam se obrátit, tak je to samozřejmě náš web časradio.cz anebo taky naše sociální sítě, jako je Facebook.
0: Mimochodem, Marku, vy jste v předchozím vstupu a taky se to týká vlastně jedné z vašich knížek, zmínil Jiřího Haldu, se kterým máte na kontě třeba i knížku Si tam, brácho.
1: Ano, ano, ano.
0: Já si myslím, když jsme zmiňovali nejenom ty maminky, ale i ty tatínky, protože ti taky jakoby vlastně i takové výzvy přijímají různě. Je dobrá, důležitá ta upřímná chlapská komunikace, protože někdy ti chlapi mají ostych se kamarádit a říct si opravdu to, co si myslí i ty nejnitrnější věci.
1: No, my jsme byli takhle, pro mě mi byla úleva, jsem byl na Zdeňka Riegera na semináři a on mi říkal, Marku, emoce jsou světloplaché, pamatuj si to, až budeš chtít někomu říct, že ho máš rád, a nebude ti to. Emoce jsou světloplaché, takže opatrně, pomalu a někdy. My jsme dělali vlastně pobytový víkend pro vysokoškoláky. A bylo to přechodové rituály, protože řeknu velké zjednodušení, které úplně není pravda, ale aby nám to usnadnili ten obrázek. Holčička se narodí jako malá žena a ženou se stane přirozeně. Kluk se rodí jako malý kluk a mužem se musí stát přechodovým rituálem. To znamená, veme tě táta, zažiješ bolest, odříkání, dostaneš potlamně, prostě musíš něco překonat, bolí tě to, zvládneš to. A my tenhle víkend děláme pro kluky prostě na fakultě. A je tam aktivita, která se jmenuje Představte se mi. A taky říkám, já jsem Marek, narodil jsem se, žiju, tohle a teď jsem tady s váma, mluvím minutu a půl. Teď tam sedí dalších 20 kluků, 21, 22, 23 roku, a já si to naplánuju, že to bude trvat tak zhruba 45 minut. My jsme to aktivitu dělali 3,5 hodiny a ti kluci se svěřovali, někteří u toho plakali, někteří tam prostě vyprávěli věci pro mě jako intimní a mě to vyděsilo. A my jsme tam spolu kolegu, který se jmenuje Michal Vyčár, jako psycholog, já mu říkám, Míšo, co to je? Jako oni nebyli k zastavení, ti kluci. A vyprávěli nám příhody a to. A on říká, já nevím, já taky nevím. Jak na tom přemýšleli, večer jsme seděli u ohně a on říká, já už vím, Marku. Oni poprvé mluvili o chlapských věcech s chlapama. A teď vám jenom spadne brada. Říkám, tak co ti tátové jako dělají doma? A dneska to téma vlastně je velká samota, jo, že ten kluk řekne, aniž by cokoliv řekl, tati, proč jsi mi to neřekl? Proč jsi mi neukázal ty věci? A ten to táta řekne, jaké věci? A ten si říká, já nevím jaké, ale chybí mi to. To znamená, ta vazba, ta maminka má k tomu dítěti vztah vrozený. Já tě nosím pod srdcem, jsou mě v bříšku, narodíme se, máme se. Ale ten táta se učí ten vztah k těm dětem a učí se vztah k synovi. No a teď, jak my žijeme, jak se máme dobře, jezdíme automa, tak se míjíme, tím blahobytem se míjíme a tam dneska ta velká samota, takže máte, je velká samota, máte chlapy, kteří mají 25, 30 a jsou to furt děcka. To znamená, jeho slovo nic neznamená, kecá, bojí se závazku, jezdí jako zvíře v autě, chlastá, ožere se jak hovar a valí to na plné kule a nic. Takže vlastně my s Jirkou, oni se nás lidí i pletou, byla za mnou paní, že pane Herman, my se to jako přednáška jako v Trutnově, skvělá, fakt se mi to bylo. Nezlobte se, já jsem v Trutnově nikdy nebyl, ale jo, byl jste tam, ne, ale jo, nebyl to náhodou Jirka Halda. A víte, že jo? No, my jsme fakt jako kosi bratři, my jsme se prostě potkali a najednou se podíváte na toho člověka, řeknete, my jsme ze stejného vrhu.
0: To zacvakne, no.
1: Cvak. A je to, takže a my spolu tyhle debaty vedeme a někdy se porafáme jak psi, nadáme si, fakt tvrdě, prostě, a ale prostě jdeme dál. Jo, to je pro mě výhoda, to je hokejová kabina. Já hraju hokej a na ledě tu biju tě z metku, no ve sprše, sorry Maharo, já si, jo, jasně, v pohodě. Je to strašně důležité a dneska to chybí. Já mám dva extrémy, mám jako chlapáky, mačo, který je hovado, který doma hraje přesilové hry a drtí to. A na druhé straně mám skořitkovou rolku s komedií na hlavě, která má jako pocity. A můžeme být někde uprostřed, šlo by to jako vyvážit, protože já mám jako chlap, tomu se říká zlatý řez, já mám 3 díly muže a 2 díly ženy. A vy máte 3 díly ženy a 2 díly muže, to znamená, že se musíme někde potkat, že se můžeme zastupovat, propojovat a to je ten cíl toho života. Ale já musím být nejprve pevný chlap, abych vás našel, abychom se poznali, že jo. Já mám kamaráda, on byl v Rumunsku a on říká, jako na treku, jako já rozděluji svůj život před Rumunskem a po Rumunsku. A prostě to byl tak strašně silný zážitek, se ve vodě po pás, prostě 2 hodiny jdete, hlad máte, prdel vás prostě si, jdete tam. Vrátil se, všechno to zvládl a začal chodit

0: říct, umět jako si uskromnit. To, dneska to je fakt jako těžké.
1: Marku, máte ještě chvíli?
0: No.
1: Máte ještě chvíli?
0: Máme, dobře. Abychom vybírali jako...
1: Ne, my potřebujeme jednak něco sečíst, ano, co ano. Jsme načali, ano. A jednak taky asi by bylo dobré říct po celé, dozvědět se, kde třeba na Marka můžete narazit, ano. A nejenom si ho přečíst. Že?
2: Ano.
1: Lenča, ano.
2: Ano, prosím, ano, prosím.
1: Nebo Marku, jestli třeba to, tak můžete se domluvit, Lenčo, nechceš hodit někam, přesně tak, jako, ale myslím, že podobné pocity máme všichni. Marek Herman ve studiu Rádia Čas. Po celé se dozvíte, kde Markovi můžete říct své ano.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
8: Zlato, co máš dneska v plánu?
9: No přece všechno.
10: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
11: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
12: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
13: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
14: Hity, které milujete. Radio Čas.
15: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
16: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
17: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
18: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
19: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Majepneu.cz a jedeš dál.
2: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Majepneu.cz.
8: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
20: Zdržet se aktuálně můžeme v Ostravě na ulici Mariánskohorské na příjezdu do centra města. Před jirskou osadou se můžou

0: tvořit kolony. Vážná nehoda se řeší v Holešově na Kroměřížsku, v ulici Národních bojovníků. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Zdržet se můžeme i v Brně, v ulici Vlhké. Tady bouralo nákladní auto s osobním. Problémy jsou taky v obci Ořechov na Brněnsku, v ulici Brněnské. I tady boural nákladňák s osobákem. A dále se zdržíme taky na Břeclavsku, u obce Klobouky u Brna, na výjezdu na Borkovany. Tady osobní auto srazilo srnu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré páteční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Připravme se na pořádné ochlazení. Dnešní odpoledne ještě bude slunečné s teplotami až do 16 stupňů. Zítřek už má být deštivý. Občasné přeháníky nás čekají i v neděli. V pondělí už podle televize LTV Plus může na horách začít sněžit.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravu čeká v letošním školním roce slučování některých menších škol a školek. Žádné budovy se ale zatím zavírat nebudou. Do 54 základních škol letos nastoupilo přibližně 20 000 žáků, mezi nimi 3015 prvňáků. Nezaměstnanost v Česku se v září udržela na 5%. V Olomouckém kraji mírně klesla a v průměru se pohybuje kolem 5,5%. Absolventům škol nabízí úřad práce pomoc, jak nám řekla jeho mluvčí Jaroslava Baleková.
2: Právě mladým lidem věnujeme zvýšenou pozornost a podporujeme je při vstupu na trh práce prostřednictvím projektu Záruky pro mladé. Jeho cílem je pomoci jim získat potřebné zkušenosti, rozvíjet pracovní kompetence a usnadnit jejich uplatnění na trhu práce.
0: Firmy v regionu stále nejvíc poptávají dělníky ve výrobě, řemeslníky a řidiče nákladních aut.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisty brněnské Zbrojovky čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají FK Jablonec. Zítřejší utkání má výkop v 15 hodin v brněnské ShipEx aréně. Dnešek bude polojasný a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 13 do 16 stupňů. Na horách namíříme maximálně 6 stupňů nad nulou. Tolik zprávy. Po 8 hodině pokračuje páteční Dobré ráno Moravo a taky moderátorský maraton na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem

0: milujete. My můžeme být upřímní, my jsme vždycky upřímní.
1: My jsme vždycky, vždycky.
0: Navíc čtvrtý den moderátorského maratonu Rádia Čas. Já to tak jako vnímám, ale i na sobě, Marko, to se moc omlouvám, ale řada z nás zvlhla. poslední půl hodinu, dokonce i naše bývalá kolegyně Sárka teď píše na Messenger: "Pane bože, to je tak skvělý host." Mimochodem, Sárka je na mateřské a já mám pocit, jako že fakt jako doma, a dokonce některé ženy psaly, jako že to je takové to aha. Takže
1: ale
0: tak, jako, no.
1: Ale duševně, já Sárku chápu, to je prostě duševně určitě.
0: Jo, aha, Leni,
1: já třeba duševně, jo.
0: Marku, mimochodem, jako kromě toho, že to, co říkáte, je opravdu silné a reagují i naši posluchači, vnímáte někdy, jakoby i, že vibrujete i jinak, třeba pro své posluchače?
2: Jako, že mě štvo, že ty lidi štvu?
0: Ne, naopak. Jo. Jako, že by rádi byli naštváni s vámi v posteli.
2: Jo, tak, takhle. Jako, že by si mi rádi vzali domů. No, to je samozřejmě, jako medvídka. Jako, to je taková vlídná iluze. No. Jo, že vlastně vy něco řeknete, člověk, co vlastně, já o něčem přemýšlím a neumím to pojmenovat. Mm-hmm. Pak někdo přijde a řekne, a není to nalo takhle? Pane bože, takhle to je. Jo, co je nejdůležitější? Jo, tohle, ne, blízkost. Aha, a co to je blízkost, tohle? A pak ti lidé, když to řeknu přísně proti sobě, mluvit o něčem je jedna věc a umět to žít je druhá věc. Jo. Takže je to vlastně, mám rád, vlastně, co je to ideál, je něco, co mám v hlavě a pořád se k tomu chci přiblížit, ale nikdy toho nedosáhnu. A když máte ideál třeba víra, tak je to fajn. Když máte ideál peru, vařím, uklízím, tak je to na zabití, protože furt děláte a nejste spokojený. Takže já jsem se narodil starším rodičům a oni mě nechali trochu na pospas. Já jsem vůbec nevěděl, jak funguje svět. Já jsem to, abych přežil, tak jsem se to prostě musel nějak dovědět, naučit. A pak jsem s překvapením zjistil, já jsem učil na gymnáziu v Bílovci, tedy 7 let. A já jsem tam přišel a já jsem se hrůzou zjistil, že oni to taky neví. A to byli moji profesoři, kteří se mi myslí, jsou skvělí, fantasy. Ty vole, oni to neví. Tak se řeší ty věci intuitivně, často správně, ale často úplně blbě. Takže já chci vědět algoritmus, co funguje, a je to někdy jako fakt těžké. Já mám strašně rád paní Trapkovou a chválu, oni jsou partneři, jsou terapeuti. Oni mají nádherný obraz, oni říkají, my pracujeme s rodinama, které mají problémy, a my si jich ptáme, co vám funguje, co vám nefunguje, co děláte blbě, co děláte dobře, pak jim posloucháme, vezmeme si průhlednou folii a nakreslíme to schéma. A pak máme další rodinu, zase se jich ptáme, zase nakreslíme schéma. A ještě rodin máme 100 těch průhledných folií, tak se podívám a vidím tam ten vzorec. Aha, takže máma může být něžná, jenom když je odpočatá, takže ona lítá, je sedřená jako hovado, a proto je doma, všechno funguje, jako příchody, odchody, vaření, uklízení, ale není tam něha, je to nákladové nádraží Žižkov, no tak to máte takhle, ale je to vlastně jako strašně obtížné to jako vidět ten mechanismus a pojmenovat ho a pak ho začít žít, to jsou strašně těžké věci, no ale má to smysl to furt zkoušet, no.
0: Pedagog, spisovatel, lektor osobního rozvoje Marek Herman, mimochodem krásně sehnatelný třeba na Instagramu Rádia Čas, takže Instagram i Facebook?
2: Já mám, vlastně, najděte si svého Marťana, aha. A vlastně mě to potkala, ta postavička jsem si vzal od Erika Berneho, to je vynikající prostě vědec, psycholog, terapeut, a on říkal, představte si malého Marťana, který přiletí z Marsu na Zem a snaží se zjistit, jak to tady funguje, ale on neposlouchá, co říkáme. On se dívá, co děláme, a pak letí zpátky a všem to tam těm Marťanům jako řekne na tom Marsu. A pro mě to je přesně, já uvnitř mám, já přece vím, jak ty věci jsou, akorát mám strach je udělat. Jo, takže pro mě je to vždycky jako si hlídat toho malého, to malé dítě v sobě, a vede mě to k tomu, abych byl dobrý člověk, když se nikdo nedívá. A pořád. A najdu si k tomu potom ženu a jsme dva a letíme jak rakety.
0: Hezké to bylo. A teď je praktická finanční částka.
2: Ty zpátky na zem.
1: Ano, přesně do reality. No. Tak,
0: transparentní účet Rádia Čas bude obohacen tedy pro Páťu Kašpara, protože Marek o tomto já teď bez legrace řekl takhle, on původně řekl, jako, nakonec se to prodloužili asi o 3 vstupy, říkal, to je málo, přidejte. Prostě, co přihodíte od jisté doby, tak zdvojnásobí. Leni?
1: Takže za naše povídání přibylo na transparentním účtu pro Páťu 6949 korun. To znamená, že...
2: Já pošlu 7000, aby se to zdvojnásobilo.
1: Takže 7000 od Marka Hermana a my jménem celé rodiny takhle moc děkujeme.
2: To je to nejmenší. Opravdu to je... Já tady odjedu a jsem v pohodě, že jo? Pojedu a dneska jdu plavat a jdu do lesa a oni to mají toho Páťu, takže... 7000 prostě rád pošlu.
0: Oni tady budou dneska s námi a myslím, že pokud nás poslouchali, ať už při přípravách nebo cestou, tak jsou zase o něco silnější. Marku, díky moc, protože jako lepší třešničku na dortu a mimochodem i kolegyně Zuzce, která je tady s námi a která vás zprostředkovala, která vás doručila až do domečku, protože konec konců budeme děkovat až potom po deváté, ale Zuzi teda klobouček
1: jako jo, Zuzi.
0: Za celé ty dny. A ty víš, we love you, Marku, we love you.
2: Moc děkuji za pozvání, bylo to tady moc prima, moc děkuji, ať se vám daří.
0: Krásný čas s Rádiem Čas.

0: 8.23, tentokrát to bude takhle číslo dne, když jsme měli na Rádiu Čas takovou rubriku číslo dne, dneska ji trošku vracíme z jednoho prostého důvodu, že plus minus za hodinu tady ve studiu Rádia Čas bude víc lidí a my budeme, já už vím, že brzy budu tetovaný, to jen tak na okraj, už vím taky, že budu bruslit, protože aktuální částka pro Páťu Kašpara je, Leni?
1: 369 390 korun.
0: Mimochodem děkujeme i za speciální výzvu, ale vlastně i všechno, co řekl v poslední víc než půl hodině lektor a spisovatel Marek Herman, takže díky za ty dary, protože on vlastně všechno, co jste během jeho rozhovoru poslali, zdvojnásobil. Jo?
1: Mimochodem já, když jsem se dneska ráno probudila v takové trošku jako únavě a tak jsem si říkala, jak já se dneska cítím, protože vlastně je velké finále, opravdu velké finále moderátorského maratonu na Rádiu Čas. A já jsem hned v to ráno cítila, že jsem rozdrnkaná a dojata, že prostě dneska to bude emočně velmi zabarvené a musím říct, že je 8.23 a já už jsem úplně hotová.
0: Jo.
1: A to se dojímat ještě budeme, protože tady budeme mít velké předávání, přijde celá Páťová rodina společně s Páťou samozřejmě, takže toho ještě těch emocí z nás bude příštit hodně a hodně a děkujeme za to, protože jste toho součástí.
0: Děkujeme za všechny zpětné vazby, protože dneska to dojíždí tak vám, takže WhatsApp, Rádia Čas, kdyby něco 777-66-12-800, co mají být si dneska? Mají tam, že budete plačky, nebo?
1: Já ani nevím.
0: Já vím, že nevíš, proto si to dáme teď, nezapomeňte, nebo takhle, nebojte se, nezapomněli jsme na čerstvé horoskopy.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pátek bude energeticky vyrovnaný. Na nebi jsou jak silné hvězdné aspekty souladně vítané, tak i ty opačné. Dít se tedy toho bude hodně a to na obou stranách spektra. Nudit se tedy jistě nebudeme. Co se týká notivých znamení, tak váhy budou pod větším tlakem. Blíženci mohou být profesně velmi úspěšní a vodnáři mají naději na příjemné erotické zážitky. Kozorozy si mohou škodit sami sobě. Pany budou mít možnost se posunout ve svém vývoji zase o kousek dále a býci se mohou nadít úspěchů na poli vzdělávání. Berani budou inklinovat k výbušnosti, lvi dnes pusu nezavřou a střelci budou přátelští a ochotní ke spolupráci. Štírům by dnes mělo vše vycházet, radci mají naději na profesní úspěchy a ryby mohou mnohdy dopředu vědět, co se bude dít. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
7: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.

0: Dojetím nad skoro, ale pořád ještě skoro finále moderátorského maratonu na Rádio Čas. Někteří z nás, hlavně teda ženská část ranní dvojky, zní, jako by měla plnou pusu. To tak někdy dojetí způsobí.
1: Tak se pozná úplně největší dojetí.
0: Přesně tak, ne, tak jako jasně ty emoce, které tady zažíváme od úterního rána, kdy jsme pro vás de facto non-stop od rána do večera začali vysílat, tak bylo to zpestřeno řadou různých dárečků a pozorností. Od posluchače Boba jsme dostali audio tety, tedy, ať jsme úplně přesní, opravdu poctivé frgály, které až teď ochutnáváme. Teda.
1: My jsme to nestihli, jo? My jsme tady sice 12 hodin denně, ale normálně některé věci jsme vůbec nestihli, takže na nás zbyly nějaké frgálky a teda za mě to jsou nejlepší frgály, které jsem jedla. To opravdu, to je úplně nebe v hubě, jak se říká.
0: Jsi dala taky tvarohový?
1: Já mám taky tvarohový, no.
0: Přesně řečeno, tvarohovo-růmové máme jen tak na okraj, jo?
1: Takže možná budeme veselí.
0: Tak jak to vypadá s aktuálním stavem transparentního účtu pro malého Páťu Kašpara? Jenom připomínám pořád, pokud vám až teď, jako jste se dostali k Rádio Čas a chcete pomoci dobré věci, mrkněte na náš web cezradio.cz, mrkněte na náš Facebook, hned vám cvakne, dokonce jako se hned dozvíte, kde pomáhat.
1: Jinak aktuální částka, to můžu přečíst.
0: Ano.
1: Protože my jsme se ráno bavili o tom, že kdyby to přesáhlo 400 tisíc, že by to bylo fakt moc hezké. A já mám naději, mám velkou naději, protože právě teď aktuálně na transparentním účtu pro Páťu 371 990 korun.
0: Ať máme tu vzpomínku někde pod kůží, kdyby to bylo těch 400 a víc. Už jsem si jako nafotil pár obrázků z naší památeční tabule, přesně řečeno plátna, na které většina hostů nechala vzkaz, někdy podpis, někdy opravdu doslovný vzkaz nebo obrázek. Tak ať to máme, dokud tady budeme, tak i pod mou kůží. Nicméně, my jsme se dneska ptali a ono to s tím souvisí. Každý z těch maratonských dnů máme takovou otázku trošku víc do hloubky. Tentokrát, kdo je ve vašem životě jako velkou oporou, kdo vás drží, kdo vás třeba svedl na tu správnou cestu, a sondovali jsme trochu i v ulicích Moravy a Slezska.
2: Zatím mi asi pomohli dva dobří kamarádi, protože jsem prožíval těžkou životní situaci v rodině a díky tomu, že jsem s ním mohl trávit čas jakkoliv, tak jsem byl schopen to překonat.
3: V životě mě nejvíc pomohla moje mamka, která mě od malička ve všem podporovala a také vždycky při mě stála při náročných situacích a věřila mě. Momentálně také pomáhá to, když je toho hodně, tak si zbalím batoh a odjedu do zahraničí a přestanu na všechno myslet.
4: Myslím si, že to je asi jednoduchá odpověď. Myslím si, že nejvíc mi pomohla vždycky moje sestřička, protože se na ní můžu ve všem obrátit, ať co se týká prostě různých starostí, peněz, prostě celkově mi vždycky pomůže ona. Je to fakt sestra na svém místě.
5: Tak vlastně nejvíc, kdo mi mohl kdy pomoct, tak byli mi přátelé po tom, co mi umřel tatínek. Dokázali mě z toho dostat a jsem rád, že je mám.
0: Ta pomocná ruka může být mužská, ženská, od babičky, od přítele, někdy od pejska, ale pokud je, tak je to vždycky dobrý základ a my jsme rádi, že to prostě žijete s námi a tu ruku podáváte.
1: A hodně jste zmiňovali rodinu, tak pokud je to v rodině, tak to je vždycky takové to největší, nejsilnější a my jsme rádi, že tady naše časácká rodina celá, včetně posluchačů, včetně každého, kdo se tady
0: nachomí kolegu z Rádia Čas Rok, ano.
1: Přesně, tak že pomáhá druhé rodině od pár. Takže opravdu děkujeme za vás. Já myslím, že teď dopoledne se budeme hodně, hodně dojímat.
0: Někdo na to je, nikdo není, ale my to vyhajpujeme. Chcete pomoci? Pomožte. Děkujeme moc. Moderátor.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas. Úterý, středa, čtvrtek od rána do večera za celý náš tým, samozřejmě za celý mediální dům i kolegy z Rádia Čas Rock, kteří šli vlastně poprvé s námi do toho. Ale jak říkáme jmenovitě před chvílí kolegyně Zuzka, tak teď jmenovitě i naše úžasná kolegyně Niky, protože takhle byla si slyšet párkrát, ale hlavně jsme tě viděli, pořád si kmitala po chodbách, opečovávala nás jako miminka a jasně, že to nevidíte, možná potom na sociálních sítích uvidíte, ale jako to velké děkuji patří tobě, Niky.
1: 100%.
2: No. Já děkuji vám, tyjo. Já už mě dojímáte od rána všichni tady už.
1: A Niky, jak ty jsi to prožívala, protože ty jsi byla v tom zákulisí, takže ty jsi o nás opravdu nádherně pečovala. Já teda, když jsme upřímní, musím se přiznat, jo. Vždycky, když jsem přišel nějaký host, tak říkal, no vy jedete těch 12 hodin v kuse, tak my jako vás obdivujeme a tak. A já jsem si říkala, já nemůžu jako prozradit, že v podstatě ta péče od Nikči a vůbec celého mediálního domu je tak velká, že já mám pocit, že jsem byla na dovolené. Nevím, jestli se to hodí říct. Takže Niky, moc ti za to děkujeme, jak ty si to prožívala v tom zákulisí.
2: Za mě, tyjo, je velmi zajímavé, že když jsem tady vlastně s vámi byla celou tu dobu, tak jsem si říkala, tyjo, to nemůže být jako zas tak únavné pro mě, jo? Že vlastně jako ta starost a ta péče o vás mě to vlastně baví. Jo, mě bavilo vždycky, když jsem přišla, něco vám přinesla nebo něco, jak se vám rozzářila oči, nebo jak se vám rozzářily oči, a když jsem přinesla nějaký dobrý oběd, tak jak se prostě potom chválili, jo, a tak to podobně. Ale na druhou stranu se musím přiznat, že teda včera, když jsem jako odsud odcházela, tak jsem sama pociťovala, že jsem jako celkem unavená a že se to na mě začíná vlastně taky podepisovat.
0: Včera to zákulisí, které nebylo vidět, mělo, myslím, víc dojezdů nebo víc lidí dojezdy. Dokonce, no to teď prozradíme, jo, tak na okraj. Máme kolegáčky z Rádia Čas Rock, jo, tam v teplákách se tam válí a podobně.
1: Jo, nemůžou být v teplákách.
0: A dělají borce, protože oni obvykle vysílají do 19 hodin, jo. My jsme si odbyli včera svoje, navíc Lenča byla pořád slyšet, protože jeli ženy v čase a já jsem tady jenom něco dostříhával a najednou dvě postavičky s velkýma pytlema kráčely a tak my už jdem, jo. takže kluci už taky jako měli dojezd a mám pocit, že i lidi z týmu, takže jo. Nicméně to, co bylo včera, dneska je pryč, protože ten level, nebo ten vibe, jak se říká v dnešní době, to bude teď hodně silné. Hádám, že v řádu asi 30-40 minut ještě hodně, no. Takže Niky, díky tobě, každého, koho potkáš, tak obejmi, pokud uznáš za vhodné, protože to může taky, nemůžeme jmenovat všechny, ale zkrátka jako vždycky, tak konec konců proto to je, že jo, je to o lidech, není to o dvojjednotlivcích, nějakých pošucích za mikrofonem.
1: Vždycky je to o lidech a o vlastně více lidech, kteří nejsou vidět a slyšet, protože my sice jsme vidět a slyšet, ale nešlo by to bez toho, aby tady byl tak skvělý tým a já to prostě chci říct, já se dneska dojímám, protože už mám nějakou zkušenost i z jiných míst, tak to, co se děje tady na půdě Rádia Čas, tak já považuji za naprosto mimořádné, co se týká lidí, týmu, podpory, vůbec toho, s jakým přístupem se jde do těch akcí, tak za mě je to malý zázrak a já jsem extrémně vděčná, že jsem toho součástí, takže Niky, opravdu moc děkujeme.
2: Já taky moc děkuju a jenom s tím souhlasím, protože já vždycky říkám, že tady chodím jako za takovou mojí druhou rodinkou.
0: Za motivační řečníky Lenča a Niky, no a za ty praktické, aktuální, transparentní účet, moje maličkost, 379 tisíc. 379 690. Hádám, že za minutu, za dvě, za tři to budou zase jiné částky. Budeme rádi, když kolem 9:30 budeme rodičům malého Páti Kašpara oznamovat, když to bude těch 400 tisíc, jo, tak budeme rádi, ale tak jako by se nemůžeme ani ovlivňovat.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Vybavujete domácnost?
5: Jo.
4: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti. To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
5: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
8: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
9: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
10: Přijdete domů

0: trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Za 4:09 hezké ráno, mění se v dopoledne. Obvykle, když vám přejeme dobré ráno Moravo, tak společně s Lenčou ještě nesetrváváme. Dneska minimálně ještě hodinku pobudeme, protože máme takový dojezd. Dojezd nejenom rána, dojezd 3 dnů spolu, 3x12 hodin, teď ještě 4 hodiny k dobru. To všechno i s kolegy z Rádia Čas Rock, kteří to víceméně kopírovali, tu časovou osu pro dobrou věc, ano?
1: No, já jsem se teď zarazila, protože...
0: Co, budu tetovaný? Ne.
1: No to 100% budeš, protože se koukám na náš transparentní účet. Ráďa si nechá udělat tetování na limitu 400 tisíc a právě teď aktuálně díky vám na účtu pro Páťu 390 485 korun. Neuvěřitelná.
0: Opakování matka moudrosti. Pokaždé se může stát, že někdo jede autem a náhodou na nás narazí, na to Rádio Čas, a říká si, co to pořád říkají za čísla, co je to ten Páťa, kdo je to ten Páťa. Páťa oslavil v květnu 2 roky. Ten začátek, ten start toho příchodu na svět nebyl moc veselý a jeho maminka Andrea i Péťa, tatínek Péťa, to dávají opravdu na pána. Nejenom dětská Mosková obrná, ale další, prostě takové další v uvozovkách pozdravy od matky přírody, které jsou velkými výzvami. My přispíváme na rehabilitace, na cvičení a na to, aby se rodinka aspoň po finanční stránce v tomhle směru Péče o Páťu měla líp, a všichni i vy na druhé straně jste naprosto úžasní. My to jedeme spolu už od úterního rána, tak co bezprostřední pocity, Lení?
1: No, já jsem dneska jenom dojatá. Já jsem nadšená, dojatá, nejenom z toho, jak to probíhá, jak jste úžasní všichni. Já takové akce, prostě já to miluju, no, mě to baví, takže mě vlastně v podstatě je hezky celou dobu, no. Co ty, Ráďo?
0: Co bezprostřední pocity, myslím, jakoby zrovna na tohleto, na tohletu dvojku.
1: Jako na nás dva?
0: No.
1: Já se bojím cokoliv říct, jo, protože...
0: Řekla zleda co od úterního rána, ano, přesně
1: říct,
0: tak.
1: Tak moment, ne, tak já jsem dneska opravdu rozněžňuju a už několikrát jsem se to tady snažila tak něžně říct, že
0: jako?
1: Že je to opravdu velmi, velmi příjemné. Dokonce jsem ti řekla i, že tě mám ráda. A velmi si téhle spolupráce vážím a není to úplně samozřejmé, aby 3x12 hodin proběhlo tak na pohodu, tak v pohodě, tak profi a s takovou podporou. A to možná jsem ještě chtěla říct někdy na začátku, ale vlastně se k tomu dostávám až teď. I lidsky, když jsme u té podpory a Rádio Čas opravdu pomáhat umí, tak... Jenom tak odhalím, že i já nemám to teď úplně easy a Ráďa jako můj kolega, kdyby nebylo jeho podpory a tady podpory Rádia, tak si myslím, že ty 3 dny bych tady s vámi vlastně ani nemohla být. Takže já ti chci takhle poděkovat lidsky, přátelsky a říct tady všem, aby to věděli, že opravdu si toho velmi vážím a že tě mám moc ráda a cením si toho, co jsme tady mohli zažít, nejenom ty roky, které teďka vysíláme spolu, ale i ty 3 poslední dny.
0: Máš kapesník?
1: No, jako...
0: Chceš básničku?
1: Ty máš básničku?
0: Velmi krátkou, teď jsem ji psal, když jsi šla čůrat. Můžu?
1: No, můžeš, no, ale asi pak budu brečet.
0: Ne, zase tak dobré to není.
1: Jo, tak dobrý, tak v pohodě.
0: Tak moment, my jsme unavení, nad ta slova vážně není. Dnes to snesu, důvod mám, nesedím tu totiž sám. Dáma vedle, koutky dole, v duchu teď mi říká vole. Přesto víme, že to cosi málo kdo si sebou nosí. Smysl pro tým, to se cení, takže díky, milá Leni. Dobré ráno, Moravo.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart. Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: Zprávy.
1: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se proti předchozím dnům výrazně propadnou a namíříme na nejvýš 15 stupňů. V sobotu nás taky čekají četnější přeháníky.
0: Morava aktuálně.
1: V Bílovci na Novojčínsku začal fungovat hřbitov pro domácí mazlíčky. Je první v Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím technických služeb ho provozuje město. Pietní místo pro psy, kočky a jiné domácí mazlíčky se nachází na kopci za městem. V centru Brna odstartovala obnova parku Danuše Muzikářové za 50 milionů korun. Jde o jedno z posledních zanedbaných prostranství v historickém jádru města, které dosud neprošlo celkovou rekonstrukcí a lidé se mu spíš vyhýbali. Podrobnosti má mluvčí radnice Brno Střed Michal Šťastný.
2: Po povedených revitalizacích parku na Moravském a Janáčkově náměstí chceme také toto místo proměnit v příjemný prostor pro odpočinek a trávení volného času. Po obnově vznikne například nová piaceta s vodním prvkem nebo galerijní stezka, jež propojí důležitá místa parku. Začátek druhé etapy se bude odvíjet od projektu podzemní garáží a rekonstrukce budovy Typos, které plánuje realizovat soukromý investor.
0: Rádio Čas Sport.
1: Fotbalisty Kroměříže čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají hosty z FK Příbram. Zítřejší utkání se hraje od 17.30 na stadionu Jošky Silného v Kroměříži. Dnešek bude polojasný a nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 13 do 16 stupňů. Na horách naměříme maximálně 6 stupňů nad nulou. Tolik zprávy. Po 9. hodině pokračuje páteční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas. A taky moderátorský maraton s Radimem Soběslavem Bednářem a Lenkou Líškovou.

0: Hity, které milujete a city, které sdílíte. Moderátorský maraton Rádia Čas v plném proudu. Za chvíli uděláme pár důležitých telefonátů a osobních setkání, takže mezi 9. a 10. to bude ve studiu Rádia Čas hodně emotivní. Nicméně Ilenču, nebo takhle Lenči, teď něco rozzářilo oči, nebo někdo, nebo něco, prostě tak si scrollovala, něco objevila, takže povídej, přeháněj.
1: No, já jsem si říkala, že dneska to bude hodně dojemné finále velkého moderátorského maratonu a když jsem otevřela mobil, tak hned dojemný příběh, takže to jsem si říkala, že se o to musíme podělit a že ještě pořádně tu náladu tak našponujeme. Krásný příběh jedné mladé dvojice. Jeden mladý muž neměl peníze na snubní prsten pro svoji přítelkyni, jo, ale chtěl jí prostě požádat o ruku. Tak jak bys to vyřešil?
0: Já jsem slyšel spousty, některé jako samozřejmě velká nárazovka, že se tomu oba dva zasmáli. Já už jsem dokonce slyšel o, jak jsou takové ty cibulové kroužky.
1: Ano.
0: Tak nějaký malý. Potom jsem dokonce viděl ručně uvitý jako z lučního kvítí, což teď jako když začíná podzim asi moc možné není. Jo, pozor, a snad, ale nevím, jestli to nebyly svatební jako ikérky dokonce. Mm-hmm. Jakože na prstě, dal jsem 3 typy dobré, ne?
1: Dal jsi skvělé typy, ale ani jeden to nebyl.
0: No.
1: Je to ještě mnohem roztomilejší.
0: Dětský, ještě dívčí, jakoby takové ty hračky za 30 korun, to ne asi.
1: Ne, to taky
0: dobře,
1: ne.
0: Dobře.
1: On si před ní klekl a vytáhl. Koťátko.
0: Jo, takhle.
1: Takže jí požádal o ruku s malým koťátkem. Ona řekla samozřejmě ano a teďka budou prostě jako celá rodina, že budou mít prostě 3 členy. Mm-hmm. A ona z toho byla úplně nadšená, takže budou manželé a budou mít koťátko a kočičku. To je krásná, ne?
0: Ano, je to krásné pro rodiny, které kočičky mají rády. Tak, asi takhle.
1: Ona vypadala, že má kočičky velmi ráda a byla vlastně dojatá na druhou, protože já si představuju, protože já jsem zažila žádost o ruku konečně po tolika letech a jenom ta vlna, to je té emoce, jenom s tím prstínkem je obrovská. Mm-hmm. A teď já, když si představím, že by třeba Marťa si klekl a vytáhl kotě, tak to já bych se úplně jako rozsypala.
0: Ještě třetí jako jo? Dobře, fajn.
1: Třetí okay. Kotě, no.
0: V každém případě ty jsi z té země růžových jednorožců, jak ty říkáš, že
1: ano, jo? Ano, já tak bych tam ráda žila.
0: Já nebudu nic vysvětlovat, jo, protože ještě, jak jsem říkal, ty své typy a jsou to zásnuby a prstýnek a podobně. Jak jsi řekla, že klekl a vytáhl, říká ti něco výraz jenom ring?
1: Ring?
0: Ne, neříká, tak jo, tak nic, dobře. Tak jo, zůstaneme u koťátka, krásné dopoledne všem. Vy dospělí, vy víte. Radio Čas.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas, 3 dny v kuse a ještě pátek jako takový návdavek, už je to tam? Už
1: je to tam.
0: Hele, tak víš co, tak někomu to oznámíme, ano. Někomu z těch, kteří s tím mají co dočinění. Za tým Rádia Čas, mimochodem za spolumajitele Rádia Čas, jméno určitě dobře znáte, Radim Pařízek mladší. Radíme, pravda ne v Ostravě, ale i tak s námi a celou dobu na telefonu. Zdravíme tě, hezké dopoledne.
2: Ahoj, ahoj, zdravím ahoj. Do studia a všichni posluchače, co si naladili rádio.
0: Mimochodem, spojení je výborné, takže neboj se, že jsi někde u cesty. My jsme tak jako vzdychli a hýkli, prosím tě, Lenčo, řekni to.
1: Ano, protože jsme si říkali, že by bylo hezké, kdyby si byl zase u nějakého milníku, protože zatím se nám to vždycky poštěstilo, že nějaký host u milníku byl a ty jsi v podstatě u toho největšího, protože právě jsme překonali hranici 400 tisíc korun a na našem transparentním účtu je 403 346 korun.
2: To je nádherné.
0: Já si
2: to
0: myslím,
2: je opravdu možná.
0: Já si myslím, že až domluvíš, tak tam bude zase jiná částka a podobně. Jak jsi vnímal celé ty 3 dny a vlastně jakoby tu sounáležitost, Rádia Čas rok, ale hlavně i těch lidí kolem a samozřejmě i vás, kteří nás opečováváte a mimochodem díky za to taky,
1: děkujeme.
0: Za to zázemí, protože o tom to je, že nám to dobře.
2: Já bych chtěl poděkovat hlavně vám, to nasazení při tom maratonu bylo obdivuhodné. Chci poděkovat i posluchačům, jak za příspěvky, tak za to, že nás pořád stále ladí, že je baví to, jakým způsobem se snažíme dělat rádio. A já jsem strašně vděčný za to, že to můžeme dělat a co víc, že ještě na to můžeme pomáhat, ať už Patričkovi, nebo v rámci našich jiných projektů někomu jinému. A daří se nám to právě jenom díky vám, moderátorům a vám, posluchačům, takže velké, velké, obrovské díky.
1: Když jsme u té pomoci, ptali jsme se na to i našich hostů, máš ty někoho v okolí v životě, kdo třeba pomohl hodně tobě, nebo kdo se ti vydal pod kůži, po případě nějaký silný příběh ve svém okolí?
0: A ukázal ti tu správnou cestu?
1: Tak, no.
2: Já mám docela dost příběhů ve svém okolí, i silných. Moje maminka pracuje v krizovém centru pro děti a mládež a ta se setkává opravdu s mnoha příběhy dětí a mladistvých, kteří to neměli v životě lehké a kterým ona se snaží pomáhat právě i díky podobným projektům, jako máme tady dneska my. A mě prostě dělá obrovskou radost, ať už slyším jakýkoliv příběh, že právě my můžeme být tím zprostředkovatelem toho nějakého aspoň malého štěstí v tom životě, který nebylo přes úplně lehký.
0: Jak už sám Radim řekl, těch příběhů je strašně moc a my jsme rádi, že třeba na příběhu toho Páti a celé jeho rodiny, mámy Andrejky, táty Petra, konec konců i pejska Balua, který je tam podporuje, tak můžeme ukázat, že lidi si dokážou pomoct a že vždycky je tady nějaký přítel, i když oficiálně to přítel není, ale někde vždycky vykoukne a pomůže. Rádio, můžeme poprosit slovo závěrem pro posluchače Rádia Čas pro tuto chvíli, kteří jsou už takzvaně načatí, pomoct dál?
2: Určitě. Já bych jenom rád zdůraznil, že ta sbírka pokračuje dál. Určitě budu rád, aby posluchači a my všichni jsme ještě Patrička podpořili v jeho dalším životě a v tom, aby se měl hezky. A já jenom prostě cítím obrovský vděk za to, že vůbec můžeme tady v této nelehké době tohle všechno dělat. Za to semknutí, které cítím nejenom při tady těchto akcích, ale obecně, které prostě cítím. A ještě jednou velký vděk a velký, velký, velký vděk.
0: Rádio, odstartovali jsme víkend, tobě taky začíná nám všem a myslím jako, že všichni se budeme tak přiblble usmívat. Takže pokud nás někde potkáte, to jsme my, kteří si měli něco dočinění. Radim Pařízek mladší, teď na lince Rádia Čas a moc děkujeme za tvá slova.
1: Děkujeme moc.
2: Díky za zavolání.
3: Moderátorský maraton Rádia Čas.
4: Rádio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Cake. Víc než si myslíte.
4: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz. O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne místy dočkáme i sluníčka, má ale silněji foukat. Nebe by mělo být převážně polojasné a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat v rozmezí od 13 do 16 stupňů. Na horách naměříme maximálně 6 stupňů Celsia.
2: Hity, které milujete.

0: My bychom se chtěli poděkovat. Za chvíli tady opravdu ve studiu Rádia Čas bude trošku vydýcháno, ale v dobrém slova smyslu, protože se tady sejde ne gro toho všeho moderátorského maratonu, ale takový ti, kterých se to týká opravdu, rodinka Kašparových, samozřejmě i naši blízcí kolegové. My vám chceme jenom poděkovat za všechny zprávy taky, ať už přes Messenger, Facebook a v mailech a hlavně WhatsApp Rádia Čas. To je takový náš hlavní komunikátor. Žili jste to s námi, někteří dokonce se omlouvali, že si musí odskočit tady na nákup nebo třeba obstarat maminku a tak dál. Celou dobu jste s námi a všichni jste to vyhypovali na aktuální částku pro Páťu Kašpara, která je aktuálně tedy v tuhle chvíli.
1: Zatím 407 546 korun.
0: Ano, jeho příběh na našem webu, taky na Facebooku Rádia Čas, kde samozřejmě najdete i pomoc pomocí QR kódu a potom si pěkně na transparentním účtu přečtete i to svoje jméno a uvidíte, jak třeba rodinka s těmi penízky nakládá, protože Páťa tu péči, cvičení a rehabilitace opravdu potřebuje. Však vám to všichni řeknou za chvíli sami. Jste zlatí, díky moc a my čekáme návštěvu.
2: Moderátorský maraton Rádia Čas. Právě živě ve studiu. Yes.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Stojíme tu spolu, teď jsou nám slzy, jestli to bude navždy, ví pouze
0: hvězdy. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Co to vidím na druhé straně stolu, tedy moderátorského stolu Rádia Čas. Lenča během 5 minut prorostla testosteronem. A ne, my jsme si jenom vystřídali trošku pozice. My jsme teď opravdu jako ranní dvojka doslova do písmene u jednoho mikrofonu, protože v tuhle chvíli finišujeme moderátorský maraton Rádia Čas, nicméně nefinišujeme sbírku pro Páťu Kašpara. Ta běží dál, Lení.
1: No a jsme tady opravdu ve studiu všichni, kdo mají tak nějak na svědomí ten moderátorský maraton. No a u toho začátku byl náš šéf Martin Rigler, takže Martine, ahoj, krásné dopoledne.
2: Já vás zdravím, vypadáte svěže.
1: Že jo? Mm-hmm. Tak máme ještě prodloužit?
2: Já jsem si říkal, že Aleše pošlem dneska domů, že byste si to protáhli.
0: Jednu výhodu, že nás teda zabírají i kamery pro televizi Relax, protože i tam vlastně uvidíte celý ten příběh. Má to výhodu, že máme šminky a ještě pudry, jo? Takže my vypadáme svěže.
2: Já jsem viděl ten kufříček od Lenky.
1: Ano, my jsme si to vyrobili dneska dopoledne. Tak Marťo, můžeš nám shrnout tady, jaký pocit ty máš z toho letošního moderátorského maratonu, protože po 2 letech jsme se vrátili, tak jak to hodnotíš?
2: No, já si vzpomínám, když jsem tady byl před těmi 4 dny, kdy to začínalo, mám pocit, že to uteklo jak voda. A když někomu řeknete slovo maraton, tak si člověk představí opravdu nějakého běžce na trati, občas tam má nějakou tu občerstvovačku a napije se a maraton končí. No a vy jste na tom trošku podobně, myslím si, že si zasloužíte samozřejmě odpočinek, ale řekl bych, že i náš kávovar si zaslouží odpočinek, protože to, co se tam navařilo kávy, tak to je neskutečné. Nevím, jestli mi nebudem dokupovat. Já se přiznám, že jsem z té myšlenky nadšený a my tady vždycky v rádiu řešíme prostě, jaké máme výsledky poslechovosti a jaký máme share, a to je pro nás hrozně důležité, ale pro mě vlastně největší odezvou je to, co vidím teď tady před sebou, protože to je to, co ukazuje, jak nás ti lidi poslouchají. Kdybych to měl zhodnotit, a nebudu to nějak protahovat, protože chci předat se tomu nejpovolanějšímu slovo, je to, že co se tady vystřídali za lidi, jak si tady chodili hosté, jak si tady chodili posluchači, jak reagovali, jakým způsobem se zapojovali, stačilo jenom něco říct, když jsem viděl, jak tady prostě lidi, kteří přicházeli k tomu QR kódu a pípli to tam. Když to vidím teď, jak to tam naskakuje úplně neskutečně, a my jsme se tady hecovali, nebo vy jste se hecovali, jaké dosáhneme částky, a ráno jste byli trošku skeptičtí, když jsem si vás naladil, jestli teda pokoříme tu hranici těch 400 tisíc, no ne, že ji pokoříme, my jsme už pokořili, že jo, ale vy řeknete, kolik tam přesně je. Já bych chtěl strašně všem moc poděkovat, vám moderátorům. Chtěl bych poděkovat i těm lidem, kteří byli kolem vás, protože to byl neskutečný servis, jak se o vás všichni starali, jak to všichni prožívali, a bylo to tak silně emoční, že nevím, jestli nebudete plakat za chvilku, ale i ten pláč k tomu patří. A jsem strašně rád, že toho malého klučíka tady máme, maminka ho drží v náručí, a že můžeme pomoct opravdu adresně někomu, koho opravdu potkáme, vidíme, a není to o tom, že je tady nějaká, chci říkat, nějaká neznámá organizace nebo instituce. Takže já už to nechci protahovat a předám slovo teď Nikole, která je tady za vlastně mediální skupinu, která to tady ještě se svým bráchou řídí a organizuje, a jí taky čeká za chvilku radost jedna. Tak Niky, předávám ti slovo.
3: Krásný den všem. Já vidím tady jednu obrovskou věc, a to je to, že to, co děláme, má smysl. To myslím, že vidíme všichni. Já bych chtěla poděkovat, obrovsky poděkovat všem, kteří přispěli samozřejmě, a že to byli posluchači, ale jak tak víme, tak to bylo i spoustu z vás tady z našeho týmu, takže velmi děkujeme. Poděkovat moderátorům za to obrovské nasazení každodenní. Je fakt nádherné vidět, jak to spojí lidi, jak přijde taková krásná vlna solidarity, vidět tu hezkou energii, takže za to fakt moc děkuji, protože to jsou věci, které si myslím, že mají smysl. A ještě vidím tady druhou věc, a to je nádherná rodina, takže já vám přeju, ať ty peníze vaše přinesou nejenom tu konkrétní podporu, ale hlavně, ať víte, že v tom nejste sami, a ať máte spoustu síly, radosti a takových malých i velkých pokroků, úspěchu a zázraku. Takže to vám přeju za nás a už to nechám na vás dále, takže díky moc.
0: Tak myslím, že to hlavní bylo řečeno. Já nevím, jestli má, protože takhle, už má víc než 2 roky společně jako máma Andrejka, tak taky táta Petr, protože Andrejka ještě pořád, jakoby, co si budem povídat, hlas zlobí, protože kromě toho, že prožívala maraton, tak prožívala takové, no prostě rodinné nachlazení, které bylo na třetí takzvaně, tak táto Máte koule teď jako sílu něco říct nám taky? Nebo chcete už jenom slíbit? Pojďte k nám ještě k mikrofonu. My vám chceme říct teda tu aktuální částku, která bude za minutu jiná a za 5 minut jiná a vy se potom přesunete za kolegáčky z Rádia Čas Rok a bude zase jiná. Mimochodem připomínáme všem, teď nekončíme. Sbírka pro Páťu trvá, takže aktuálně, prosím vás pěkně, my se to asi jakoby, ono se to divně aktualizuje, ale Lení, dáma má přednost.
1: Je to 411 446 korun pro tuto chvíli, pro tuto vteřinu a minutu, protože, jak říkal Ráďa, ještě to půjde nahoru. Mm-hmm. Tak Peťo, co vy na to?
4: Tak já zdravím prvně posluchače do Rádia Čas. Já za celou rodinu jenom můžu vlastně poděkovat, protože to, co tady vlastně rádio pro nás připravilo, je něco neskutečného. Ani možná v těch nejpozitivnějších snech jsme nečekali, že by to takhle mohlo dopadnout. Takže ještě jednou všem posluchačům, hostům, co přispívali, ať už finančně, anebo jenom hezkými slovy, tak ještě jednou moc krát děkuju. Ještě bych chtěl taky poděkovat naší rodině, bez které by jsme tu cestu vlastně nemohli zvládnout, takže ještě děkuju rodině, takhle na dálku aspoň.
0: Andrejka, Petr, velký borec jménem Páťa, který se teď měl takové jako malé emoce před tímto vstupem, teď se krásně vyklidnil a jestli vidíte jakékoliv slzy, tak můžu ručit na 110%, možná i na 150%, že každá z nich je pozitivní a značí jenom to, že Rádio Čas posílá dobro mezi vás a vy nám to vracíte dvojnásob, jak už jsem dneska říkal, jako ty blodičky.
1: Je to tak, moc děkujeme za každého z vás, za každou korunu, která přišla na ten transparentní účet a myslím, že se tady shodneme všichni na tom, že ano, v tomto světě ty finance jsou velmi důležité, ale každý ten vzkaz k té koruně, každý ten člověk, který přispěl a opravdu rodina na tom transparentním účtu byla, dívala se na všechny vzkazy, tak vlastně je z toho cítit i ta vaše podpora, ta vaše energie, kterou posíláte, že prostě to má smysl a že tady pro každého, kdo řeší nějakou takovou náročnou situaci, že tady ta podpora je a že se umíme spojit. Za to moc, moc děkujeme vám všem.
0: A asi posté a budeme to klidně říkat ještě po víkendu CazRadio.cz, taky Facebook Rádio Čas, naše sociální sítě, příběh Páti, celé jeho rodiny a hlavně ty kouzelné QR kódy, případně číslo transparentního účtu, kde vidíte, jak pomáháte. A protože nám začal podzim, když uvidíte to svoje jméno a jakoukoliv částku, Páťo, já naprosto souhlasím, my už taky řveme.
1: My všichni tady už brečíme.
0: Tak vás to krásně zahřeje na duši. Všem díky moc, pojďme si zatleskat a hlavně vám na druhé straně, posluchači Rádia Čas, Čas Rok, televize Relax a hlavně všichni kolegášci, kteří nebyli vidět, ale které teď obejmeme. A jedeme dál, ať se dílo daří. Cvak.
5: Moderátorský maraton Rádia Čas.
6: Hity, které milujete.

0: Chtělo by se říct, a je po moderátorský maraton, velké dnešní finále, čtvrtý den, kdy jsme pomáhali malému Páťovi, ale prosím vás, ještě jednou posíláme tu informaci dál, že transparentní účet je stále otevřen, to znamená, že i když my teď půjdeme domů se vyspat, nebo třeba někdo se půjde učit na kolečkových bruslích, tak vy stále můžete přispívat. A tím takovým jako jednoduchým ostrým můstkem se dostáváme k veselější části, k méně dojemné a veselější, a to je, jak se Ráďa bude učit na kolečkových bruslích. V našem studiu Rádia Čas vítám Marka Švajného z Kolečko spojuje. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ráno.
2: No, já tak zdravit nebudu.
1: Marek včera přišel, mimochodem takhle, ať je uvedeme jenom tu spojitost, protože akce Kolečko spojuje vlastně zmínila jako první v rámci letošního ročníku právě příběh malého Páti Kašpara, kterému a celé té úžasné rodince jsme pověnovali ty nejbližší, nebo minulé vlastně 4 dny. A už během letošního ročníku se vybrali krásné penízky, i když vlastně pro ten příběh Páti je to taková ne symbolická částka, ale prostě část toho, co rodina opravdu dává na rehabilitaci a cvičení. Další příběhy v dalších ročnících čekají Kolečko spoje a myslím, že Marek má v hlavě ještě další projekty. V každém případě včera měl v hlavě něco, co zase nebyl dobrý nápad. Jo? A já jsem si říkal, se pořád koukal na mě, tak mu svítily oči a říká, myslím, že mi něco napadlo. A já už jsem dopředu věděl, co, ale dělal jsem blbého. Jak říká moje babička, když tak se udělej hlupý. Takže, Marku, klidně to zopakuj, co ti včera napadlo.
3: Já možná začnu tou myšlenkou, že všechny dobré i špatné nápady vznikají u piva. A teď to vzniklo teda jeden večer u Borčáku, když jsem se díval a neustále jsem aktualizoval ten transparentní účet a říkal jsem si, jak bychom tomu ještě trošičku pomohli. Nakonec se rozjela ta lavina v posledním dni, což jsem samozřejmě úplně netušil a nevěděl, ale jsem za to moc rád, kolik se nakonec vybralo. No, ale vrátím se k tomu včerejšímu vstupu a když jsem tady přišel, tak v podstatě jsem tady přišel s nějakou výzvou, s nějakou challenge, že bychom zkusili Ráďu naučit sport, a to konkrétně inline bruslení.
1: Proč to řekneš takhle, jako Ráďu naučit sport a úplně, Jana Dická, co vy si o mě myslíte?
0: Ale já bych jenom chtěla ještě tady do toho vstoupit.
1: Ne, tak to v tom případě musíme začít s tím, že to začalo opravdu díky učitelům na základní škole.
0: Ano, to je to pravda, jakoby, je.
1: Protože tam je základ
3: všeho. Ne, každý má štěstí na tělocvikáře.
0: Ano, ale mohlo to být i horší. Já si myslím, že ty inline jsou skvělé, protože třeba Marek mohl vymyslet, že tě naučíš plch. A bylo by to mnohem horší.
1: A nemáte třeba jako chůzi, jako disciplínu?
0: Ne.
1: Ty nejsi Marek. No, já, už jsme chůze, to zase my dva, v každém případě ano, Marku.
3: Chůzi si říká, že praktikuješ, takže nějaká turistika, chůze, to si myslím, že je to nejzdravější, co pro sebe můžeš jakoby dělat. A na druhou stranu, trochu toho adrenalinu taky někdy neuškodí.
1: Přesně tak, takže který tedy konkrétně sport?
3: Takže jedná se o kolečkové brusle a teda Ráďa s Lenkou se vlastně zapojí v rámci nějakého tréninku, takového kratšího, rychlo trénink, rychlo kurz. Leňa si to asi pardon, připomene a Ráďu to zkusíme naučit a když ho to bude bavit, tak samozřejmě budeme rádi, když bude pokračovat a uvidíme ho častěji.
0: Ano, já tě vezmu třeba na Olešnou, tam se hezky jezdí.
1: Jasně, všechno bude, tak slíbit můžem, že jo. Nicméně tohleto byl daný slib u částky 333 333. Aktuálně, jen co se vlastně celá ta velká grupa, která tady s náma byla, přesunula do Rádia Čas Rok, tak 415 051 korun. Já myslím, že v průběhu víkendu nebo v pondělí, když ještě se k tomu budeme vracet, pondělí to budou takové vratky, jo, ve vysílání Rádia Čas. Já mám pocit, že budeme smrdět v úzovkách nebo vonět částkou 500 000.
0: Já jako, taky myslím,
1: to je moje předpověď, jo. A ono to zní, nebo ono to nezní nijak, jo, ale už každý měsíc plus minus 30 tisíc korun na všechno, co vlastně péče a vlastně jenom to cvičení a rehabilitace kolem Páti obstarávají, takže díky bohu za to, že tam jste, děkujeme za všechny zprávy. Marku, nějaké slovo závěrem? Mimochodem, dalo ti to třeba i nějakou inspiraci právě pro tvé další počiny?
3: Tak určitě mě to utvrdilo v tom, že má smysl v tom pokračovat, rozvíjet to bez ohledu na to, kolik času jakoby zabere vůbec příprava, například teď kolečko, jo, vrátím se zpátky, ke kolečko spojuje, má to smysl. Když jsem viděl opět, teď s odstupem nějakého měsíce, vždycky to kolečko je tak plné emocí na konci, dneska to tady bylo znovu vidět a cítit hlavně, takže to jsou ty momenty asi, pro které stojí za to se prát, bojovat, a myslím, že budu mluvit i za rodiče, dokud je naděje, dokud je prostě víra, tak prostě bojujou, a když ani to někdy už dochází, tak je tady vždycky ta láska k tomu bližnímu a ta tam bude navždycky.
1: Nejenom lidi tady od nás jsou jakoby osoby rázovité, vůbec Česká republika, pořád brbláme, pořád si z něčeho děláme legraci, ale když jde do tuhého, tak se spojíme a to můžeme třikrát podepsat za celý náš tým. Marku, děkujeme. Děkujeme. Lenko Líšková.
3: Já děkuju moc.
1: Děkuju moc.
0: Taky moc díky.
4: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
5: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
6: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
7: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
8: Hity, které milujete.
9: Radiočas. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je Chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Yes.
8: Radio Čas. Hity, které milujete.
14: Tak když spolu spíš,

0: Býváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vybavujete domácnost?
5: Jo.
4: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: majerpneu.cz a jedeš dál.
10: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. majerpneu.cz.
11: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Nejlepší zprávy.
1: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku začínají dvoudenní volby. Voliči budou od 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic. Zhruba třetina z nich taky v úvodním kole senátních voleb ovlivní budoucí rozložení sil v horní parlamentní komoře.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava bude mít nové moderní tréninkové fotbalové centrum. Vyrůst by mohlo nedaleko vodárny v Nové Vsi. Trénovat by to mohli sportovci z celé řady klubů, říká primátor Jan Dohnal.
2: Plánujeme postavit velký areál, který bude sloužit všem fotbalovým týmům v Ostravě, protože známe ty potřeby těch sportovních klubů a není to jenom Baník, je to opravdu celá plejáda fotbalových týmů. Já bych to přirovnal asi něco obdobného, jako dneska lidé znají na Vistě v Ostravě Zábřehu. Takže nějakých 5 hřišť, nějaké umělky k tomu, nějaké menší hřiště tréninkové, nějaké drobné zázemí a Ostrava se zase v té sportovní infrastruktuře hodně posune.
1: Sportoviště by fotbalistům mohlo začít sloužit v dubnu roku 2029. V Olomouckém kraji přibývá kyberpodvodů. Obyvatelé už letos kvůli nim přišli o bezmála 280 milionů korun. Policisté za 9 měsíců evidují už více než 1000 skutků. Dosavadní škoda je teď vyšší než za celý loňský rok.
0: Rádio Čas, sport.
1: Hokejisty Havířova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už zítra přivítají Dynamo Pardubice. Zítřejší utkání se hraje od 17 hodin v havířovské Gaskontrol aréně. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku by dneska měla být převážně polojasná. Nejvyšší teploty se mají pohybovat od 13 do 16 stupňů. Na horách namíříme maximálně 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 10. hodině pokračuje páteční dopoledne na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
4: Bude přijde dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
3: Ale prosím, ale to děláme oba.
4: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, tak jsem, ale vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
3: Ej, ale vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
5: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Přátelé, když jsem dneska přišel do Rádia Čas, tak s obrovskou pýchou, že se dílo podařilo. Moderátorský maraton Rádia Čas a že to byl velký příběh, je tady v cíli. Přál bych vám vidět Lenku a Ráďu, takové jejich trošku spalé očička, ale po těch třech dnech non-stop ve studiu z nich šla i dneska ráno obrovská radost. Díky vám všem, nebo nám všem dohromady, že jste nás podpořili a že jsme dali dohromady takovou tu fantastickou společnou partu a že bylo fajn. Jinak, když jsme vás provázeli po rádiu Čas, byl den otevřených dveří, já jsem byl u toho studio, vstupy na mikrofon. I ty otázky, kolik už se na Patrička vybralo, teď je to 427 551 korun a přátelé, nic nekončí. Ten transparentní účet stále na našich facebookových stránkách s QR kódem, takže naskenujete a ještě se stále můžete zapojit, stále můžete přispívat. Jinak znovu, přátelé, velké díky, že jste se přidali. Kolegové, Leni, Ráďo, smykám a takhle, já doufám, že to je slyšet, tleskám. Tleskám, jste fantastičtí. A víte, taky si říkám, že bych to mohl spojit s naším megakoncertem, protože hit Final Countdown skupiny Europe by se k tomu hodil. Ano, zahraje na našem megáči, budete v ostravské Mustang aréně. A k tomu patří to poslední odpočítávání tady do cíle toho moderátorského maratonu. A zároveň radost, znovu opakuju z té částky, 427 551 korun prozatím. Přátelé, velké díky vám. A velké díky vám, báječná časácká rodino. Rádio Čas. Hity, které

0: Já se přiznám, že když jsem dneska přišel do studia, tak jsem Lenku obejmul, jo, a Ráďa se vždycky stěžoval na to, že jsem ho nikdy neobjal, a já jsem ho dneska objal. Ráďu jsem dneska objal, takhle jsem ho poplácal po těch zádech a říkám mu, kamaráde, to byl výkon, i Leni, to byl výkon. Jsou tady se mnou ve studiu, já jsem je přemluvil, aby oni řekli bezprostředně po tom maratonu, to bylo 40 hodin ve studiu, jak to cítí, jak to dávali, jak se s tím poprali. Tak pojďme, ahoj.
1: Ahoj, Ali, ahoj.
2: Dáma má přednost. Ahoj, Ali, a mimochodem už dopředu děkujeme moc, protože jsi byl toho s námi, jo?
1: Ano, ano.
2: Žádné rád, vy dva, my rád, všichni, ano. Rád.
1: Všichni, přesně jak říká Ráďa, to, že my jsme slyšet, to je jako jedna věc, ale ten tým, který o nás pečoval a tým celého mediálního domu, to
0: není vidět, ano.
1: Není vidět, ale i kolegové, i ty, Ali, fakt na dní otevřených dveří, jako oporou si pro nás byla vlastně vždycky si, to je prostě neuvěřitelné, takže za to moc děkujeme. A já jsem vlastně, mně to přijde, 40 hodin jsme sice vysílali, ale pořád u mě se pohybujeme v prostoru, kde já to miluju a kde mě to baví. Takže ano, nějaká fyzická únava byla cítit, třeba včera byla trošku krizovka, ale jinak se cítím v podstatě nabitá, šťastná, dojatá a já tyhle akce totálně miluju. Jsem ráda, že takhle vlastně, co je víc než moc pomoct
0: ano,
1: něčím, co
0: tak.
1: miluješ, to
0: přesně.
1: je jako... To je prostě nádhera, takže moc děkuju a navíc ten pocit té sounáležitosti a toho spojení, kdy prostě naši posluchači opravdu i po nějakých malých částkách byli s námi a žili to s námi, tak to je prostě neuvěřitelné. A já jsem tady už říkala, ale klidně to zopakuju ještě jednou, nejenom že s Ráďou, který je naprosto úžasný kolega a fakt, kdyby nebylo Rádi ještě před maratonem, protože i teďka řeším já nějaké věci mimo, tak si myslím, že bych to nezvládla ty tři dny. Takže já i Ráďovi moc děkuju a říkala jsem to už předtím a ještě jednou to zopakuju. Už jsem toho hodně prošla a to, co se děje na půdě Rádia Čas a tohoto celého mediálního domu, není běžné a je to nádherné. Opravdu je tady rodinná atmosféra a ta podpora ze všech stran je obrovská a já si toho neuvěřitelně cením. Takže i když to vypadá, že to bylo třeba nějaké náročné, tak já vlastně to cítím spíš naopak, že mě to nabilo a zase opět úžasný zážitek a díky za všechny, kdo tady jsou a kdo se na tom podíleli. Díky
0: víš,
1: moc.
0: Mě to, připadá tenhle ten velký příběh jako pucla, jo, které do sebe zapadly a potom je ten konečný obraz. Jo, a ten vyšel, ten je nádherný. Ráďo.
2: Jak dlouho kafrala? 4 minuty?
0: 4 minuty.
2: Ona vždycky ty proslovy jako motivační.
0: Hele, takhle, já úplně odbočím, měli jste ponorku? V těch 40
2: ne, to ne, si myslím, ne. že občas mě štvala, ale já to nedal najevo. Teď se mi vlastně opakuje to, co bylo před 2 lety, my jsme to měli květen 24, ano. pokud se nepletu. A vlastně mám to stejné, protože Lenča přiznává vlastně jako různé fáze, co se týče tělesné schránky nahoru dolů. Myslím, že v pondělí ještě se můžete těšit, budeme týzovat, se ráno dozvíte historku o Vorvaňovi na gauči. To je speciální historka. Nicméně Lenča přiznávala nahoru dolů, já když se děje něco takového, tak já vlastně jedu, protože mám pocit, že jsem v práci a že bych měl. A zatímco Lenča má teď vlastně asi ty správné endorfíny a hormony štěstí jako jdou ven a vlastně příští, tak já mám záklopku a vlastně teď zpracovávám. A jsem jakoby bezemoční, ale v tom dobrém slova smyslu. Jo, mám úplně prázdno, jo, takže všechno podstatné bylo řečeno. Já vždycky říkám větu ve dvou a více se to lépe táhne. Jo, tak a to už jsme si řekli, mimochodem, no, došel podkres, ale to jenom proto, že jste měla
0: dlouhé. To vůbec nevadí.
2: Ano, přesně tak. Aspoň mě bude víc slyšet, to neumím říct. Lenko Líšková, děkuju moc. Aleši, a teď bychom vyjmenovávali všechna ta jména, no, přesně jasně, tak, protože jasně. je to o tom týmu, ale to už bylo všechno řečeno. To nejpodstatnější, jako pokud vás to chytlo a ten dojezd možná budete mít přes víkend i na sociálních sítích, na Instagramu, prostě pokud někde cinknete na Rádio Čas, moderátorský maraton, občas tam uvidíte jméno Páťa nebo cokoliv jiného, tak sbírka jede dál. Pro rodiče to není v uvozovkách jako pro nás teď aktuálně jednorázová záležitost, ale výzva na celý život. Takže jsme se rozhodli jenom prostě pomoci a tak se staň a jdeme dál.
0: Velká časácká parta, já řeknu rodina, je úžasná, pojďme jim zatleskat. Všichni, jak jsme tady ve studiu, pojďme. Děkujeme, moc děkujeme a děkujeme vám všem časáci. Naše parto v Rádio Čas, kteří jste se zapojili a díky vám, velká časácká rodina, že se dílo podařilo.
2: Amen.
0: Jdeme na muziku. Jo, ještě něco byste
2: chtěli? Já jsem řekl amen.
0: Amen. Dobře, amen. Hity, které miluji.

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
3: Jo.
2: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
3: Co mě zrovna napadne?
4: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na moje hruska.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujeme.

0: Ve středu se Rádio Čas doslova otevřelo a my se těšili na vás, vy zase na nás, byl den otevřených dveří. A já, když jsem vás provázel po rádiu, tak já jsem měl, přátelé, pocit. Já jsem měl takový pocit, že chodíme společně na kafe, že si dáváme pivo, že jsme na výletech a někdy to u nás bylo tak doslova jako, že když k vám přijede maminka a doveze tu bábovku, jo, a krásně to voní. Tak dostali jsme od vás třeba 4 lístky pro štěstí. Danuška, naše posluchačka, tak se jmenuje. Tak přátelé, od Dany jsme dostali třeba 4 vrchovaté mísy z mrzliny. Potěšilo nás. Danuško, děkujeme. Díky. Velké díky, že jste s námi a že jste podpořili sbírku na malého Patrička, který trpí mozkovou obrnou. A sbírka samozřejmě nekončí. QR kód na našich stránkách, takže mrkněte na to. Pokud byste tohleto dobro, ten velký příběh ještě chtěli podpořit, tak schutí do toho. Jinak aktuálně, teď jsem se díval, tady je vybráno 432 250 korun. Tak já teď trošku odbočím, protože radost, co si budem, to je i víkend. A skválně, když jste si naposledy jako, že zahráli badminton, volejbal, basket a tak dál, a šli byste do toho a s celou rodinou, tak vydržte, protože za chviličkou mám pro vás tip, kde právě tyto sporty vyzkoušíte a bude to stát za to.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne místy dočkáme i sluníčka, má ale silněji foukat. Nebe by mělo být převážně polojasné a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat v rozmezí od 13 do 16 stupňů. Na horách naměříme maximálně 6 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Já mám takový pocit, že žijeme takzvaně usezenou dobu. Ano, pohyb až na té druhé koleji a tak se vždycky s ženou licujeme. Hele, pojď, jdem se projít, nebo jdem na kolo. Máte to podobně? Máte to podobně? Pokud ano, tak já tady mám výzvu. Protože zítra od 9. do 15. hodiny si můžete užít den plný sportu, pohybu a zábavy. Takže otevře se vám prostor, nebo chcete-li prostory Ridera Sport, no a vtáhnout do těch sportovních aktivit a vyzkoušet si tady můžete badminton, volejbal, tenis, stolní tenis. Prostě, když si potom dáte smažák nebo bramborové placky, tak to budete mít bez výčitek. Takže pokud využijete, určitě bavte se dobře, ať to stojí za to. Tak a stát za to budou také hity, které milujete z Rádia Čas. Pojďme na ně.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
6: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Přátelé, jak jinak začít než tímhletím fantastickým číslem 433 251 korun je na účtu, který pomáhá malému Patričkovi. Stále se samozřejmě můžete do sbírky zapojit a podpořit i na našich stránkách. Je tady nejen číslo účtu, ale také QR kód. Takže moc děkujeme. Ano, letí to bude 11 hodin, takže teď aktuální zprávy s Honzou Gabelčíkem a zůstaňte s námi.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz. Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.

0: Stále jsou problémy v Ostravě na ulici Závodní, kde se srazila dvě osobní auta. Jezdí se tady kyvadlově. Zdržíme se taky na Frýdecko-Místecku v obci Střítež. Na výjezdu na Nebory tady boural motorkář. S komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D48. Na cestě z Českého Těšína do Frýdku-Místku za odbočkou na Hnojník stojí odstavené osobní auto. Bouračka se stala taky v Boskovicích v ulici Sušilově. Tady havarovalo osobní auto a nehoda nás stále potrápí v Bruntále na ulici Krnovské. I tady je bouračka osobního auta.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré páteční dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Připravme se na pořádné ochlazení. Dnešní odpoledne ještě bude slunečné s teplotami až do 16 stupňů. Zítřek už má být deštivý. Občasné přeháníky nás čekají i v neděli. V pondělí už podle televize LTV Plus může na horách začít sněžit.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravu čeká v letošním školním roce slučování některých menších škol a školek. Žádné budovy se ale zatím zavírat nebudou. Do 54 základních škol letos nastoupilo přibližně 20 000 žáků, mezi nimi 3015 prvňáků. Nezaměstnanost v Česku se v září udržela na 5%. V Olomouckém kraji mírně klesla a v průměru se pohybuje kolem 5,5%. Absolventům škol nabízí úřad práce pomoc, jak nám řekla jeho mluvčí Jaroslava Baleková.
2: Právě mladým lidem věnujeme zvýšenou pozornost a podporujeme je při vstupu na trh práce prostřednictvím projektu Záruky pro mladé. Jeho cílem je pomoci jim získat potřebné zkušenosti, rozvíjet pracovní kompetence a usnadnit jejich uplatnění na trhu práce.
0: Firmy v regionu stále nejvíc poptávají dělníky ve výrobě, řemeslníky a řidiče nákladních aut.
1: Rádio Čas, sport.
0: Hokejisty Brna čeká další domácí zápas v rámci Tipsport Extraligy už

0: protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
1: Jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
0: Ale prosím, ale to děláme oba. Čelko,
2: jo, ale to neříkám.
1: Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
0: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
2: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rádio.

0: Moderátorský maraton Rádia Čas báječně, ano řeknu báječně, vjel do cíle, ale velký příběh s vámi, časáci samozřejmě pokračuje dál. Sbírka na malého Páťu, který trpí mozkovou obrnou, má aktuálně 434 551 korun. Opět ten potlesk, já věřím, že všichni slyšíme. Potlesk. Jak Rádiu Čas, tak samozřejmě vám, že jste se zapojili. Jinak sbírka pokračuje a každá pomoc se určitě počítá. No a na našich stránkách je také QR kód, číslo konta, stále se tedy můžete zapojit, stále můžete Páťu podpořit. A před chviličkou do studia Rádia Čas telefon zavolal nám Olin a já jsem říkal, Oline, chviličku, já to musím natočit, protože to zní absolutně, absolutně úžasně a já se o ten telefonát s vámi rád podělím.
1: Já vás zdravím, tady je Olin z Kopřivnice. Před chvilkou jsem slyšel, jak jste, tak bych řekl, uzavírali nebo zhodnotili tu celou akci pro toho Páťu. Já osobně jsem přirovnával tady to uměleckému dílu. Radim vždycky říká klobouček, já říkám veliký klobouk, protože ten váš orchestr, ta vaše skupina tam, těch moc lidí, kteří tam byli, viděl jsem to, jak jsem tam na tom dnu otevřených dveří, takže bych to přirovnal, jako umělci jste prodávali to svoje, měli jste před sebou ten velikánský klobouk, který bych pozlatil a lidé do toho klobouku přispívali. Takže opravdu velikánský dík a ta částka, která byla řečena naposledy, mi vyrazila dech. Takže já opravdu ze srdce, a říkám to otevřeně, v případě, že budete opět něco takového dělat, zapojím se samozřejmě vždycky a rád. Přispěl jsem i tentokrát, takže tak jako velikánská.
0: Velikánské díky i vám. Velikánské díky i vám, Oline. Díky za podporu. A sbírka, jak jsem říkal, na malého Patrička nekončí. Ona pokračuje transparentní účet s QR kódem i číslem konta na našich webovkách. Pokud se zapojíte, budeme rádi, pomáháme společně. Tak a zpátky za muzikou, to jsou hity, které milujete a Rádio Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: rádi jsme se s vámi a také hity, které milujete. A blíží se víkend, to vždycky se chystají kolem nás zajímavé akce. A já vás teď na chviličku pozvu do Havířova, tady se chystá na tuto sobotu akce Pozor, útěk v řetězech aneb vězeňský desetiboj. Já teď na telefonu mám za organizátory Marka Sloninu. Marku, já přeju hezké dopoledne, doufám, že se slyšíme.
1: Slyšíme se dobře, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Hele, já jsem teďka nastřelil, jo, vězeňský desetiboj, co si pod tím může člověk představit, jakože asi budeme tápat, co to může být?
1: No v podstatě, ona akce Útěk v řetězech je takovým spojením dvou, řekl bych, pólů. Ten první je právě ten vězeňský desetiboj, kdy my vypravíme dvojice spoutané policejními pouty na neznámou trasu, a oni se nám musí zpátky vrátit. No a tím druhým pólem je potom bohatý dobrovolný program na náměstí Republiky v Havířově.
0: Marko, takhle jo, já bych to třeba na tuhletu akci vzít svoji ženu, ona mi řekla, ne, to, já, Aleš, já tam nejdu, prostě to je pro silné, vytrvalé, odolné, trénované, takže když vezmem svoji drahou polovičku, jo, užije si to.
1: Určitě si to užije, dívej se, máš dvě možnosti, můžeš vzít na doprovodný program,
0: ano.
1: Který propukne od 1 hodiny odpolední a bude tam toho opravdu hodně, no a nebo verze 2, pokud bych chtěla opravdu běžet, nemáme s tím problém, dokonce máme ryze dámské týmy a dokonce už nám soutěží 15+, to znamená, řekl bych, jak to říct slušně, puberťáci, takže dokonce nám soutěží i mladoši, všichni doběhli, vždycky se všichni z útěku vrátili a samozřejmě ty ceny stojí za to, protože letošní hlavní cenou jsou 2 řidičské průkazy, což asi víš, kolik dneska stojí řidičák. Takže jako vítězná dvojice má 2 řidičáky v kapse.
0: Teda, tak to už se počítá. A já jsem rád, že to nebudu mít na talíři, že řeknu, že ně pojďme, tady si to užijeme. Jinak Marku, kdy a kde můžeme zvolat to svoboda nade vše útěk z řetězu?
1: No víceméně začínáme v 8 hodin ráno s tím, že se nám tam budou zhlukovat vězni na náměstí Republiky, převleknou se do svých kostýmů, to se přijďte podívat, protože většina z nich si volí opravdu jako i originální přezdívky, originální obleky. No a letos máme téma retro, takže jsem zvědav, s čím nás letos překvapí. No a poté vlastně, já nevím, kolem 9:10 nám utečou, to ještě vám nemůžu říct kolik ani kdy, ani kam, ani jak. Nicméně předpoklad, že nám nějak utečou. Následně vlastně do 1 hodiny bude probíhat doprovodný program na náměstí s tím, že to hlavní vypukne po 1 hodině odpolední. Máme připravenou výstavu nádherných retro aut, retro motorky mají přijet, máme spoustu programů a v rámci toho programu třeba vystoupení skupiny Monotype ze Slovenska, skupiny Rumstein z Havířova, no a nebo na závěr před vyhlášením výsledku nebo po vyhlášení výsledku máme fantastickou kapelu Nirvana Tribute Band, to znamená, všechno to bude směřovat k tomu 80-kovému, 90-kovému rytmu a všechno to bude v tom lehkém retro stylu.
0: Marko, ty jsi říkal, že nám utečou, jo? Ty ještě neřekneš kam a neříkal se, jestli se vrátí. Takže když tam zapojíme své manželky, manželky utečou, vrátí se nám?
1: Ale to už záleží na tom, jaký máte vztah. Ale je pravda, že už jsme tam dokonce testovali novomanželské týmy, to znamená, měli jsme jedny novomanžele, zvládli to, měli takovou prověrku a pak jsme měli jednu prověrku týmu, který se týden po útěku v řetězech vdával a ženil. Doběhli, vzali se, jsou spolu doteď.
0: Super.
1: Takže vypadá to, že je to i dobrá prověrka, takže pokud někdo ještě váhá.
0: Takže pánové, dobrá zpráva pro nás, všechny manželky se nám vrátí, když je zapojíme do téhleté.
1: Je to tak.
0: Na telefonu Marek Sloněná za organizátory akce Útěk v řetězech. Marku, já přeju hodně srandy, zážitku a dobrého počasí. Měj se krásně.
1: Jestli můžu ještě bych rád dodal, prosím tě, že všechno tam máme zadarmo, to znamená mimo občerstvení, si veškerou tu srandu užijí všichni návštěvníci zdarma, máme tam skakací pro děti zdarma, máme tam spoustu stánků a stanovišť zajímavých zdarma a veškerý doprovodný program a žádné vstupné se neplatí, takže pokud někdo zvažuje, jak strávit toto krásné sobotní odpoledne v Havířově a v okolí, tak určitě zamište na náměstí Republiky.
0: Marku, děkujeme a určitě tam bude spousta lidí a spousta zážitku. Měj se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak já tady mám ještě jednu pozvánku pro vás. Kdy jste naposledy dali takový dobrý gulášek, že už ani nepamatujete? Já si myslím, že to mám podobně, takže gurmáni, za chviličku tip na akci, kde vám doslova tedy potečou sliny. Teď ale muzika a dáme se hity, které milujete z času.
2: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Ten úžasný příběh moderátorského maratonu Rádia Čas je pomaličku, no pomaličku je v cíli, ale ta sbírka, kterou můžete podpořit malého Páťo, stále pokračuje. A já jsem se před chviličkou díval, aktuálně tedy na kontě podpory pro Páťu 443 150 korun. Opět velké díky, je to úžasné. QR kód do sbírky i číslo konta, která stále, tato sbírka pokračuje na našich webových stránkách. A protože já už jsem tady zmínil, že Rádia a Lenka samozřejmě byly slyšet, možná i my, někteří moderátoři, kteří jsme za nima chodili v tom daném vstupu, ale každopádně, co vidět a slyšet nebylo, tak to byla ta obrovská, a já tomu řeknu, ta černá práce v pozadí, jo, našeho moderátorského, nebo chcete moderátorské podpory toho našeho časáckého týmu. A právě za ně je tady se mnou ve studiu Nikča.
1: Ahoj.
0: Já vám to řeknu úplně upřímně. Nikča tady otevřela dveře a řekla, tady na prohlídce, na dní otevřených dveří, byli mý rodiče, může, že pozdravit, říká, ne holka, pojď tady do studia, ty si to řekneš sama. Takže je tady se mnou, ale ještě předtím, jo, nás by zajímalo něco jako takové, jako že když se ta opona, jo, takhle jako zavře a za ní, za tou oponou, co bylo za tou oponou, tak třeba kam si Rádia s Lenkou chodili takzvaně odfrknout, jo, že se na chvilku natáhli.
1: Tak tady u nás právě posluchači, kteří tady byli na dní otevřených dveří, ale pro vás, co jste tady třeba nebyli a neviděli, jak to tady u nás vypadá, tak tady máme gaučíky. A stala se taková krásná příhoda, na kterou si pamatuju. Bylo to zrovna včera, když tady přišel zpěvák z UDG kapely a Lenča se mnou mluvila a byla zrovna na tom gauči a měla relaxační polohu a koukala na mě přes nohy a zrovna v tu chvíli přišel právě zpěvák z kapely UDG a divil se, jak to tady u nás teda vypadá, takže třeba i tak toto mohlo vypadat, když zrovna měli pauzu a nevysílali, nebo tady byl třeba jenom Ráďa, nebo si potřebovala odskočit a všechno tohle, co se tady právě dělo, točilo se tady spousta lidí, kteří právě, jak už si říkal, nejsou vidět a myslím si, že tímto jim i já z celého srdce děkuji, protože jak už jsem zmiňovala několikrát a zmíním to ještě jednou, myslím si, že tady všichni jsme taková druhá rodina.
0: Cítím to takhle, jo, rád tady chodím a jako rodina. Hele, pověz ještě třeba něco, třeba Martin, to je náš šéf programu, dneska říkal, žežmarja, tady byly úplně plné regály, já jsem se nikdy bych nevěřil, že oni to sní, oni to snědli, jo, takže co jim nejvíce chutnalo, co Ráďa s Lenkou?
1: Jo, to jo, nejvíce baštili. Chutnalo a už to podle mě posluchači slyšeli, ale klidně připomeneme znova. Tak, co bylo zajímavé, tak já jsem pro Ráďu, který každý den snídá acidofilní mléko. Měli jsme tady s tím několik příhod už o tom, jak jsem ho neuměla najít a jak mi pomáhala zrovna moje maminka, tak to podobně. A Leně, tak ta zase snídá bio zeleninové polévky a to se nám tady taky stala krásná příhoda, kdy včera už si myslela, že vlastně polévky nejsou a snědla zrovna našemu kolegovi Martinu Fabíkovi jeho polévku.
0: Ano, jo.
1: Takže mu dneska kupovala další.
0: Je to úžasné. Hele, ty jsi tady samozřejmě do studia přišla proto, aby si, já jsem říkal, že už tě vyspovídám, když jsi tady, že máš v zásobě ty věci, které my nevíme, nevidíme. Takže ty jsi chtěla pozdravit své rodiče.
1: Jo, tak mami, tati, já vás tímto moc zdravím a i u této sbírky, která se právě dělá, tak bych vám moc chtěla říct, že si cením toho, co jste pro mě udělali a celkově už mě to dneska dojalo, takže vlastně jsem dojatá a tímto vás moc zdravím a mám vás moc ráda a děkuju za všechno, co
0: ale
1: pro mě
0: upřímně,
1: děláte.
0: Ještě upřímně, partner neumřel hladem, když je tady 3 dny v rádiu.
1: Naštěstí teda je zlatý, umí se o sebe postarat, takže tím toho taky zdravím, pokud poslouchá a zlato nebo dneska už něco uvaříme.
0: Super, super. Takže přátelé, platí na kontě, pro malého Páťu je 443 150 korun, je to úžasné.
1: Krásně.
0: QR kód, ano, do sbírky, číslo konta na našich webovkách. Pokud se přidáte, velké díky.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne místy dočkáme i sluníčka, má ale silněji foukat. Nebe by mělo být převážně polojasné a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat v rozmezí od 13 do 16 stupňů. Na horách naměříme maximálně 6 stupňů Celsia.
4: Skládám stránku ke stránce.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Pokud ještě nemáte plány na víkend, tak tady se rovnou dva tipy nabízí. Zajít můžete do Centra tradičních technologií Příbor na výstavu Aby nohy nezábly. Ta přibližuje tradici výroby vlněných punčoch a ponožek v kulturním, historickém a společenském kontextu. Jinak na výstavě jsou předměty ze sbírek desítky českých a slovenských muzeí. A pozor, i něco pro gurmány tady mám. Slavnosti guláše už zítra v Rožnovském pivovaru proběhne tradiční Guláš Fest. Těšit se můžete na 11 druhů gulášů, také pivní studánku zdarma a tombolu. Takže co k tomu dodat? Ať šmakuje a dobře se bavte. Teď zpátky muzika z Rádia Čas hity, které milujete.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
5: www.podpovrchem.com.
4: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Radio Čas.

0: Do finále dneska dopoledne šel moderátorský maraton Rádia Čas se sbírkou na podporu malého Páti, který trpí mozkovou obrnou. Jinak sbírka samozřejmě dál pokračuje, když maraton už je v cíli. Takže opět velké díky vám všem, kteří tam přispíváte. Mám s tou obrovskou radost, protože pozor, na kontě ta částka stále stoupá a už jsme na čísle 445 tisíc korun. Velké díky. A možná i otázka, co dáme těch 500 tisíc, no je to blízko. Takže pokud pomůžete, velké díky. Naše webové stránky, tady máme QR kód i číslo konta. Ještě jednou tady děkujeme. Tak a protože je rovných 12 hodin, tak nejen dobrou chuť k obědu, ale také aktuální zprávy. Rádia Čas a Martin Fabík.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
9: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Frýdecko-Místecku na silnici v oblasti Střítěž. Havaroval tady motorkář, počítejte se zdržením. Dále buďte opatrní na Brněnsku v oblasti Brno-Židenice v ulici Šámalová. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Komořany ve směru na Brno. I tady se řeší nehoda dvou osobních vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Důvodem jsou hlavně vyšší ceny čepovaného chmelového moku a změna životního stylu. Lidé méně chodí do hospod a častěji si vybírají nealkoholické pivo, včetně různých ochucených variant.
11: Morava aktuálně.
10: Hlučínské jezero čeká další velká proměna za 640 milionů korun. Součástí projektu je dokončení protipovodňových opatření, krajinářské úpravy a velká výsadba zeleně. Pokračuje mluvčí města Andrea Vojkovská.
12: Projekt druhé etapy zahrnuje především vybudování nové dopravní a technické infrastruktury. Počítá se s výstavbou nové komunikace propojující ulici Celní od křižovatky s Dlouhoveskou po ulici Jahodovou, která je hlavní přístupovou komunikací do areálu ze směru od Kozmic. Rozšířeny budou také parkovací kapacity, nové inženýrské sítě a rozvíjet se bude pěší a cyklistická infrastruktura.

0: tři zápasy začínají v 17 hodin. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
3: No, ty byli přijeli dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
2: Ale prosím, a ty to děláme oba. Čelko,
3: jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
2: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
4: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

Moderátorský maraton Rádia Čas báječně vjel dopoledne do cíle, ale ten velký příběh Časáci s vámi samozřejmě pokračuje dál. Sbírka pro malého Páťu, který trpí mozkovou obrnou, má aktuálně, pozor, 444 751 korun. Úžasné, úžasné. Sbírka samozřejmě pokračuje a každá pomoc se počítá. Velké díky, Časáci. Jinak stále platí na našich stránkách Rádio Čas je QR kód a také číslo konta, kdybyste chtěli malého Páťu podpořit. Díky. Tak je s vámi Aleš Šklubal, teď je naše téma, do kterého bych se také pustil s vámi. Kdo vám v životě nejvíce pomohl? Tak za mě, kdybych já mohl tak jako teďka jakože tak vzpomínat a brouzdat pamětí, tak to je určitě rodina. Protože ta je na prvním místě a to je takový ten můj, anebo náš anděl strážný. Ale za chviličku vaše příběhy, takže uvidím, co napsal život. No a počítá se samozřejmě i muzika. Z Rádia Čas dál hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Člověk si to v těch fofrech v té dnešní době ani neuvědomí, ale já jsem byl dneska ráno v obchůdku, kupoval jsem tam něco, nějakou zeleninu a hroznové víno a starší paní při placení byla přede mnou, jo, spadla peněženka, tak jsem bleskově zvedl a ani jsem nemusel slyšet to díky, prostě to šlo z těch jejich očí. To jsou takové ty, já vždycky říkám malé, jo, dobré skutky, ale teď ty velké dobré skutky, na které se nezapomíná. Kdo vám v životě nejvíce pomohl? Za mě, já už jsem to zmiňoval, je to moje rodina, ono takzvaně, a kdo by ne, že když jdete na ta kolena, tak jsou to oni, kdo vám pomůže jako první. A jestli to třeba máte podobně, ale tady vidím, že Lenka ano, protože píše, má to tedy úplně stejně moje rodina. Další Lenka se přidala, babička, vždycky byla oporou. Když jsem měla trable, vždycky pomohla a když už jsem měla děti, vždycky mě stála po boku. Moc mě chybí. Jarka napsala rodiče a teď manžel, o kterého se vždycky a v každé situaci může opřít. A to mít někoho vedle sebe, o kterého se můžete opřít, toho člověka, tak toho si musíme vážit, protože těch je na světě málo, že jo? Tak držím palce, abychom takového člověka vedle sebe měli. Kdo vám v životě nejvíce pomohl, to bude platit na našem Facebooku a WhatsAppu dnes, jo, je to Život sám, přidejte se, já teď k tomu ještě přimíchám muziku, ta je také do pohody, zvláště při pátku, takže posílám hity, které milujete. No a ještě něco jsem chtěl, vím, přátelé, vím, kde o víkendu budou vařit dobrý, možná přidám, vylepším to, skvělý gulášek, za chviličku o tom víte, takže gurmáni a nejen gurmáni, určitě se na to počkejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
1: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
4: Obědovka Rádia Čas.
3: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
4: Když posloucháš, máš vyhráno.
3: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
5: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Pokud ještě nemáte plány na víkend, tak tady se rovnou dva tipy nabízí. Zajít můžete do Centra tradičních technologií Příbor na výstavu Aby nohy nezábly. Ta přibližuje tradici výroby vlněných punčoch a ponožek v kulturním, historickém a společenském kontextu. Jinak na výstavě jsou předměty ze sbírek desítky českých a slovenských muzeí. A pozor, i něco pro gurmány tady mám. Slavnosti guláše už zítra v Rožnovském pivovaru proběhne tradiční Guláš Fest. Těšit se můžete na 11 druhů gulášů, také pivní studánku zdarma a tombolu. Takže co k tomu dodat? Ať šmakuje a dobře se bavte. Teď zpátky muzika z Rádia Čas hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Na Moravě a ve Slezsku se odpoledne místy dočkáme i sluníčka, má ale silněji foukat. Nebe by mělo být převážně polojasné a nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat v rozmezí od 13 do 16 stupňů. Na horách naměříme maximálně 6 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Lenny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
4: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
5: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Hity, které milujete.

0: Přátelé, mě to nedá, každou chviličku jsem na transparentním účtu, kterým společně s vámi podporujeme malého Páťu. Jinak Páťa, to dobře víte, tedy trpí mozkovou obrnou. Aktuálně jsme společně pomohli částkou 444 851 korun. A tak si říkám, že do toho půl milionu není daleko. A třeba Lenka s Ráďou po šesté v pondělí ráno přijdou do studia a vysloví to velké díky částce půl milionu. Tak držím palce, děkujeme za podporu, pokud jste se nezapojili, chcete se zapojit a nevíte jak, tak přes naše webovky, tady je QR kód i číslo transparentního účtu. Takže moc velké díky, bude 13 hodin a jdeme na nejnovější zprávy Rádia Čas s Martinem Fabíkem.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Mojepneu.cz a jedeš dál.
6: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu typy? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
7: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
8: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. V ulici Hlučínská stala se tady nehoda nákladního auta a na vozovce je vysypaný náklad. Počítejte s omezením. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Stará Ves ve směru na Brno. Havarovalo tady osobní auto. A pozornost mějte na Olomoucku na silnici v oblasti Přerov. Srazilo se zde nákladní a osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Zdravím, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se letos zvýší ceny vánočních kaprů. Důvodem je dlouhodobé sucho, kvůli kterému mají rybáři v rybnících nedostatek vody a kapři jsou menší. Některé podzimní výlovy proto musí zrušit. Rybáři navíc očekávají, že letos vyloví méně ryb než obvykle. Cena kapra by se měla zvýšit zhruba o 10 korun za kilogram.
0: Morava aktuálně.
1: Vězni v Moravskoslezském regionu začnou pomáhat v sociálních a zdravotnických zařízeních. Dohodlo se na tom hejtmanství s vězeňskou službou. Ta do práce pošle ale jen spolehlivé trestance, u kterých nehrozí žádné nebezpečí. Co budou dělat, to nám už prozradil hejtman Josef Bělica.
2: Ten pilotní projekt počítá s těmi pracemi údržbářskými, výmalba, údržba zahrad, údržba chodníků a takovýchhle věcí. A v rámci těch příspěvkových organizací jsou to vlastně činnosti, které se dělají mimo provozní doby a ten první projekt, který víme, že už proběhne, tak bude v domově Duha a budou tam natírat lavičky a budou opravovat chodníky na zahradě.
1: Olomouci se výstaviště proměnilo v pořádnou podzimní přehlídku barev, vůní a chutí. Návštěvníci tam najdou krásné ovoce, zeleninu, květiny i další podzimní výzdobu. Součástí jsou také ochutnávky, floristické show a další program pro celou rodinu. Výstavu mohou lidé navštívit až do neděle 11. října.
0: Rádio Čas, sport.
1: A zítra v Šancelize Zbrojovka Brno od 15 hodin přivítá Jablonec v Šipex aréně. V Šance Národní lize pak Kroměříž od 17:30 hostí Příbram na stadionu Jošky Silného. A Třinec od 18 hodin nastoupí proti Kladnu na stadionu Rudolfa Labeje. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
4: To bude dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
3: Ale prosím, ale to děláme oba.
5: Jo, ale to neříkám.
4: Paní Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
3: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
5: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Rádio

Ještě to pořád mám, taková ta husina, taková ta velká pícha, že se dílo podařilo. Moderátorský maraton Rádia Čas je v cíli. Ve středu podpořil sbírku na malého Páťu i den otevřených dveří Rádia Čas. Byli jste s námi ve studiu, ano, byl jsem tady taky, všechny jsem si vás takzvaně osál. Vyzkoušeli jste si vstupy na mikrofon a nejčastěji padaly otázky, tak kolik už je na tom účtu pro toho malého Páťu, kolik tam je. Takže přátelé, teď aktuálně 447 662 korun. Nic nekončí, transparentní účet stále na našich stránkách s QR kódem a číslem účtu a každá pomoc od vás se počítá. A vůbec vy a Rádio Čas to skvěle funguje dohromady. Já tady mám důkaz, protože třeba Petra napsala na WhatsApp, jste neuvěřitelní, skvělý, díky, bulím tu v práci. Petro, silný příběh. Maruška píše, přeju hodně síly rodičům malého Páti. Hlavně zdraví a štěstí a Rádio Čas, díky za krásné chvíle s vámi. Jste skvělí. Moc děkujeme. Za celý časácký tým, tedy ode mě, moc velké díky za podporu a pokud se zapojíte, děkujeme vám. Rádio Čas.

0: se, dokud mám síl.
1: Dnešní téma, kdo vám v životě nejvíce pomohl, já když to vezmu na sebe, tak těch příběhů bylo dost, samozřejmě jeden silnější než druhý, ale kdo ne. Asi před 20 lety jsem prodělal operaci a při ní šlo ohlasivky. Stačí škrábnout a chraptíte na celý život. A tak jsem se modlil a prosil doktora, že se tedy mluvením živím a ať si dá pozor a tak dále a tak dále. Když jsem se ráno potom probral po operaci a on řekl, promluvte, a ono to šlo na první dobrou, tak tu pomoc to prostě nepopíšete. Tak ale Aďa píše, mojí největší oporou v dobrém i ve zlém je vždycky moje úžasná maminka. Snad jednou tohle budou o mě říkat i moje děti. Nebo Hanka napsala, kdo je mou největší oporou? Jednoznačně sestřenka a taky nejlepší kamarádka. A hlavně vy dva, teď myšleno na Lenku a Radima. A je tady v závorce, škoda, že jsem vás neobjevila o něco dříve. Hanko, to je nádherné. Takže Hanka až z Budějice, zdravíme Budějice a moc děkujeme. Kdo vám v životě zatím nejvíce pomohl? Facebook, WhatsApp, napište. Každá dobrá nálada se počítá, to znamená z rádia Čas hity, které milujete, a určitě jsme všichni zvědaví, kolik že je na kontě pro malého Páťu, jo? Jak se to tam prostě vyvíjí, jak to tam skáče, ty penízky pro Páťu, aby mu to pomohlo. Tak aktuálně ve sbírce je, ale to vám prozradím za chviličko.
2: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
3: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
2: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: už vetrý.
1: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
2: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo, takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
3: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Přátel, ve středu se Rádio Čas doslova otevřelo, my se těšili na vás, vy zase na nás, tady den otevřený dveří. A já, když jsem vás provázel po rádiu, tak já jsem měl takový pocit, že se známe, že spolu chodíme na kafe, na pivo, na výlet. Je takové to, když k vám přijede maminka, že jo, a doveze bábovku a pak si dáte společně to kafe u stolu. Takhle to fungovalo. Díky, že jste s námi a že jste podpořili sbírku malého Patrička, který trpí mozkovou obrnou. A sbírka nekončí, přátelé, nekončí. QR kód na našich stránkách, také číslo transparentního účtu, takže pokud se zapojíte, velké díky. Já se teďka dívám, kolik tady máme aktuálně a pozor, přátelé, už jenom doslova pár korun a máme 450 tisíc. Pár korun a máme 450 tisíc. Já když jsem říkal, že do pondělka to vidím na 500 tisíc korun, tak tomu věřím víc a víc. Naše webové stránky, opět tady QR kód i číslo transparentního účtu pro malého Páťu. Děkujeme. A ještě to řeknu takhle, pokud milujete květiny a zvláště ženy, že jo, a nejen ženy, tak květinový ráj je teď, ale víte co, to vám povím za chviličko.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia.
3: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Co si budeme, každá skvělá akce o víkendu zvláště se počítá, tak v Olomouci probíhá až do neděle velkolepá tradiční přehlídka a prezentace českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny a je to Hortikomplex 2026. Já mám teď na telefonu Moniku Tomašovičovou, je to PR manažerka pro projektu. Moniko, zdravím vás.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, takže kde konkrétně to teď v Olomouci krásně voní?
1: Tak Flora Olomouc Hortikomplex je vlastně umístěná na výstavišti Flora Olomouc. Je to vlastně aj součást, dá se povedať, smetanových sadov, takže naozaj velmi pěkné a příjemné prostředí.
0: Co letošní Hortikomplex nabídne? Tedy teď mám na mysli, jakou koncepci, název má letošní rok?
1: Dá sa povedať, že hlavná expozícia nesie názov Dary naší země a to vlastne definuje celý tento 31. ročník. V podstate sa jedná o prezentáciu českého profesionálneho zahradníctva a vytvorila túto celú prezentáciu predná česká floristka Klára Franz Vavříková, kde vychádza z motivov země, slunce, vody a múdrosti a tu prepája s českou krajinou.
0: Já určitě nás bude zajímat nejen mě, ale také nás všechny, kteří se vypravíme, co bude v programu a každý rok máte i doprovodný program, takže dneska, zítra i v neděli, na co se můžeme těšit?
1: Tak v podstatě, co se týká dnešného dňa, tak ještě teda prebieha floristická súťaž Českého zahradkárskeho zväzu, je to v finále tejto súťaže a potom budú jednotlivé prednášky. V rámci soboty máme tu floristickú show Štepána Svobody, mistra Českej republiky vo floristike v kategórii junior a rôzne prednášky, napríklad ako chytrú na zeleninu a ovocie, o chorobách a škúdcoch bude hovoriť Ludmila Dušková a Jan Kopřiva a v nedelu napríklad máme znovu floristickú show Tomáša Hakla alebo kulinársku show Markety Hrubešové. Toto všetko je na pavilóne A, ale my máme ešte pavilón Samba, ktorý je vlastne vo vonkajšom areáli a tam budú prebiehať napríklad hudobné vystúpenia skupín ako Nakave alebo Prožné band. Takže tak.
0: Moniko, víte, jak to chodí? Přijdu domů a řeknu ženě, tak jedeme se podívat na květiny, jedeme do Olomouce a žena řekne, no a co děti, jakože nebudou se tady nudit, takže co děti?
1: Tak pre děti prebieha na pavilóne A taká edukatívna súťaž týchto profesijných únií a zväzov, čo je celkom také ako zaujímavé, ale takisto deti sa môžu povoziť na koníkoch, je tu taký mini saláž, alebo na letnej scéne sú detské atrakce.
0: Ještě možná takhle, jsem absolutní laik, jo, nemám zahradu, nemám balkón, ale přírodu miluju. Mám vyrazit na tuhletu akci, bude mě to bavit, mám zajít?
1: Chcem povedať, že napríklad máme tu takú zaujímavú včelárskú výstavu Hanácka včela a v rámci nej bude aj prednáškový program v sobotu. Na terase pavilonu A sú ochutnávky, tvoření, v oranžérii prebieha výstava dýne a nářadí našich predkov a také dokumentačné veci nám tam sme získali z Hanáckého múzea v prírode. Takisto sú tam výtvory žiakov základných škôl, ktoré vznikli v rámci obľúbeného dýňodlabania. Takže je to také celkom rôznorodé. Takisto je tu expozícia Českého záhradkárskeho zvazu pod názvom Zahrada impresionisti, kde sa 13 moravských územných združení do tohto zapojilo. Takže naozaj každý si tu niečo nájde.
0: Zní to hodně zajímavě. Takže na telefonu za pořadatele akce Hortikomplex Monika Tomašovičová, PR manažerka projektu. Moniko, všem skvělé zážitky, ať to u vás v Olomouci nádherně voní. Mějte se hezky.
1: Děkujeme. Naschledanou.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kilogram. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: o životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Tak už je to tady, už se budeme za chviličku střídat, budeme střídat moderátorské hlasy a se mnou ve studiu Mikey, ahoj.
1: Krásné odpoledne, ahoj.
0: Hele, byli jsme tady společně na Den otevřených dveří Rádia Čas, podporovali jsme malého Páťu v rámci moderátorského maratonu. Jak jsi to vnímal, ten Den otevřených dveří?
1: Já jsem si to strašně moc užil, až mě trošku mrzí, že to je jenom jednou za rok a nemáme to častěji, protože je to taková skvělá příležitost na to se vidět s našimi posluchači. Užil jsem si to moc, bylo to velice příjemné, skvělá atmosféra a už teďka se těším na ten další.
0: Moderátorský maraton sice už šupnul do toho svého, já řeknu, cíle, ale my pokračujeme ve sbírce na malého Páťu dál. A teď aktuálně číslo, kolik už máme na kontě, jo, a ty to určitě posuneš. Už úplně maličko chybí do určité částky. Takže teď tam je aktuálně 449 862 korun.
1: Nádherné číslo.
0: Páťo, tohle je pro tebe, tak a ti to pomůže. Jinak transparentní účet, QR kód a také číslo účtu, to jsou naše webovky. Budeme rádi, když se zapojíte. Velké díky. My teď jdeme na aktuální zprávy s Marťou Fabíkem a dále už bude s vámi Majky a držím palce, aby ta částka na tom kontě pro malého Páťu, který ta částka, která podporuje, ať stále roste.
2: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
3: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme výběr.
7: Dvojnásobíme investice.
6: Přijmete to riziko? Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
10: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Bruntálsku v oblasti Krnov v ulici Náměstí Minoritů. Osobní auto se střetlo s motorkou. Dále buďte opatrní v Hlučíně v ulici Zahradní. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Projíždějte opatrně. A pozornost mějte na dálnici D1 v oblasti Brno-Tuřany ve směru na Prahu. Havarovalo tady osobní auto. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se o víkendu výrazně ochladí. Teploty se budou pohybovat kolem 10 až 15 stupňů. V sobotu bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. V neděli se obloha částečně vyjasní, místy ale stále zaprší. Nejchladněji bude na severu Moravy a ve Slezsku.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě pomáhají dětem najít cestu k budoucímu povolání. Školáci ze sociálně znevýhodněného prostředí díky tomu poznávají různá zaměstnání a chodí na exkurze. Vyzkoušeli si třeba práci strážníků, kuchařů nebo cukrářů. Město chce dětem ukázat, že má smysl ve škole vydržet a pokračovat ve vzdělávání. Ve Vsetíně otevřeli opravený úsek cyklostezky s novou lávkou. 100-metrová trasa pro cyklisty vede kolem budovy bytového družstva. Její součástí je i nová lávka přes potok Rokytenka. Více nám řekla mluvčí města Jana Rašková.
2: Cyklostezka propojuje sídliště Trávníky s centrem města. Aktuálně končí u železničního podchodu u křivačkárny, který se v budoucnu stane cyklodopravním uzlem. Stezka totiž bude odtud pokračovat přes Rokytnici ke Lhotě u Vsetína. Další větev stezky povede již brzy kolem nádražní ulice do prostoru vlakového a autobusového nádraží.
0: Nový úsek navazuje na celkovou proměnu přednádražního prostoru a v budoucnu propojí centrum města s trasami na ohradu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v neděli 11. října čeká Kometu Brno domácí zápas proti Škodě Plzeň. Utkání Tip Sport Extraligy začíná v 17 hodin ve Winning Group Aréně. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem, trošku hlasově indisponován, ale já věřím, že to společně naprosto na výbornou zvládneme. Ode mě také hity, které milujete, my se za chviličku podíváme na tipy, kam můžete vyrazit, víkend už je prakticky tady a pokud nevíte kam, tak rozhodně poslouchejte a mrkneme se také na zpěvačku Martinu Pártlovou, protože ta poslala do světa velkou novinu. O co se jedná, to všechno v této hodince, teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Pro některé už víkend odstartoval, pro někoho teprve odstartuje. Každopádně já tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit a pozvu třeba za skvělým jídlem. Pokud si rádi dáte guláš, tak to si rozhodně nesmíte nechat ujít. Slavnosti guláše. Gulášfest bude probíhat už zítra 10. října v Rožnovském pivovaru. Je to tradiční gulášfest, už několikátý ročník, můžete se tady těšit třeba na 11 druhů guláše, také pivní studánku zdarma a také tombolu. Více informací najdete na roznovskepivnilazne.cz. No a pokud byste místo guláše chtěli třeba burger, tak v Ostravě u Foránová Karolina bude probíhat celý víkend Burger Street Festival. No a zvu také do Olomouce, tady můžete vyrazit na výstaviště Flora Olomouc, kde se jako každý rok koná právě Flora Olomouc Horty Komplex 2026. Celá akce bude trvat až do 11. října, tedy do neděle, každý den od 9 hodin. Více informací na akce.flora.ol.cz. No a pokud vyrazíte, tak přeji příjemnou zábavu.
0: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vstaňte plný tiket a jste ve hře.
8: Vybavujete domácnost?
9: Jo.
8: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas.

0: Páteční odpoledne s Rádiem Čas a samozřejmě také z hity, které milujete. A jak jsem slíbil, tak my se podíváme na zpěvačku Martinu Pártlovou, protože ta poslala do světa velkou novinu. Na svém Instagramu nenápadně prozradila, že je zasnoubená a dokonce, jak se má prozradila, tak už doufala, že si toho fanoušci všimnou mnohem dřív. Jednalo se o detail v reklamě a na ten upozornila dokonce také ve svých stories. Podrobnosti najdete na jejím Instagramu. No a my samozřejmě gratulujeme. Ode mě další muzika, hity, které milujete, ale ještě předtím se pojďme podívat na počasí. Jaký bude víkend a jak bude zítra?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Celý tento týden pomáháme dobré věci, ale nejenom my tady v rádiu, ale vy na druhé straně, my konkrétně úplně všichni, co posloucháte a co podporujete, pomáháme Patričkovi, který od svého narození trpí dětskou mozkovou obrnou a potřebuje penízky na to, aby mohl mít svoji léčbu. A my vybíráme hlavně díky půlmaratonu, nebo díky maratonu, já pořád říkám půlmaratonu, díky maratonu, který tady probíhal s naším ranním týmem už od úterý až do dnešních ranních 9 hodin. No a vybrali jsme neskutečnou částku. Já když se v tuto chvíli dívám na konto, tak je tam aktuálně 460 tisíc a stále to roste. Moc krát děkujeme všem, co jste podpořili, a pokud byste ještě chtěli podpořit a přidat se, tak na našem webu cazradio.cz najdete všechny informace a také QR kód. Ode mě další muzika, hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
2: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
1: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz. Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800.
2: Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Také krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas. Po 15. už se na vás těší Terka Puferka, ale ještě předtím předám slovo Martinovi. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že Češi loni vypili nejméně piva v historii. Podrobnosti za chvilku.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
9: Mojepneu.cz a jedeš dál.
10: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
11: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Karviné na silnici poblíž oblasti Frištát. Stala se tady dopravní nehoda 2 osobních aut. Dále buďte opatrní v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. Řeší se zde nehoda nákladního auta a světelná signalizace je mimo provoz. Počítejte s omezením. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Zdravím, časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Důvodem jsou hlavně vyšší ceny čepovaného chmelového moku a změna životního stylu. Lidé méně chodí do hospod a častěji si vybírají nealkoholické pivo, včetně různých ochucených variant.
12: Morava aktuálně.
11: Hlučínské jezero čeká další velká proměna za 640 milionů korun. Součástí projektu je dokončení protipovodňových opatření, krajinářské úpravy a velká výsadba zeleně. Pokračuje mluvčí města Andrea Vojkovská.
13: Projekt druhé etapy zahrnuje především vybudování nové dopravní a technické infrastruktury. Počítá se s výstavbou nové komunikace propojující ulici Celní od křižovatky s Dlouhoveskou po ulici Jahodovou, která je hlavní přístupovou komunikací do areálu ze směru od Kozmic. Rozšířeny budou také parkovací kapacity, nové inženýrské sítě a rozvíjet se bude pěší a cyklistická infrastruktura.
11: V Jihomoravském kraji přibývá případů žloutenky. Od začátku roku jich hygienici zaznamenali už 502. Nejvíce nakažených je v Brně a okolí, hlavně na místech, kde se potkává hodně lidí. Hygienici proto chtějí před podzimními akcemi více upozorňovat na prevenci a na to, jak se před nemocí chránit.
12: Rádio Čas, sport.
11: A zítra čeká fanoušky Maxa Ligy pořádná porce hokeje. Havířov doma přivítá Pardubice B. Přerov se utká s pražskou Slávií a Vsetín vyzve Chomutov. Všechny 3 zápasy začínají v 17 hodin. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se

0: Rádio Čas, příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
3: Ty byli přijeme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
2: Ale prosím, ale to děláme oba. Čelko,
3: jo, ale to neříkám. Pani Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě, dneska jsem se učila.
2: Ej, ale vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
4: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio

Posloucháte Radio Čas a já vás všechny vítám u dnešního vysílání. Zrovna nám dohrála písnička Rihanny Unfaithful, která v roce 2006 sklidila mnoho a mnoho úspěchů, a to v podstatě na veškerých světových žebříčcích. Já se vůbec nedivím. Já si myslím, že do dneška, když tenhle ploužák zní, tak se u toho každá minimálně žena zasní a pronikne do celého toho příběhu. Nicméně, já vás všechny chci opravdu pozdravit, protože my už jsme se tady další dobu neslyšeli, respektive slyšeli jsme se včera v rámci maratonu, a to jsem tady byla jenom tak jako na návštěvě za mými skvělými dobroranními kolegy. Nicméně, v tuto chvíli naopak máme před sebou klasické vysílání a já mám za tu dobu, co jsem tu nebyla, nazbíráno hromadu témat. Podíváme se do světa celebrit, nějaké typy z módy, určitě se podíváme taky na to, jak si můžeme užít zábavu během víkendu a následujících dní. No a určitě zůstaňte se mnou na vlnách Rádia Čas i nadále, protože za malou chvíli si řekneme jednu skvělou zprávu ze světa zvířat. Rádio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas a jak jsem před malou chvílí slíbila, tak se podíváme na skvělé zprávy ze světa zvířat a týká se to konkrétně druhů, které patřily mezi ohrožené, ale vlivem té neuvěřitelné péče ochránců zvířat a všemožných lidí v rámci celého světa se podařilo i jejich počet zvýšit, takže aktuálně už ohrožená nejsou. A o kteráže zvířata se to jedná? Jsou to například tygři a mimo to také zelené mořské želvy. Přičemž já jsem se dívala třeba i na konkrétní počty a představte si, že těch tygrů přibylo za poslední roky nějakých 2 500, což vzhledem k tomu, že jich ještě před pár lety zbývalo pouhých 3200, není rozhodně malé číslo. No a i u těch želv došlo opravdu k obrovskému posunu v rámci zvyšování jejich populace. Já musím říct, že vždycky tohle neskutečně ráda čtu, protože co si budem nalhávat, to, že některé druhy vymírají, je vliv především nás, jakožto člověka, ale naštěstí se nad tím lidstvo už zamyslelo a dělá vše možné kroky pro to, aby to zastavili. No a naše české zoologické zahrady na tom rozhodně mají svůj podíl, protože oni v rámci ochrany zvířat odvádějí opravdu skvělou práci.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Vybavujete domácnost?
5: Jo.
4: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
11: www.podpovrchem.com.
10: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
12: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. Pokud máte volnou chvíli, určitě se mrkněte na náš Facebook, kde pro vás máme nejenom spoustu vtipných videí, ale aktuálně tam máme samozřejmě i téma, které jsme řešili vlastně celý tento týden, a to byl moderátorský maraton na Rádiu Čas, v rámci kterého naši stateční ranní kolegové Radim a Lenka vysílali opravdu nepřetržitě a díky tomu jsme vybírali společně jakožto celé rádio peníze Patričkovi. No a ta částka, která se nakonec podařila vybrat, je naprosto úžasná. Přátelé, vy jste dohromady dokázali vybrat 429 851 korun. A je to zásluha každého, kdo poslal byť jenom, já nevím, 10 korun. Všechno se počítá. A tahle ta částka svědčí o tom, že my v Česku opravdu se umíme semknout, když je potřeba. Je pravda, že vždycky v těchto chvílích, když se buď stane nějaká živelná katastrofa, nebo je problém, ať už se jedná o cokoliv, jestli je to pomoc jednotlivci anebo společnosti, tak my Češi se opravdu umíme semknout a pomoct, když je to skutečně potřeba. Takže klobouk dolů před váma všema, kteří přispěli, a pokud je mezi vámi třeba někdo, kdo ještě nepřispěl, ale chtěl by a řekl si, ty, já jsem to nestihl, tak nebojte, ten transparentní účet funguje stále, takže na našem Facebooku Rádia Čas najdete i přesné číslo nebo QR kód a můžete pomáhat i dále.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až zataženo.

0: Forever Young, taková legendární písnička na vlnách Rádia Čas. Od mikrofonu se hlásí Terka Puferka. No a teď se společně pojďme podívat opět, co můžeme udělat pro naše zdraví. No a já myslím, že pravidelní posluchači už moc dobře vědí, že narážím samozřejmě na pravidelný pořad Jeste s rozumem, který má pod svou taktovkou Evča Rigler. Přičemž zítra opět poběží repríza dílu, který jste mohli slyšet v premiéře v úterý. Zítra to bude po 10. hodině, případně v neděli po hodině 15. No a téma, které se tam tentokrát rozebírá, je zinek. Takže nebude to konkrétní potravina, ale právě látka. No a Evča nám samozřejmě přesně řekne, kde se zinek nachází a hlavně, co všechno v našem těle dokáže ovlivnit. Takže tady taková malá ochutnávka.
1: Zinek možná není úplně první minerál, který nás napadne, když se řekne zdravá strava, ale bez něj by to prostě nešlo. Je totiž takovým nenápadným tahounem našeho organismu. Zinek posiluje imunitu, pomáhá s hojením rán, podporuje zdravou pleť, vlasy, nehty, ovlivňuje tvorbu hormonů a je důležitý i pro plodnost. Zinek si tělo samo nevyrobí, takže ho musíme do těla dodávat. Čím? No samozřejmě kvalitním jídlem. Třeba, pozor, ústřicemi. Ty jsou doslova zinkovou bombou. Ale pozor, skvělým zdrojem jsou i dýňová semínka, kešu, ořechy, cizrna, čočka, anebo třeba pohanka. A z živočišných zdrojů potom vede červené maso a játra. Zinek je prostě takový náš nenápadný hrdina. Udržuje nás zdravé, udržuje nás krásné a taky v dobré kondici. Tak se na něj trošku zaměřme. Poděkuje nám nejenom naše imunita, ale dost možná taky i libido, na které má zinek mimochodem také hodně velký vliv.
2: Zpíváš doma a sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
7: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
6: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hity, které milujete.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ladíte Radio Čas, já doufám, že si užíváte pohodový den. No a už jsme tady pro dnešek zmiňovali, že Patriček, pro kterého jsme vybírali peníze v rámci našeho moderátorského maratonu, tak má ten transparentní účet založený stále a stále tam ještě můžete posílat další a další peníze. Já musím říct, že když jsem si to teďkom aktualizovala, tak mám z toho normálně až jako slzy v očích, protože aktuálně už je tam nějakých 457 362 korun, což znamená, že jenom od té doby, co skončil ten náš moderátorský maraton, přibylo dalších více než 20 tisíc. A já věřím, že nakonec se nám společnými silami podaří vybrat ještě mnohonásobně větší částka, protože u takhle závažně nemocných dětí, jako je Páťa, tam je opravdu každá koruna potřebná, protože ta péče a veškeré rehabilitace, to vyjde rodiče na neskutečné množství peněz a to ani nemluvím o té energii a času, co do toho musí každý den vkládat. Takže mě úplně srdce plesá, když to takhle řeknu, za každého, kdo se rozhodne také se zapojit a pomoci. No ale teď už dost tady sentimentu, my se pojďme přehoupnout do další hodinky, protože jsou 2:04, no a čekají nás samozřejmě zprávy i doprava, kterou pro vás má Martin.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Cake Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
9: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
10: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Opatrnost se vyplatí na Vsetínsku v oblasti Ratibor. I zde se řeší nehoda dvou aut. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost mějte v oblasti Brno-Židenice v ulici Svatoplukova. Osobní auto se střetlo s nákladním. My vám přejeme šťastnou cestu.
11: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se letos zvýší ceny vánočních kaprů. Důvodem je dlouhodobé sucho, kvůli kterému mají rybáři v rybnících nedostatek vody a kapři jsou menší. Některé podzimní výlovy proto musí zrušit. Rybáři navíc očekávají, že letos vyloví méně ryb než obvykle. Cena kapra by se měla zvýšit zhruba o 10 korun za kilogram.
11: Morava aktuálně.
10: Vězni v Moravskoslezském regionu začnou pomáhat v sociálních a zdravotnických zařízeních. Dohodlo se na tom hejtmanství s vězeňskou službou. Ta do práce pošle ale jen spolehlivé trestance, u kterých nehrozí žádné nebezpečí. Co budou dělat, to nám už prozradil hejtman Josef Bělica.
12: Ten pilotní projekt počítá s těmi pracemi údržbářskými, výmalba, údržba zahrad, údržba chodníků a takovýchhle věcí. A v rámci těch příspěvkových organizací jsou to vlastně činnosti, které se dělají mimo provozní doby. A ten první projekt, který víme, že už proběhne, tak bude v domově Duha a budou tam natírat lavičky a budou opravovat chodníky na zahradě.
10: V Olomouci se výstaviště proměnilo v pořádnou podzimní

0: na stadionu Rudolfa Labeje. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
3: Ty byli psemi dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
2: Ale prosím, a to děláme oba. Štolko,
4: jo, ale to neříkám.
3: Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, ta jsem, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
2: Ej, ale vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
4: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas.

Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, já jsem se teď dívala na světové statistiky DJů a já věřím tomu, že když řeknu jméno David Guetta, tak budou vědět absolutně veškeré věkové kategorie, že to je prostě jeden z těch umělců, který nádherně dokáže spojovat úplně všechny. No a představte si, že je to takový borec, že se aktuálně i ve svém věku stal po šesté světovou jedničkou v anketě Top 100 DJs a to je prosím pěkně velký úspěch, protože samozřejmě konkurence je obrovská, no a člověk by si řekl, že mu na paty budou šlapat všichni ti mladí, nadějní DJové. Ne, dokázali je všechny překonat a já se jako na jednu stranu vůbec nedivím, protože jeho hity jako I'm Good Blues, BB Rexou nebo třeba Sexy Bitch, Memories, Play Hard, When Love Takes Over či Hey Mama a mohla bych pokračovat ještě hodně dlouho, to jsou prostě nezapomenutelné písničky, které právě na diskotéce dokáží rozparádit jak úplně nejmladší ročníky, tak každého ve středním či vyšším věku. Prostě tenhle pán to umí. No a já budu bez pochyby držet palce, aby i nadále koncertoval v plné síle, i přestože je mu 58 let. On si to prostě na pódiu užívá, jako by mu stále bylo 20. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Čas. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale já jsem v poslední době zaznamenala, že se nám objevilo více rozchodů v rámci českých celebrit a dokonce i těch zahraničních. No tak samozřejmě to, co oběhlo úplně všechny, je rozvod Evy Farné a jejího drahého Chobota, přičemž tam mám pocit, že se k tomu vyjádřili naprosto jasně, že to prostě zkoušeli, udělali proto oba dva, co se dalo, nešlo to, tak to rozpustili. A já si myslím, že to je asi jediná rozumná varianta, když člověk zkouší, co se dá, nejde to, no tak co se trápit. Nicméně teď jsem si všimla, že se objevil další rozchod v rámci celebrit, tentokrát ale nejde o české celebrity, nýbrž světové. Je to Dan Reynolds, frontman skupiny Imagine Dragons. Ten je po 4 letech opět single, protože skončil jeho vztah s dlouholetou partnerkou Minkou Kelly, takže pokud byste náhodou nějaká dáme měli zálusk, tak Dan je opět volný. Já si pamatuju, když tady vystupoval v rámci Colorsů před několika lety, že působil opravdu velmi mužně a energicky, no tak uvidíme, třeba se rozhodne zavítat opět k nám do Česka a minimálně nám tady předvést svoji show na pódiu. A klidně, pokud jste zaznamenali nějaké další celebrity, které se okolo vás rozešly, napište mi na našem WhatsAppu Rádia Čas.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Jste s námi na vlnách Rádia Čas. Doufám, že si užíváte pohodové páteční odpoledne. Téma, které mám pocit na nás skáče aktuálně úplně odevšať, to je samozřejmě, jak si co nejdéle udržet mladiství vzhled, jak vypadat co nejvíce svěže a mladě. A čím dál tím více se dostávají i mezi úplně běžnou populaci různé věci, jako jsou facelifty, botoxy a všechny možné zákroky. Vůbec nic proti tomu nemám, ježišmarja, ať každý volí přesně tak, jak uzná za vhodné, ale přiznám se, že přece jenom jako sama za sebe jsem větším fanouškem toho podpořit to, ať vypadám dobře, ale přírodní cestou. Když se podíváme do Hollywoodu, tak pojďme si říct na rovinu, že tam už drtivá většina celebrit opravdu propadla různým procedurám. Nicméně stále se dají najít ty, které tomu odolávají, a jednou z nich je ku podivu Sarah Jessica Parker. A já říkám ku podivu, protože my si ji samozřejmě všichni pamatujeme jako Carrie Bradshaw. A já si teda troufnu tvrdit, že kdyby měla mít povahu jako ta svá postava, kterou se tolik proslavila, tak ta by si určitě něco vylepšit dala. Jsem o tom téměř přesvědčená. Ale co se týče Sarah Jessica Parker, ta tomu odolává a říká, že prostě raději bude vypadat na svůj věk, než aby vypadala jako blázen. Přičemž já musím říct, že ona, i když má vrásky, tak za mě pořád vypadá úžasně, má nádhernou postavu, husté, krásné, zdravé vlasy a jde vidět, že celkově se o sebe stará, no to je za mě ta nejlepší varianta. Teď už se ale pojďme podívat, jak dobrá varianta bude zítřejší počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia.
1: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Tak a přichází tady rubrika, která vždycky potěší všechny sportovní fanoušky, protože se podíváme, kam můžeme vyrazit, zafandit pořádně z plna hrdla, anebo sportovat s vlastním tělem. Já bych určitě doporučila pro všechny milovníky hokeje udělat si čas 14.10., protože od 18. hodiny můžete sledovat 7. kolo hokejového klubu HC RT Torax Poruba 2011, který se utká společně s hokejovým klubem Bobří Valašské Meziříčí. Takže věřím, že to bude velmi, velmi dramatická záležitost. Potom něco z trošičku nevšedního soudku, a to je pozvánka na IKF European Korfball Championship, který se uskuteční 16. až 24. října a bude to v Prostějově, v Otrokovicích a Zlíně. Takže i tam můžete přijít fandit tomuto jinému zajímavému sportu. No a v neposlední řadě, pokud třeba hledáte místo, kde si můžete zaběhat, zajezdit na bruslích nebo si prostě třeba zaplavat, pokud jste o tu žilci, tak určitě doporučuji navštívit Hlučínské jezero, protože to je takové skvělé místo, kde si užijete pohodu i pohyb.
0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava. Autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout. Protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
8: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
9: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
10: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit. A zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
11: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Ladíte Rádio Čas, máme přesně 17 hodin, no a pokud máte volnou chvíli, zastavte se na našem Facebooku Rádia Čas. Dneska řešíme krásné téma. Kdo byl pro vás v životě tou největší oporou? Pro mě určitě obecně rodina a ze všech nejvíce moje máma. No a my se zanedlouho podíváme, jaké jsou vaše odpovědi, jak moc se liší, a musím říct, že je tam více variant, takže už se těším, až se na to společně podíváme. Teď už se ale mrkneme, jak to aktuálně vypadá na silnicích, a samozřejmě si dáme i čerstvé zprávy ze světa i z domova. No a to všechno už pro vás má Martin Fabík.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
7: No přece všechno.
8: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
9: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
10: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
11: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.

0: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Novém Jičíně v oblasti Sedlnice. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky. Počítejte s omezením. A pozornost mějte v Přerově v ulici Komenského. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se o víkendu výrazně ochladí. Teploty se budou pohybovat kolem 10 až 15 stupňů. V sobotu bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami. V neděli se obloha částečně vyjasní, místy ale stále zaprší. Nejchladněji bude na severu Moravy a ve Slezsku.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě pomáhají dětem najít cestu k budoucímu povolání. Školáci ze sociálně znevýhodněného prostředí díky tomu poznávají různá zaměstnání a chodí na exkurze. Vyzkoušeli si třeba práci strážníků, kuchařů nebo cukrářů. Město chce dětem ukázat, že má smysl ve škole vydržet a pokračovat ve vzdělávání. Ve Vsetíně otevřeli opravený úsek cyklostezky s novou lávkou. 100-metrová trasa pro cyklisty vede kolem budovy bytového družstva. Její součástí je i nová lávka přes potok Rokytenka. Více nám řekla mluvčí města Jana Rašková.
2: Cyklostezka propojuje sídliště Trávníky s centrem města. Aktuálně končí u železničního podchodu u křivačkárny, který se v budoucnu stane cyklodopravním uzlem. Stezka totiž bude odtud pokračovat přes Rokytnici ke Lhotě u Vsetína. Další větev stezky povede již brzy kolem nádražní ulice do prostoru vlakového a autobusového nádraží.
0: Nový úsek navazuje na celkovou proměnu přednádražního prostoru a v budoucnu propojí centrum města s trasami na ohradu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v neděli 11. října čeká Kometu Brno domácí zápas proti Škodě Plzeň. Utkání Tipsport Extraligy začíná v 17 hodin ve Winning Group Aréně. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přeháňky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
4: Jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
3: Ale prosím, ale to děláme oba. Čelko,
5: jo, ale to neříkám.
4: Paní Čelko, prosím vás, já jsem měla připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
3: Hej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
5: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rádio.

Radio Čas. Ty, které milujete. Ty, které milujete. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a přátelé, nikdy jste přemýšleli nad tím, jaké je vaše písmo? Já si pamatuju, že už od malička mi vždycky ve škole říkali, Ježíš, ty píšeš, jak kdyby to byl normálně ultrazvuk, ale nejsem v tom sama, přátelé. Určitě věřím, že někdo z vás měl taky problémy s tím, že jeho písmo není třeba úplně vzhledné. A pak jsou tady písma všemožných doktorů. To si určitě pamatujeme úplně všichni, že vždycky, když nám napsali nějaký recept, tak to skutečně přečetl čistě a pouze jenom ten lékárník a my jsme jako neměli šanci. No a víte, kdo je v tomhle naprosto stejný? Angelina Jolie, protože teď obletěl svět jeden z jejich ručně psaných vzkazů a to je normálně úplně jako recept na nějaké léky, jak vyšitý. Já jsem teda z celého toho dopisu rozluštila asi 3 slova a jinak jsem vůbec neměla šanci poznat, co se tam píše. Klidně mrkněte na internet a napište mi, jestli byste to rozluštili. Já jsem teda popravdě se snažila, ale bez šance. No a klidně mi napište, jestli jste byli spíše ten typ, co měl krasopis, a nebo to bylo taky tak podobně, že jste to tak po sobě přečetli vy a tím to skončilo.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

všechno, o co jen můžou. A když kolem nich pak projdu zvesela, oni si ťukaj na čela.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a pojďme si dát nějaké tipy, kam si můžeme vyrazit za zábavou a pořádně si to užít. A jeden je už na zítřek, tedy 10. října, konkrétně v Rožnovském pivovaru, a tam bude probíhat tradiční guláš fest. Takže na tyhle slavnosti můžete dorazit a čeká vás tam dohromady 11 druhů guláše, pivní studánka, no a v neposlední řadě také tombola, takže můžete vyhrát i různé zajímavé ceny. A pak ještě jedna pozvánka, a ta je pro změnu do Olomouce, konkrétně na výstaviště Flora Olomouc, kde se každý rok koná Flora Olomouc, což je taková krásná akce, v rámci které si můžete zakoupit všemožné nádherné květiny, čeká vás i doprovodný program, různé i plody naší země, takže já věřím tomu, že na odreagování taková akce bude úplně ideální, navíc si můžete odnést i zásobičku domů.
1: Tvůj gauč to jednu sobotu bez tebe zvládne. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo tě zvednou na nohy. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Gauči to vysvětlíš potom. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Partnerem akce je společnost AXA Assistance v Ostravě. Zaměstnavatel roku 2025 v Moravskoslezském kraji a firma roku 2026. Opravdová kariéra. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Radio Čas je tady s vámi i při pátečním odpolední. No a přátelé, pokud je mezi vámi někdo, kdo by se rád podíval do Japonska, chcete tam jít třeba na dovolenou, no jak to tak často bývá, tak na dovolené si člověk přihne tak trošku více, ta hladinka alkohol bývá vyšší než u běžných pracovních dnů, tak pozor na to, protože v Japonsku se vám třeba klidně může stát, že z vás udělají takové pomyslné lidské sushi, a to si teď nedělám srandu, protože tam normálně policie funguje tak, že v případě, že vás najde silně opilého a neovladatelného, tak na vás použije takovou speciální velkou podložku, do které vás zabalí a následně bezpečně odnese. Jak když jsem viděla fotky z tady tohoto jako zásahu, tak jsem měla pocit, že člověk pak vypadá trošku jako zakuklená housenka předtím, než se promění v motýla. A i když to na první pohled působí bizárně, tak hlavním cílem je zabránit zranění, celou situaci dostat pod kontrolu. No já si myslím, že to by docela mohlo fungovat. No ale pokud se nechystáte do Japonska, zůstáváte tady v Česku, tak tady pro vás mám předpověď počasí, abyste věděli, co zítra zvolit na sebe.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Čas.

0: Ladíte Rádio Čas. No a přátelé, pokud přemýšlíte, že byste si chtěli založit nějaký biznis a nevíte, do čeho se třeba přesně pustit, tak já mám pocit, že v dnešní době už uspěje opravdu úplně cokoliv. Krásně o tom svědčí jistý italský umělec Salvatore Garau, který se rozhodl, že prodá svou neviditelnou sochu s názvem Lo Sonno. Nebudu zatím ještě říkat tu částku, za kterou ho prodal, ale představte si, je to v podstatě identické, jako když bylo v obušku s pytlem ta jitrnice, kterou svět neviděl a doslova neviděl, protože tam nebyla, nebo třeba císařovi nové šaty, že si prostě císař nechal ušít ty nejkrásnější, nejdražší, nejúžasnější, akorát je teda neviděl ten, kdo je hloupý nebo se nehodí na své povolání. No a tady tenhle umělec, prosím pěkně, svoji neviditelnou sochu, byť reálně přiznal, že ona tam neexistuje, ale podoba vzniká pouze v představách autora a majitele, tak ji prodal za 380 tisíc korun. To je biznis, co?
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90. Do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Hity, které milujete.
7: Nossa!

Posloucháte Rádio Čas, no a my už jsme se pomalu, ale jistě dostali do finále. A já bych s vámi chtěla ještě jednou mrknout na aktuální sumu, která přistála na kontě Páti Kašpara, kterému jsme se tady snažili pomáhat v rámci našeho moderátorského maratonu. Ráďa s Lenkou tomu věnovali opravdu nespočet hodin a dohromady se předtím podařilo vybrat 429 tisíc. Ale od té doby se ještě stále částka navyšuje a aktuálně už je tam 458 962 korun, což je prostě úžasné a já moc děkuji všem, kteří přispěli a věřím, že částka se dále bude navyšovat, protože ten transparentní účet funguje dál. Držíme palce Páťovi, no a pro dnešek už se s vámi oficiálně loučím, mějte se nádherně, těšit se budu zase při pondělku, no a jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Radio Čas.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
0: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
7: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz v ulici Mariánskohorská. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. A pozornost mějte na Frýdecko-Místecku v oblasti Sedliště. Osobní auto narazilo do stromu. Projíždějte opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi loni vypili nejméně piva v historii. Důvodem jsou hlavně vyšší ceny čepovaného chmelového moku a změna životního stylu. Lidé méně chodí do hospod a častěji si vybírají nealkoholické pivo, včetně různých ochucených variant.
8: Morava aktuálně.
7: Hlučínské jezero čeká další velká proměna za 640 milionů korun. Součástí projektu je dokončení protipovodňových opatření, krajinářské úpravy a velká výsadba zeleně. Pokračuje mluvčí města Andrea Vojkovská.
9: Projekt druhé etapy zahrnuje především vybudování nové dopravní a technické infrastruktury. Počítá se s výstavbou nové komunikace propojující ulici Celní od křižovatky s Dlouhoveskou po ulici Jahodovou, která je hlavní přístupovou komunikací do areálu ze směru od Kozmic. Rozšířeny budou také parkovací kapacity, nové inženýrské sítě a rozvíjet se bude pěší a cyklistická infrastruktura.
7: V Jihomoravském kraji přibývá případů žloutenky. Od začátku roku jich hygienici zaznamenali už 502. Nejvíce nakažených je v Brně a okolí, hlavně na místech, kde se potkává hodně lidí. Hygienici proto chtějí před podzimními akcemi více upozorňovat na prevenci a na to, jak se před nemocí chránit.
8: Rádio Čas, sport.

0: Všechny tři zápasy začínají v 17 hodin. Zítra bude oblačno až zataženo, místy se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 17 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
3: Ty byli přijeme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
2: Ale prosím, a když to děláme oba. Panšelko,
4: jo, ale to neříkám.
3: Panšelko, prosím vás, já jsem měla připravená, tak jsem, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
2: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
4: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Čas.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
2: Jo, jo.
1: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
2: Co mě zrovna napadne?
3: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Majerpneu.cz a jedeš dál.
6: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.

0: Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internetem na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Jsme napisali dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba.
2: Jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, ale vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rádio.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: opravdu jsme nemluvili jen tak do větru. Moderátorský maraton Rádia Čas patřil malému Patrikovi. Děkujeme všem, kteří přispěli, fandili a byli v tom s námi. Každá pomoc se počítá. Patriku, držíme ti palce.
1: Hrdým partnerem je společnost Havel, vrata, markýzy, rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
0: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
2: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
4: Hity, které milujete.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Sousedi buší do zdi? Přijď tam, kde ti zatleskají. Europe, Olympic, David Koller, Leny a Marpo. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu. Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
6: www.podpovrchem.com.
5: Podcast, od kterého se nebudeš

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Auto Hruška v Ostravě a Opavě.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz

0: Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: Ty byli přijeme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a ty to děláme oba.
3: Jo, ale to neříkám.
2: Paní Štolko, prosím vás, já jsem měla připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Radio

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: No, my jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba. Čelko,
3: jo, ale to neříkám.
2: Pane Čelko, prosím vás, já jsem připravená, jsem, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Hej, ale vidíte, vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9.
0: Radio Čas. Dance Party Radio Čas.

Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: No, ty byli přijeme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, a když to děláme oba. Štolko,
2: jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě a dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to já mám každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Rád.

0: Mým hostem je paní Dominika, která zhubla 60 kilo, což je vlastně více než jedna Táňa.
1: Přijdete domů z práce, ze školy, sednete si na ten svůj gauč a jenom řešíte prostě, co kde máte. Slané, dobře, tak teď jsem přeslaněná, tak si dám něco sladkého, teď to zase potřebuju trošičku změnit a zjistíte, že jste vlastně snědla všechno, co jste si koupila do zásoby. Není vám dobře, máte výčitky svědomí, chtěla jste začít hubnout, no tak zase to nevyšlo. Takže u mě přejídání bylo opravdu na běžné denní bázi. Nedokázala jsem se s tím poradit.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Dance Party Rádia Čas. Dance Party.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na rádiu Čas. Dance Party Rádia Čas.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Protože už jsem procházela internet na dnešní ráno s přípravou. Co je?
2: No, byli jsme dopředu s přípravou, jsem procházela internet dopředu.
1: Ale prosím, ale to děláme oba. Čelko,
2: jo, ale to neříkám. Paní Štolko, prosím vás, já jsem připravená, vy vyvoláte mě, dneska jsem se učila.
1: Ej, ale vidíte, a to je mu každé ráno, jo.
3: Vždy připravení, hlavně někteří, každý všední den 6 až 9. Radio.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

Čas. Milujete. Rádio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.